je solo nesluší. A že bez ní se tu hloupě pletu, chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak...

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikrýt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková.
2: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
3: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně takhle celkově zkontrolovat.
2: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
3: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnujeme.
2: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
3: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
2: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
3: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
2: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
3: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat. I zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
2: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
3: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
2: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
1: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u Broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal, domečky a podobné věci, které se nabízejí, ale mravenců je stále plno, nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak z mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků, ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné, dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Jet prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozaráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď, a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce tři úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhletu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, vy když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to zná udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím, no a postupně jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete, a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně ostříháte, vyrostou nové výhony. sezóny, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní u pěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je hraná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovního zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov. Tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechranit se. Všechny tyhle ty věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.

0: samozřejmě na ty vánoční prodeje, ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle to tak mají v uvozovkách svýho kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu a chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobby redaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká, do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linku?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrejme. Spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: Vinařský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně, necháme se překvapit, víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky a nebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy. Na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MiG-21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: Are ready to baby?

0: respect Maya.
1: Mama. Yeah, I'm ready, baby.
0: Respect Maya.
1: I'm ready. Baby. Yeah.
0: Maya.
1: Won't leave.
0: Maya.
1: Wow.
2: Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český Slavík umístilo 37 skupin a nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

druzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu do moci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je. Potom na děvčata z města a na vojáky číše

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije, kdo je mlád, kdo se diví. Pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlast.

Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Pátou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je divoký Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body. Takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Krištof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

teď. Chtěl bych napsat báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Rožnově pod Radhoštěm jde letos poprvé k volbám 133 prvovoličů. Ve skanzenu Rochu se dnes návštěvníci uvidí, jak se lidé dříve po sklizni připravovali na zimu. Prezidenti Ruska a Spojených států se navzdory mezinárodním sankcím domluvili na dodávkách ruské nafty na světový trh. Dnes bude hodně oblačno s možností srážek, nejvyšší teploty do 17 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. Dobré ráno.
0: Volby 2026.
1: V Rožnově pod Radhoštěm jde letos poprvé ke komunálním volbám 133 mladých lidí. Patří mezi ně i studentka sklářské školy Nela Bělunková a její přítel student gymnázia Tomáš. K volební místnosti na základní škole 5. května je doprovodila maminka i sestra. Tomáš pak sám šel volit na druhý konec města.
2: Jo, já chci jít ke každým volbám. Já se na to strašně těším. Trošku mě mrzí, že moje první volby budou ty komunální. Radši bych chtěl třeba prezidentské nebo třeba parlamentní.
1: Skanzen Rochu s Uherskem Hradišti na dnešní odpoledne připravil program s názvem Pole, louky, sady, neumřeme hlady. Návštěvníkům přiblíží, jak se na slovácké dědině hospodařilo v období sklizně a jak se lidé připravovali na zimu. Podrobnosti přidává ředitel skanzenu Jan Blahůšek.
3: Návštěvníci se můžou těšit na pečení jablečného štrůdlu, sloukání másla, uzení masa, pečení kváskového chleba v peci, ukázku zpracování obilí, výrobu perutek z husích brk a samozřejmě budeme mít připravenou i tvořivou dílničku pro nejmenší.
1: Rusko a Spojené státy se navzdory mezinárodním sankcím dohodly na dodávkách ruské nafty na světový trh. Oznámil to americký prezident Donald Trump, podle kterého Rusko ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon, který zpřísnil sankce na Rusko. Prezident Vladimír Putin tvrdí, že Rusko je na dodávky připravené navzdory ukrajinským útokům na ropné rafinérie. Kyjev novou americko-ruskou dohodu ostře kritizuje s tím, že jen umožní financovat ruskou invazi.
0: Sport.
1: Lukáš Krpálek nastoupí do zápasu mistrovství světa hmotnostní kategorie nad 100 kg. V prvním kole čeká dvojnásobného olympijského vítěze i světového šampiona houževnatý Kanaďan John Mess Abesong.
4: To nebude úplně jednoduchý zápas, nesmím ho podcenit. On je to obrovský Kanaďan, který je za prvý hrozně šikovný, dobře silově vybavený. Jsem se s ním pral na Grand Slamu v Tokiu. A jsem tam udělal chybu a on vlastně mě hodil na vazáry a docela dlouhou dobu vedl. Až teprve potom se mi podařilo ten zápas otočit a vyhrát.
1: První zápas Lukáše Krpálka začne kolem 11. hodiny českého času a přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte v regionu zataženo až oblačno a na menší části kraje může občas zapršet. Později večer budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty budou 13 až 17 stupňů. Aktuální jsou 8 až 13. Povane mírný jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už je na řadě Tomáš Perutka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pěkné ráno, milí posluchači, užijte si dnešní sobotní den, na který pro vás organizátoři v našem regionu připravili zajímavé a také speciální akce. Právě dnes večer můžete vyrazit třeba na večerní prohlídku zoologické zahrady a také zámku Lešná, a nebo na večerní prohlídku zámku Liptál. To je naprosto speciální záležitost, v obou případech je to totiž něco, co jen tak zažít nemůžete. No a my jsme rádi, že právě s námi startujete nový den. Teď nám zaspívá Miroš Birka, ať se vám příjemně poslouchá.

0: Dobré sobotní ráno vám všem, kteří jste si naladili naše vysílání. Právě dnes, 10. října, si připomínáme osobnost, která výrazným způsobem ovlivnila to, jak vypadá dnešní Zlín. Právě v tento den, 10. října, ovšem v roce 1891, se totiž právě v krajském městě, ze kterého pro vás vysíláme ve Zlíně, narodil architekt, sochař, urbanista a pedagog František Lidie Gahura. Z jeho dílny pochází například Zlínská radnice, nemocnice, památník Tomáše Bati nebo také kaple v Kudlově. V roce 1942 se potom narodil herec, textař a moderátor, oblíbený bavič Luděk Nekuda. Pracoval jako rozhlasový moderátor v pořadu Mikroforum a Dobré ráno na někdejší rozhlasové stanici Hvězda a vystupoval také s kapelou Rangers Plavci. Zemřel v březnu roku 1988 poté, co spadl doma na schodech a způsobil si těžké zranění hlavy. 10. října roku 1954 se narodil skladatel Vašo Patejdl, který je známý mimo jiné také jako jeden ze zakladatelů populární slovenské skupiny Elán. V roce 1959 potom ve Velkých Karlovicích zemřel malíř Jan Kobzáň, který je mimo jiné také třeba autorem písma známé firemní značky Baťových závodů. No a ještě jedna osobnost a na závěr našeho přehledu. 10. října roku 2015 zemřel ve Vsetíně Karel Vysloužil, básník, spisovatel, publicista a vydavatel. Používal také pseudonym Bohumil Rosa. No a teď už další hudba pro sobotní ráno. Oblíbená populární britská skupina Queen a píseň Radio Gaga. Ať se vám příjemně poslouchá.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 5 hodin 18 za půl minuty, takový aktuální čas. Za chvíli nás v našem vysílání čeká dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, zavedená konkrétně do světa hospodářských zvířat. Na krávy a zajímavosti s nimi spojenými se už za chvíli zaměří Martin Písařík.
1: Počasí.
0: My se teď zaměříme na aktuální teploty v našem regionu ve Zlínském kraji. Ty dnešní raní jsou poměrně vysoké v porovnání s předchozími dny, protože se pohybují kolem 10 stupňů Celsia. Nejnižší naměřená hodnota 9 stupňů, tak ta je hlášena hned z několika meteostanic a těmi jsou konkrétně Maruška, Hostýnské vrchy, Strání, Valašská Senice a Velké Karlovice. Nejvyšší teplota 12 stupňů, tak ta byla naměřena také hned na několika místech, a to konkrétně v Kroměříži, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně, ve Vizovicích, v Bojkovicích, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a také v Rožnově pod Radoštěm. Maximální dnešní odpolední teploty, tak ty příliš nahoru v porovnání s těmi aktuálními nepůjdou, protože by se měly pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Jinak má být většinou zataženo až oblačno, na některých místech našeho regionu může občas lehce sprchnout. Později k večeru potom budou srážky postupně ustávat.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Víte, co dělat, pokud najdete na zahradě ježka? Je dobré ho nakrmit, vzít domů, odvést do záchranné stanice, anebo naopak nedělat vůbec nic. Jak poznat, kdy ježek skutečně potřebuje naši pomoc? Nám v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín poradí Jiří Klimeš z Luhačovického spolku Pomoc ježkům. Uslyšíme se 12. října a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Luhačovicích účast v první den komunálních voleb převýšila 35% lidí. Český rozhlas Zlín chystá na celé odpoledne od 14 hodin speciální volební vysílání pro náš kraj. V Redutě v Uherském Hradišti dnes pokřtí knihu věnovanou dlouholetému primáši muziky hudci Pondělníci Františku Hamadovi. Křest bude součástí koncertu tohoto legendárního folkového seskupení muzikantů z Uhersko-Hradišťska, které vzniklo v roce 1981. František Hamada byl i spoluzakladatelem Hradišťanů. Dnes je Světový den duševního zdraví. Počet lidí s duševním onemocněním v Česku podle psychiatrické společnosti roste. Lidi s psychickými problémy dnes podpoří i úřad vlády, který se nasvítí do symbolické zelené barvy. V několika velkých evropských městech dnes budou propalestinské demonstrace. Účastníci si na nich připomenou 3 roky od začátku války v pásmu Gazy i rok platné příměří, které ale klid zbraní nepřineslo. Dnes očekáváme v regionu zataženo až oblačno a na menší části kraje může občas zapršet. Večer budou srážky ustávat. Aktuální teploty jsou 9 až 12 stupňů a nejvyšší budou 13 až 17. Povane mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Autorem řady staveb ve Zlíně je František Lidie Gahura. My si tuto významnou osobnost v našem vysílání podrobně připomeneme už za chvíli. Teď nám zaspívá Václav Neckář.

0: Památník Tomáše Bati ve Zlíně, Zlínská radnice nebo Velké kino, to jsou stavby, které navrhl architekt firmy Baťa František Lidie Gahura. Dnes si připomínáme 135 let od jeho narození. Více o této významné osobnosti řekne historička Ladislava Horňáková.
1: Když se vrátíme do těch prvopočátků, kdy Gahura začínal po boku tedy Tomáše Bati, jaké stavby tedy ve Zlíně po sobě zanechal?
2: Oni ve spolupráci s Tomášem Baťou začali už ve 20. letech budovat Zlín a netušili tehdy, do jak velké míry vlastně se rozroste. A sám Baťa říkal, že kdyby věděl, jak velká jednou ta továrna bude a celý ten areál, tak by to asi nastavil ve Zlíně, kde nebyla velká řeka, kde nebyla velká komunikace, a proto tak jeden ze satelitů posunul do Otrokovic, tehdy Baťova. A vlastně i ten urbanistický plán prvního satelitu udělal František Lidie Gahura. A tady ve Zlíně postavil řadu jednak solitárních staveb, ale hlavně byl urbanistou, hlavním architektem města po smrti Tomáše Bati a měl na starosti vůbec celý rozvoj Zlína a celého regionu.
1: A Gahura je podepsaný i pod fenoménem cihlový domek?
2: V podstatě ano, protože ho hodně ovlivnila holandská architektura, to je vidět třeba na jeho kaplice na Kudlově, ta byla cihlová. Bylo to i ekonomické, úsporné, takže u firmy bylo jako hlavní prioritou stavět rychle a levně, takže proto neomítnutý, protože první ty domky navrhoval Jan Kotěra ještě jako významný český architekt ve 20. letech ve Zlíně a ty ještě byly omítnuté. U těch prvních ano, samozřejmě tak jako s Tomášem Baťou stály u zrodu těch prvních čtvrtí, které vznikaly na Letné a potom jako se rozšiřovaly na Dovčírnou a podobně Zálešná, Podvesná.
1: Kdybyste vybrala dvě, tři nejvýznamnější budovy z pera Františka Lidie Gahury, které by to byly?
2: Tak památník Tomáše Bati, to bylo opravdu asi největší dílo Františka Lidie jako připomínka toho zakladatele Tomáše Bati. Pak samozřejmě obchodní dům, byly to Masarykovy školy, které už dneska nemáme, ale bylo to třeba i areál nemocnice, který už se taky pomalu ztrácí. A spíš ta jeho důležitost spočívala opravdu v tom urbanismu, v tom, že dokázal řešit postupně, jak se ten Zlín rozvíjel, tak aby měl ještě lidské měřítko, aby ta nová sídliště těch dělnických domků měla nějaký lidský rozměr, aby to prostě jako zapadalo do toho údolíčka, aby to nemělo nějak naddimenzované měřítko.
1: Jaký byl jeho osud po válce?
2: Ten jeho osud byl dost složitý a vlastně byl úzce spojený s firmou Baťa a ten jeho vrchol kariéry souvisel taky s firmou Baťa, a když po roce 45 se postupně projilo proti batismu a proti vlastně firmě a v roce 48 se na ní muselo zapomenout, Zlín se stal Gottwaldovem, tak i František Lidie Gahura ve Zlíně skončil a musel odejít. Zemřel v zapomnění v Brně a jenom díky třeba Voženilkovi, který byl jeho kolega a který mu zajistil v Brně práci, tak jako vlastně ještě, dalo by se říct, přežíval v tom Brně, ale jako už na tom byl hodně špatně i fyzicky, i psychicky, protože odešel z města, které vlastně celý život budoval, a musel odejít pryč a byl to vlastně jediný architekt u nás, který postavil celé město.
1: Doplnila Ladislava Horňáková z Krajské galerie ve Zlíně. Andrea Kratinová, Český rozhlas.
0: K některým Gahurovým stavbám ve Zlíně vyrazila také redaktorka Petra Kopásková s projektovou manažerkou zlínského architektonického manuálu Lucií Šmardovou. Jejich povídání přineseme v ranním vysílání Českého rozhlasu Zlín před 7:30. Tak nezapomeňte poslouchat i nadále.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Já vidím.

0: sobotní ráno, už máme 2,5 minuty po 6:15.
1: Počasí.
0: Dnes si v našem regionu pravděpodobně slunečního svitu příliš neužijeme. Podle předpovědi meteorologů nás čeká zatažená až oblačná obloha. Na některých místech našeho regionu může občas zapršet. Později k večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat v intervalu 13 až 17 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Po písni v podání švédské čtveřice ABBA bude v našem vysílání hovořit Bolek Polívka, konkrétně o dopravních nehodách.
1: Já jsem taky boural, a to je stará moje historika, když jsme zrovna hráli tenis a jedeme kupovat nějaký limonády a jsme byli jenom v trenýrkách. Já jsem jel a ten můj kamarád, kterému říkáme Mařa, který se jmenuje Honza, Jenda, Jeníček, a on byl malý, roztomilý, tak mu učitelka říkala Jeníčku pořád, tak oni mu tak jako závidí a mu říkali Mařenka, čili Mařa. Jako. A Mařa trošku kokta a najednou říká, Bolku, tady doleva. Tak já jsem doleva, už jsme jeli dost rychle a tak to krásně svištilo ty pneumatiky, tak jsem říkal, to je, co mě líbí, ten smyk, nejenom tam byl písek a když jsme začali motat a taky veřejný sloup. Veřejný osvětě a do toho bum do toho a předtím on říká kuku popo. Teď jsme do toho vrazili, on měl vykloubený rameno, já jsem měl nos rozbitej a teď jsme mu to rameno spravili, mě zase ten nos spravovali a potom příští den mu říkám, co si to tam říkal to kuku popo. On říká, já jsem tě chtěl říct kurva pozor.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Volební účast v Uherském Hradišti během prvního dne těsně přesáhla 30%. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm vystavuje letošní úrodu i staré odrůdy ovoce a zeleniny. Zlínští fotbalisté doma podlehli vedoucí Slavii, rozhodl jediný gól. Dnes bude oblačno s možností srážek, nejvyšší teploty do 17 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré ráno. Během prvního dne komunálních voleb přišlo do volebních místností v Uherském Hradišti přes 30% voličů. Českému rozhlasu to řekla mluvčí hradišťské radnice Dagmar Vacková.
1: Volby 2026.
2: V Uherském Hradišti máme celkem 25 volebních okrsků.
0: O něco menší účast byla zatím v senátních volbách, ve kterých svůj hlas odevzdalo 29,6% voličů. Český rozhlas Zlín chystá na celé odpoledne od 14 hodin speciální volební vysílání pro náš kraj. Během prvního dne komunálních voleb přišlo do volebních místností v Uherském Hradišti přes 30% voličů. Českému rozhlasu to řekla mluvčí hradišťské radnice Dagmar Vacková. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm začíná tradiční podzimní výstava úrody. Hortikomplex ukáže v Janíkově stodole letošní ovoce, zeleninu, obilí a další plodiny. Výstava je letos krajská, takže představí výpěstky z celého Zlínského kraje, dodává mluvčí muzea Pavlína Polášková.
3: Výstava umožňuje porovnat plodiny, které se na Valašsku pěstovaly v minulosti, se současnými odrůdami. Významné místo mají staré a krajové odrůdy, které pěstujeme a prezentujeme přímo v areálu muzea s cílem uchovat tyto odrůdy pro budoucí generace.
0: Energetický regulační úřad zavádí od 1. ledna nové tarify na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí. Úřad rozhodl, že velkoodběratelé elektřiny budou nově platit i za zarezervované kapacity příkonu, které nevyužívají. Znemožňují tak připojení nových odběratelů. Změna by měla vést ke zvýšení kapacit v síti.
1: Sport.
0: Zlínští fotbalisté v 10. kole šance ligy prohráli doma s pražskou Slavií 0-1. Jediný gol vstřelil v 16. minutě Emmanuel Ayousi. Takto utkání hodnotil zlínský trenér Pavel Hoftich.
4: Cením si určitě toho, že celý tým se dokázal vyrovnat Slávy jak v soubojovosti, tak v nasazení a i bych řekl v takový ty energii. To je asi v tuhle chvíli tak maximum, co můžeme nabídnout a věřím, že v dalších zápasech nám to přinese i vlastně větší počet našich šancí a body.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme v regionu zataženo až oblačno a na menší části kraje může občas zapršet. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty budou 13 až 17 stupňů. Aktuální teploty naměříme 9 až 12 a povane mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Po dálnicích a ostatních silnicích ve Zlínském kraji se aktuálně dle dopravních serverů jede bez nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Tomáš Perutka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Možná už jste stihli vyrazit do volební místnosti včera, večer nebo odpoledne, možná se chystáte teprve dnes. Co je ale jisté, tak jisté je, že my pro vás dnes do našeho vysílání chystáme volební speciál, startujeme ve 14 hodin a o průběžných a také konečných výsledcích voleb v našem regionu vás budeme průběžně informovat až do 22. hodiny večerní. Tak si rozhodně naše speciální volební vysílání nenechte ujít. A nenechte si ujít ani další pokračování našeho dobrého rána. Teď s Anou K.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 6 hodin 8 minut, takový je aktuální čas. Vaším společníkem je vysílání Českého rozhlasu Zlín a na jeho vlnách si teď připomeneme, co zajímavého se v minulosti stalo právě 10. října, což je datum, které najdeme dnes v kalendáři. 10. října roku 1945 zahájilo premiérou hry Její pastorkyně provoz Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Provozovnou divadla se měla stát Reduta, která měla projít kompletní přestavbou podle návrhu bratří Šlapetů. K rekonstrukci však bohužel nedošlo. Divadlo bylo dlouho divadlem bez divadla. Hrávalo převážně na zájezdech, doma sporadicky v nevyhovující chátrající Redutě. Pouze 4 večery měsíčně anebo také v Sokolovně. Otázku stále budovy pro Slovácké divadlo nakonec na popud ministra Františka Kahudy rázně vyřešil Krajský národní výbor. Zvítězilo rozhodnutí rekonstruovat budovu Sokolovny na útulné komorní divadlo. Slavnostní otevření adaptované nové divadelní budovy proběhlo v dubnu 1959 premiérou hry Gazdina Roba. Přesně před 55 lety byl otevřen kostel na nebevzetí Panny Marie v obci Střelná na Vsetínsku. Jedná se o jednu z mála sakrálních staveb postavených za dob komunistické diktatury a před 25 lety francouzský cyklista Arnaud Tournant zajel jako první na světě kilometr s pevným startem pod 1 minutu. Konkrétně dosáhl času 58 vteřin 875 tisícin sekundy.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Po písni Olympic se teď v našem vysílání budeme věnovat tomu, o čem se asi mezi obyvatelstvem o tomto víkendu mluví nejvíce, a to jsou volby. Dopoledne ještě ve škole brousila šachové figurky, odpoledne už stála u volební urny. Studentka designu na sklářské škole Nela Bělunková z Rožnova pod Radoštěm šla poprvé v životě k volbám. Doprovod měla početný, přítele, sestru i maminku. Celý její volební den sledovala naše reportérka.
1: Tak teď jsme u 3D tiskáren a právě tady tiskneme šachy na naše předklauzurní práce.
2: Nela Bělunková, studentka 4. ročníku střední průmyslové školy sklářské, teď otevírá 3D tiskárnu. To, co vidíme, je ze škrobu. Co to bude, až to bude přesně?
1: Budou to šachové figurky.
2: Vracíme se do třídy. Ještě před svačinou se studentky usadily ke stolu. Vy jste čtvrťačky, kdo všechno bude volit? Jedna ruka nahoře, druhá, třetí, čtvrtá. Báro, tebe to čeká už po druhé, tak jako by si dala radu, holka.
3: Asi se ničím nestresujte, je to v pohodě, je to takové zvláštní, když tam jdete poprvé. Já jsem si to užila.
2: Zatímco Bára ví, do čeho jde, tak Nela neví vůbec.
3: Jo, já vůbec nevím a jako jsem na to zvědavá, no.
2: Kolik tě, Nelo, dnes ještě čeká práce? Jsou to jenom ty figurky, nebo co tě ještě dneska v ten volební den čeká?
3: Jenom figurky, budu je brousit a potom odlívat z pryskyřice.
2: Nela teď položila na stůl šachy.
3: Je hotovo, můžeme jít volit.
2: Se studentkou 4. ročníku designu Nelou Bělunkovou teď vycházíme ven z její učebny a přesunujeme se po schodech sklářské školy dolů ke vchodu a dále na autobusové nádraží. Kam pojedeme? Víš, kde se volí?
3: Pojedeme do Rožnova na 5. květen.
2: K volební místnosti u základní školy 5. května teď už přichází Nela v doprovodu přítele Tomáše, sestry Veroniky a maminky Lenky. Vy jste taková psychická podpora.
3: Jo, těšila jsem se.
2: Nela už teď má v ruce volební lístek a ten má v ruce ale taky její přítel Tomáš, protože ten je taky prvovolič.
3: Jo, oba dva jsme prvovoliči, no.
2: Tomáš ale volí úplně na druhé straně Rožnova pod Radhuštěm. Teď tě ale doprovodí, půjdete spolu. Tak jdeme na to.
3: Jdeme na to. Občanku máš, Neli?
2: Ptá se ještě pro jistotu maminka a vstupujeme do volební místnosti. Ta už je krátce po otevření plná lidí. Nela teď podává občanský průkaz. Předsedkyně volební komise Hana Válková teď hledá jméno v seznamu.
4: Máte volební lístky?
3: Ano, mám.
4: Budete upravit volební lístek za stěnu a můžete poté vhodit volební lístek do hlasovací urny.
2: Prvovoličce Nela ještě rychle mávají maminka a sestra, protože spěchají na nákupy. Ona zůstává sama se svým přítelem Tomášem, který ještě fotí u toho, jak vhazuje volební lístek do urny. Pak už sám vyrazí do volební místnosti na základní škole Videcka.
5: Já se na to strašně těším. Trošku mě mrzí, že moje první volby budou ty komunální. Radši bych chtěl třeba prezidentské.
2: S Nelou a Tomášem odcházím z volební místnosti. Patří mezi 133 prvovoličů, kteří půjdou poprvé ke komunálním volbám v Rožnově pod Radhoštěm. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
6: Volby 2026. V sobotu od 17. si budeme na pohovce Jošky Kubáníka s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem povídat o tom, jak si poradit se závistí okolo nás. A v neděli se od 11. zaměříme na téma, které může potkat každého z vás. Ztrátu práce. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Joška Kubáník.
7: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

0: Toto byl Phil Collins, za necelých 9 minut bude 6:30 a to je čas na podrobnou předpověď počasí. Má i pro nás paní Andrea Kvapilová, která má aktuálně službu v brněnské pobočce Českého hydrometeorologického ústavu. Přeji pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: No a díval jsem se na aktuální teploty, je docela teplo dnes v sobotu po ránu, budete se mnou souhlasit?
1: Ano, je to tak, tak se nám ty aktuální teploty pohybují nejčastěji od 13 do 9 stupňů. Vítr ten nám vane mírný, jihozápadní až jižní do 20 km za hodinu a máme převážně velkou oblačnost, zataženo až oblačno.
0: A jaké počasí nás čeká ve Zlínském kraji dnes v sobotu, jak tedy bude?
1: Tak musíme počítat s hodně oblačností, čekáme zataženo až oblačno. Jenom ojediněle se nám může vyskytnout déšť, až potom na večer čekáme od západu, že nám začne přecházet přes větší část kraje pásmo deště. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 14 do 17 stupňů. Na Valašsku trošinku chladněji, tam spíše to zůstane jenom kolem 13 stupňů. A vád nám k tomu bude vítr mírný, jihozápadní až jižní do 20 km za hodinu.
0: Před námi je víkend, tak nás pochopitelně zajímá také to, jak bude v neděli.
1: Tak ta noc ještě ze začátku může být tam hodně zatažená, budou se tam vyskytovat nějaké doznívající srážky, k ránu se nám tam potom mohou vytvářet ojedinělé mlhy a ten den bude spíš takovou proměnlivou oblačností, převážně teda větší. Odpoledne se nedá výjimečně ani vyloučit přehánka, spíše to vypadá, že by to mělo, pokud se vyskytne, tak být v té západní a severní části kraje a ráno se nám tam ojediněle mohou ještě stále vyskytovat mlhy. A na večer už by nám potom ta oblačnost měla začít postupně ubývat. Ty nejvyšší teploty čekáme od 13 do 16 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr ráno a večer slabý, přes den potom mírný, západní až severozápadní do 20 km za hodinu.
0: Ty odpolední maximální teploty, jak v sobotu, tak v neděli, budou podobné. Čeká nás oba dva víkendové dny počasí s přeháňkami. Co v dalších dnech? Máme očekávat nějakou změnu a nebo se to počasí bude vyvíjet i nadále podobným způsobem?
1: Tak pondělí, tam čekáme už to ráno a to noc hodně chladnou. Tam už nejnižší teploty od 4 do 0, takže pozor na četné přízemní mrazíky. Ty nejvyšší teploty nejčastěji od 12 do 16 stupňů. Čekáme, že by mělo být převážně polojasno, nějaká ojedinělá mlha se nám tam může vytvořit během dne, spíš ale bude převažovat oblačno a hlavně v té severní části kraje se mohou vyskytnout i slabší přehánky, ale k večeru už by se ta oblačnost měla začít rozpouštět a přes ten den nám k tomu bude vát vítr mírný, severozápadní do 20 km za hodinu, jinak ten vítr bude spíše jenom slabý a úterý, tam čekáme spíše malou oblačnost, jasno až polojasno, v noci, ráno a během dopoledne se může vyskytnout teda nízká oblačnost, případně mlhy, hlavně by to mělo být v té severní a západní části kraje a to ráno chladné, ty teploty od +3 do -1 stupně a ty nejvyšší od 11 do 14 stupňů.
0: Co nás v našem regionu čeká z pohledu počasí, to nám prozradila paní Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Volby 2026.
1: Ve Zlíně přišla včera v komunálních volbách necelá třetina voličů. Účast byla mírně vyšší než před 4 roky. Zájem voličů v senátních volbách ve Zlíně byla včera nižší než v komunálních volbách a účast mírně převýšila 26%. V Kroměříži včera odvolilo přes 27% voličů. V Luhačovicích účast v první den komunálních voleb převýšila 35% lidí. Český rozhlas.

0: Airbus A330 budou mít mezi přistání v kazašském Almaty. Podle mluvčího letiště Praha Jiřího Hanycha by linku mohlo využít během prvního roku přes 67 tisíc cestujících. Dnes očekáváme v regionu zataženo až oblačno a na menší části kraje může občas zapršet. Večer začne přes větší část kraje přicházet pásmo deště. Nejvyšší teploty budou 13 až 17 stupňů. Aktuálně naměříme 9 až 13 a povane mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodový začátek dne vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dnes je Světový den duševního zdraví. My se i nadále budeme snažit starat o vaši správnou pohodu. Teď nám zaspívá Standa Hložek píseň s názvem Krejčí. Dobré sobotní ráno.

0: celém Česku budou dnes druhým dnem pokračovat komunální volby, deváté od vzniku samostatného státu. Spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Horní komora se takto proměňuje každé dva roky od svého naplnění před 30 lety. Letos to bude po 15. Volební místnosti se otevřou v 8 hodin ráno a možnost volit bude až do 14. hodiny. A právě ve 14 hodin začne speciální volební vysílání Českého rozhlasu Zlín, které potrvá až do pozdních večerních hodin. Dozvíte se z něj vše o vývoji sčítání hlasů v našem kraji, konečné výsledky a připravujeme samozřejmě i ohlasy lídrů vítězných stran v největších městech.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Za 2,5 minuty bude 6:45. Dobré sobotní ráno přejeme.
1: Počasí.
0: Dnes rozhodně neprohloupíte, když si sebou přibalíte deštníky, pokud se chystáte někam ven, protože se čeká zataženo až oblačno. Ojediněle se může vyskytnout slabý déšť, večer potom od západu začne přes větší část našeho regionu přecházet pásmo deště. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Modře rámovaná obálka, bíle vyvedený titul a fotografie z našeho regionu. Časopis Malovaný kraj vychází co 2 měsíce a už 80 let připomíná, jak pestrobarevné je Slovácko. Články píší místní historikové, folkloristé, literáti i pracovníci v kultuře. Co vypovídá o našem kraji a jeho tradicích? Reportáž cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny si můžete poslechnout už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.

0: Před námi je celý víkend a tak se může hodit tip na výlet. A ten dnešní tip na výlet s Českým rozhlasem Zlín, tak ten bude mít krásnou podzimní atmosféru. Zatím napovím, že v tomto případě rozhodně nebude na obtíž, když vám během výšlapu bude foukat vítr. Zbytek už dopoví autor této turistické inspirace Zdeněk Urbanovský, kterého pozval k mikrofonu Pavel Vacek.
1: Když jsem viděl titulek dnešního turistického typu, tak jsem se trochu ulekl. Zdeněk Urbanovský si jej totiž pracovně nadepsal Výlet na draka. Pak jsem ale pochopil, že se v tom skrývá také trocha nadsázky, ale hlavně krásné téma podzimního výšlapu spojeného s nalezením místa vhodného pro pouštění draků. Vítám tě u mikrofonu, Zdeňku. Hezký den.
2: Zdravím tě, Pavle, a zdravím naše věrné posluchače.
1: Takže dnes to bude výlet pro rodiny s dětmi?
2: Přesně tak. Vyrazíme na výlet s cílem vyšlápnout na kopec, který může být vhodným místem pro vypouštění draka. To znamená, nebude zde příliš mnoho stromů, žádné sloupy s elektrickým vedením a pro turistický rozměr výletu by to měl být kopec, ze kterého je třeba také pěkný výhled do krajiny.
1: Výborně, tak které místo doporučíš pro ten dnešní výlet?
2: Já jsem celkem bez velkého přemýšlení jako dračí jedničku vybral kopec, který se jmenuje Maková a ten stojí nad městem Napajedla. Od autobusové i od vlakové stanice je to na tento vrch zhruba 2 kilometry chůze a v obou případech, jak od autobusu, tak od vlaku, zvolíte červeně značenou turistickou trasu a společným výchozím bodem bude minerální pramen Slanica. Ochutnejte si jej, dříve to byla velmi oblíbená minerálka, která sloužila k léčebným účelům v lázních, které zde prosperovaly ještě na počátku 20. století. A nezastírám taky, že od pramene potom cesta vede vesměs lesem do kopce.
1: Ale tak vyšlápnout na kopec, kde lze pouštět draky, to je konec konců dnešní cíl výletu.
2: Přesně tak, ale kromě toho nám Maková nabídne taky velmi pěkné výhledy do okolní krajiny. Západním směrem uvidíte Halenkovice, na severu Žlutavu, na východ se rozhlédnete do Otrokovic a části Zlína a horizont rámují Hostinské vrchy. A pochopitelně také uvidíte část Napajedel, tu, která není zakrytá lesem, hlavně okolí Pahrbku a pak jezera také u Topolné. A také je na Makové naučná tabule s zajímavými informacemi o osídlení Napajedel od doby lovců mamutů až do středověku. No a po dračích radovánkách se můžete zpět vrátit stejnou trasou do Napajedel, ale také můžete po místním zeleném značení sejít do Spytihněvy. Na železniční zastávku je to z Makové něco přes 3 kilometry.
1: Výlet na kopec Maková bude rozhodně pohádkový, ať už jej absolvujete s drakem nebo bez. Vám, kteří necháte vzlétnout nějakou tu papírovou nestvůru, přejeme příznivé povětrnostní podmínky a hodně zábavy.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.
1: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Pro některé studenty jsou letošní komunální volby premiérou. Ve Valašském Meziříčí se k ním chystaly i studentky 4. ročníku průmyslové školy sklářské. V lokalitě Kolonka v Otrokovicích vznikne nové veřejné parkoviště. Americký prezident Trump kritizuje Norsko za to, že nevyhrál Nobelovu cenu míru. Dnes bude oblačno s možností srážek, na teploměru až 17 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré ráno.
1: Volby 2026.
0: Pro řadu mladých lidí jsou letošní komunální volby vůbec první. Někteří šli včera volit rovnou ze školy. Například na střední průmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí se k volbám chystala téměř celá třída čtvrťaček oboru průmyslový design.
2: Do volebních místností se chystají také studentky 4. ročníku střední průmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí. Druhá zkušenost to bude pro Báru, která spolužačky nabádala, ať se ničeho nebojí.
3: Asi se ničím nestresujte, je to v pohodě, je to také zvláštní, když tam jdete poprvé. Já jsem si to užila.
2: Zatímco Bára ví, do čeho jde, tak Nela neví vůbec.
3: Jo, já vůbec nevím a jako jsem na to zvědavá, no.
2: Volební místnosti jsou otevřené i v sobotu do 14 hodin. Prvovoličům s hlasováním pomůžou předsedové volební komisí. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: V otrokovické lokalitě Kolonka, konkrétně v ulici Přístavní, začne ještě v říjnu výstavba veřejného parkoviště pro 13 vozidel. Práce potrvají přibližně 6 týdnů a vyjdou na téměř 2 miliony korun. Jde o první etapu revitalizace území, která má vytvořit podmínky pro budoucí rekonstrukci přilehlých ulic. Pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
4: Na nové parkoviště by v budoucnu měla navázat obnova ulic Dvořákova a Přístavní. Před zahájením rekonstrukce je ale potřeba zajistit obyvatelům místo, kde budou moci svá auta zaparkovat během stavebních prací. Nové parkoviště proto připravujeme už nyní, sloužit ale bude i po dokončení navazujících úprav.
0: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa nezapomenou Norsku, že nedostal Nobelovu cenu za mír. Americký prezident to prohlásil poté, co Nobelův výbor udělil letošní cenu za mír soudkyni Mezinárodního soudního dvora Navi Pillayové. Trump o jeho africké právničce řekl, že o ní nikdo nikdy neslyšel. Americký prezident zároveň mluvil o konfliktech, kterým zabránil, a taky prohlásil, že brzy ukončí válku mezi Ruskem a Ukrajinou, i tu v Iránu, kterou letos sám zahájil.
1: Sport.
0: Dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek se představí na mistrovství světa v judu v hmotnostní kategorii nad 100 kg. V prvním kole ho v Baku čeká Kanaďan John Mess Abesong. Pokračuje Krpálek.
5: To nebude úplně jednoduchý zápas, nesmím ho podcenit. On je to obrovský Kanaďan, který je za prvý hrozně šikovný, dobře silově vybavený. Jsem se s ním pral na Grand Slamu v Tokiu. A jsem tam udělal chybu a on vlastně mě hodil na vazáry a docela dlouhou dobu vedl. Až teprve potom se mi podařilo ten zápas otočit a vyhrát.
0: Krpálek bude na světovém šampionátu v Azerbajdžánu bojovat o svou 6. medaili. Jeho první zápas začne kolem 11. hodiny českého času a přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu zataženo až oblačno, ojediněle slabý déšť a večer začne větší část kraje přecházet pásmo deště. Aktuální teploty jsou 9 až 12 stupňů. Nejvyšší naměříme 13 až 17 a pováne mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín má opět slovo Tomáš Perutka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Na Moravě se podařilo vyšlechtit pštrosa, tak i o tom budeme mluvit v našem ranním vysílání a to už za chvíli. Počkejte si na to.

0: Uherském Hradišti se koná tradiční výstava králíků, holubů a drůbeže, kterou pořádá Uherskohradišský svaz chovatelů. Mezi klece a voliéry s vystavenými zvířaty se vydala také naše regionální stopařka redaktorka Petra Sedláčková, která se přihlásila do včerejšího odpoledního vysílání.
1: Dobré odpoledne z chovatelského areálu zahrady u restaurace Koruna v Uherském Hradišti. Chovatelská výstava, která se koná ode dneška až do nedělního dopoledne, ukazuje opravdu velké množství nejrůznějších druhů, drůbeže, králíků a holubů. Některá zvířata samozřejmě překvapí svými barvami, peřím, kůží a mohou člověka zlákat k založení vlastního hospodářství a nového chovatelského koníčku. Právě o výstavě a některých vystavovaných druzích si proto dnes povídám s Bronislavem Sehnalem, jednatelem Českého svazu chovatelů, základní organizace Uherské Hradiště, a přeji mu už dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pojďme začít samotnou výstavou. Co všechno na ní letos návštěvníci uvidí? Pochlubte se.
2: Takže máme vystavené králíky, holubí, drůbež, jak hrabavou, tak i vodní. Vodní drůbež je 12 kusů, hrabavé zhruba 41 kusů, 45 kusů králíků. Tady bych vyzvedl asi francouzské berany velké, což je velké plemeno, které dosahuje váhy kolem 10 kg. Hrabavé v podstatě bych asi vyzvedl hedvábničky, které jsou vlastně místo peří, dá se říci, je to peří, ale je to spíše srst, vypadá to tak. Jinak výstavuje u nás v podstatě 25 chovatelů, nesmím zapomnět ani na expozici moravských pštrosů, kterých je 44 a v expozice má již 50. ročník.
1: My se k té expozici moravských pštrosů za chviličku vrátíme. Pojďme se ale vrátit k tomu chovatelství ještě na chviličku. Na výstavu k vám můžou dorazit jak začátečníci, tak zkušení chovatelé. No a co se týká těch lidí, kteří ještě zkušenost nemají a chtěli by třeba s chovem začít, poradíte mu tady na výstavě s hodným plemenem chovu nebo s péčí o něj?
2: Ano, určitě, pokud se návštěvníci tady obrátí na garant jednotlivých expozic. Každá expozice má v podstatě svého garanta, to znamená holubí, králíci, drůbež. Jsou to starší chovatelé nebo staří, kteří v podstatě mají své úspěchy, někteří nadále, někteří měli a v podstatě předávají tyto zkušenosti nejenom mladým, a pokud se jich zeptá někdo, kdo má zájem o nějaký chov nebo začít s chovem, určitě mu v podstatě dobře poradí.
1: To je určitě záslužná činnost, hlavně to předávání těch zkušeností, že si to nenecháváte jenom pro sebe a chcete povzbudit třeba i začínající chovatele. My se teď ale vrátíme k moravským pštrosům, protože na dnešní výstavě se koná už 50. ročník expozice holubů moravských pštrosů. Přišlo mi to lehce zavádějící, protože já jsem se opravdu domnívala, že my tady máme nějakého pštrosa, kterého jsme vyšlechtili na Moravě. Proč se právě tomuto holubovi věnujete v samotné expozici a čím je moravský pštros mezi ostatními holuby výjimečný?
2: Tak moravský pštros je naše národní plemeno, které vlastně vzniklo po staletí. Proč se mu říká moravský pštros, dneska ani nikdo neví v podstatě. Jde to z historie dole, kde se vlastně tyto holuby chovali, ať už teda na stacích nebo prostě na různých dvorech. Dá se říci, že vznikal takzvaný klub moravského pštrosa, který vznikl někde v roku 1923. Vznikl v podstatě v Brně, ale má pobočky po celé republice a jedna z nich, právě jedna z prvních poboček, byla založena tady v Uherském Hradišti.
1: A k čemu se třeba takový moravský pštros hodí? Je třeba dobrý k posílání tajných psaníček?
2: Ne, o toho jsou v podstatě poštovní holuby. Toto jsou holuby v podstatě tvaru, takzvaní okrasní holuby, kteří slouží vlastně pro, dá se říct, výstavy. A samozřejmě každý chovatel si tady toto svoje hýčka, nejlepší kusy, snaží se dosáhnout prošlechtěnosti, ať už teda v barvě nebo v kresbě.
1: A já naše posluchače povzbudím, aby se přišli podívat, protože plemeno holuba moravského pštrosa je opravdu nádherné. To byl Bronislav Sehnal, jednatel Českého svazu chovatelů, základní organizace Uherské Hradiště. Já děkuji za povídání a přeji, ať se letošní ročník výstavy králíků, holubů a drůbeže vydaří. A pro naše posluchače ještě připomenu, že výstavu lze navštívit v chovatelském areálu zahrady nad restaurací Koruna v Uherském Hradišti. A to v sobotu od 8 do 17 a v neděli potom mezi 7 a 10 hodinou raní.
0: A také příští týden se s regionální stopařkou budeme prostřednictvím rozhlasových vln vydávat na zajímavá místa ve Zlínském kraji. Pokud víte o akci nebo místu, které by nemělo uniknout stopařčině pozornosti, dejte jí vědět na e-mail stopar.zlin@rozhlas.cz.

0: Už bylo 7:45, dobré sobotní ráno přejeme.
1: Počasí.
0: 8 až 12 stupňů Celsia, to je rozmezí aktuálních teplot ve Zlínském kraji. Nejnižší hodnota 8 stupňů je aktuálně hlášena z meteostanice Maruška Hostýnské vrchy. Pro změnu nejvyšší teplota 12 stupňů Celsia, tak ta byla naměřena v Kroměříži, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, také ve Zlíně, ve Vizovicích, v Bojkovicích, ve Valašském Meziříčí i v Rožnově pod Radoštěm. Teploty dnes v průběhu dne už příliš nahoru nepůjdou, protože ty maximální odpolední, ty by se měly ve Zlínském kraji pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Obloha bude v průběhu dnešního dne zatažená až oblačná, ojediněle se může vyskytnout slabý déšť. Večer bude od západu přes větší část našeho regionu přecházet pásmo deště.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Za každým mimořádným dílem stojí lidé s vizí, odvahou a vytrvalostí. Jedním z nich je i bývalý ředitel ZOO Zlín Ivo Klika. Jak se rodily smělé plány, které proměnily zahradu v jeden z nejvyhledávanějších turistických cílů? I to se dozvíte v cyklu Rodáci známí neznámí se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 8:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: pan Praskl z čehož plyne, že mužný boj má stránky stinné a že i dva jsou příliš mnoho, tam kde je místo pro jednoho. Čemuž se ještě často pěje, dva se tu berou přední směje. Čemuž se ještě často pěje, dva se tu berou přední směje. Čemuž se ještě často pěje.
1: Celých 9 minut před 7:30 si připomeneme jednu z nejvýznamnějších osobností zlínské historie. Před 135 lety se narodil architekt František Lidie Gahura. Navrhl desítky zlínských budov, mezi nimi kino, obchodní dům nebo nemocnici. Podílel se ale také na celých urbanistických plánech Zlína. O Gahurově tvorbě si redaktorka Petra Kopásková povídala s projektovou manažerkou zlínského architektonického manuálu Lucí Šmardovou.
2: František Lidie Gahura ve Zlíně postavil spoustu staveb. Stojíme u velkého kina, postavil i nemocnici, památník Tomáše Bati, který je tady nedaleko. Jaká byla jeho raná tvorba tady ve Zlíně?
3: Tak příkladem té nejranější tvorby je vlastně jedna radnice, která vlastně ve výsledku byla jeho diplomovou prací, ale pokud bychom měli být u toho ubytování, tak je to taková výstavba na Tyršově nábřeží. Tam je skupina domků, které stavěl pro družstvo Domov. Celé to území potom bylo tak jakoby nazýváno kolonie Domov, což jsou vlastně takové jednoduché domky, které jsou tou skladbou střechy poměrně složité, mají hodně dekorativních prvků, takže tohle je opravdu ta raná výstavba, kde ještě vůbec není ta plocha cihla, jsou to všechno omítané domky, takže tohle je ten Gahurův příklad té rané zástavby.
2: Stojíme před hotelem Moskva, vidíme 21. Když tady na tom místě, kde stojíme, se rozhlédneme po Zlíně, tak jak poznáme u těch budov, že jsou jeho?
3: U Františka Lidie Gahury je asi těžké mluvit úplně o nějakém rukopisu, protože on ve většině vlastně své práce se musel vždycky nějakým způsobem podřídit anebo minimálně reagovat na podmínky stavebního oddělení firmy Baťa, kterému vlastně šéfoval. Později, když to po něm převzal vlastně Vladimír Karfík, tak Gahura se stává městským architektem. Takže Gahura je důležitý pro Zlín a hlavně tak jako urbanista. Když jste říkala, že stojíme na tom náměstí práce, tak on celý ten urbanistický plán tady toho náměstí práce a přilehlého náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, to je výsledek Gahurova urbanistického plánování. Jinak on autorsky stojí vlastně za obchodním domem, za přístavbou už stojí zase Vladimír Karfík, takže vlastně tam taky jako docházelo k častému doplňování vlastně těch staveb o různé přístavky, takže to autorství není vždycky úplně tak jednoznačné, protože on byl opravdu vedoucí obrovského projekčního oddělení.
2: My jako Český rozhlas Zlín sídlíme ve vile Jana Antonína Bati. Tu projektoval také Gahura.
3: No tak to je vila, která vlastně byla projektovaná mezi lety 1927 až 31. A je to opravdu pravděpodobně, teda je autorem František Lidie Gahura, protože pod těmi plány je firma Zlámala Plačik. Ale dům byl vlastně potom několikrát přistavován, takže kromě toho potenciálního Gahury se ještě v roce 37 do té dispozice zasáhl Vladimír Karfík, takže tam dochází opět k té jejich spolupráci nebo navázání jednoho na druhého.
2: A kde bydlel sám František Lidie Gahura?
3: Tak František Lidie Gahura vlastně i s rodinou bydlel na Kudlově, kde dodnes je jeho dům. Je to taková vlastně vystupující, taky taková vlastně zvláštní kostka, která navazuje na nějakou starší stavbu. Dneska je ta budova opravdu ve velmi špatném stavu a opravdu by si zasloužila poctivou rekonstrukci.

0: Volby 2026.
1: Bylo 7:30 a u zpráv vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Ve Zlíně přišla včera v komunálních volbách necelá třetina voličů. Účast byla mírně vyšší než před 4 roky. Zájem voličů v senátních volbách ve Zlíně byla včera nižší než v komunálních volbách a účast mírně převýšila 26%. V Kroměříži včera odvolilo přes 27% voličů. V Luhačovicích účast v první den komunálních voleb převýšila 35% lidí. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ode dneška ukazuje letošní úrodu z celého Zlínského kraje. Ovoce, zeleninu i obilí vystaví v Janíkově stodole. Návštěvníci uvidí také staré a krajové odrůdy. Muzeum je samopěstuje přímo ve skanzenu. Lidé tak můžou porovnat, co rostlo na Valašsku dřív a co dnes. Výstava bude otevřená o víkendu a pak od středy do neděle 18. října. Na dnešek připadá Světový den duševního zdraví. Má připomenout, aby lidé své psychické problémy nezanedbávali a řešili je včas. Nepřetržitou pomoc psychickými obtížemi nabízí anonymní krizové linky jako linka bezpečí nebo linka první psychické pomoci. Na Slovensku dnes odhalí památník zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové.

0: zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu a pohodový den vám přeje Barbora Hejtmánková.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Možná se teď po ránu pomalu chystáte k volbám. Nezapomeňte, že my vám dnes nabídneme speciální povolební vysílání, a to už od 14. hodiny. Průběžně budeme sledovat sčítání volebních výsledků. Nabídneme samozřejmě také ohlasy lídrů různých politických uskupení z našeho regionu, a to vše dnes až do 22. hodiny. Tak buďte s námi, a teď už Elán a Kočka. Dobré sobotní ráno přejeme.

0: Zcela výjimečné akce pro vás dnes připravili organizátoři v našem regionu. Pokud máte chuť někam vyrazit, vybírejte. Dnes se zámek v Liptále na Vsetínsku rozzáří světlem 500 svíček. Návštěvníky čekají netradiční večerní kostýmované prohlídky zámku v jedinečné atmosféře, které doplní otevřený zámecký šenk s občerstvením a nápoji. Večerní prohlídky zámku Liptál začínají dnes v 17:30 a končit budou až ve 23:00. Pole, louky, sady, neumřeme hlady. Tak se jmenuje podzimní kulturní pořad ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti. Akci provoní čerstvě upečený kváskový chléb, uzené maso, jablečný mošt i domácí marmelády. Program návštěvníkům přiblíží, jak se na slovácké dědině hospodařilo v období sklizně a jak se lidé připravovali na zimu. Park a skanzen Rochus v Uherském Hradišti bude otevřen dnes a zítra od 14:00 do 17:00. Letošní výpěstky i staré odrůdy si můžete prohlédnout ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radoštěm. Výstava ode dneška představí v Janíkově stodole letošní úrodu ovoce, zeleniny, obilovin a dalších plodin. Vernisáž výstavy se uskuteční dnes v 10:00 v Janíkově stodole. Součástí programu bude také odborná přednáška pěstování rajčat, cesta k českým rekordům, očima Milana Daňka, která se koná v neděli ve 12:30 v konferenčním sále Sušák. A Zoo Zlín a zámek Lešná na dnešek připravili speciální večerní program. Zoo pořádá večerní lampionové prohlídky. První skupina vyrazí z nádvoří zámku v 18:30, další budou následovat v pravidelných intervalech. Prohlídka potrvá přibližně 2 hodiny a dozvíte se na ní zajímavé informace o všech zvířatech, která jsou v zoo chována. V zámku Lešná se společně s průvodci v dobových kostýmech přenesete o 100 let zpět, kdy zámek Lešná vlastnil hraběcí rod Sejlernů. První zámecká prohlídka začne v 18:00, další budou následovat po 20 minutách.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Za chvíli bude v našem vysílání řeč o sportu. Trenér zlínských fotbalistů Pavel Hoftych mluvil po domácí prohře se Slavií Praha o tom, že ho přes týden před zápasem správci stadionu vyháněli ze hřiště. Jak to myslel, tak to pochopíte za okamžik i vy přímo z jeho slov.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji se očekává zatažená až oblačná obloha. Ojediněle se může vyskytnout slabý déšť. Večer počítejte s tím, že od západu začne přes větší část našeho regionu přecházet pásmo deště. Maximální teploty 13 až 17 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: ligovém zápase fotbalistů Zlína a pražské Slávie byli nakonec spokojení zástupci obou týmů. Vedoucí Slávia na hřišti posledního týmu tabulky vyhrála 1-0 a splnila povinnost. Domácí zase těšilo to, že dokázali jasného favorita potrápit. A tak mohlo po utkání dojít na odlehčenou diskuzi trenérů zaměřenou na kvalitu zlínského trávníku.
1: Téma kvality zlínského trávníku otevřel po výhře 1-0 sám od sebe trenér fotbalistů Slávie Praha Jindřich Trpišovský.
2: Jsme rádi za vítězství, jsme rádi za tu podporu, která tady byla. Já osobně jsem strašně rád za hrací plochu, která byla. Jak jsem teďka jezdím dlouho 14-15 let s druhou ligou, tak jednoznačně nejlepší hřiště a skvělý hřiště a velký posun v tomhle tom, takže nejlepší tráva, což nám i tu první půli umožnilo si to prostě dobře obehrát v některých situacích.
1: Zlínský kouč Pavel Hovtych reagoval na slova soupeře nejdřív narážkou na to, že pro poslední tým tabulky by bylo proti favoritovi asi lepší hrát naopak na špatném terénu.
3: Jsem celý týden dělal všechno pro to, chodil jsem tam s židlema, jo, a s napíchábakama, abych to zhoršil, a správci mě vyháněli. Už to nemůžeme nechat růst po kolena, jak bychom chtěli na takovýhle zápas, ani to rozvej, takže doba se změnila.
1: Už vážněji pak Hovtych vysvětlil, že trávníku výrazně prospěla netradičně dlouhá reprezentační pauza. Ševci doma hráli dokonce po 4 týdnech.
3: Správci odvedli skvělou práci v tom, že jsme tomu vlastně nechali si tomu 3 týdny odpočinek, my jsme na tom byli až 2 dny před zápasem, proběhla tam výsledba nová, v podstatě nejsem trávníkař, takže to úplně přesně nepopíšu, nicméně je pravda, že to hřiště se strašně zpevnilo a zhoustlo, takže momentálně za mě to hřiště a jsem rád, že se to slavistům nebylo.
1: Vzkázal trenér poraženého mužstva vítězům. Ze Zlína David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Právě se znovu otevírají hlasovací místnosti pro komunální a senátní volby. V Uherském Hradišti dnes pokřtí knihu o dlouholetém primáši muziky hudci Pondělníci a spoluzakladateli Hradišťanu. Lidé se dnes v Brně naposledy rozloučí s Ludmilou Javorovou, ženou tajně vysvěcenou za kněze. Dnes bude oblačno s možností srážek, na teploměru maximálně 17 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré ráno.
3: Volby 2026.
2: V Česku se právě znovu otevřely volební místnosti. Až do 14 hodin je ještě dnes možné hlasovat v komunálních a senátních volbách. Před volební místností na největším zlínském sídlišti sleduje dění reportérka Michála Kočendová.
4: Tady na zlínských jižních svazích se před malou chvílí otevřela volební místnost a první dnešní voliči už přicházejí odevzdat své hlasy. Ve Zlíně přitom lidé rozhodují nejen o novém složení městského zastupitelstva, ale také o tom, kdo je bude zastupovat v Senátu. Senátora si ve Zlínském kraji vybírají také voliči v obvodu Uherské Hradiště. Hlasovat přitom lidé můžou do dnešních 14 hodin. Potom se volební místnosti uzavřou a komise začnou sčítat hlasy. Ještě dnes bychom tak výsledky voleb měli znát. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
2: V Redutě v Uherském Hradišti dnes pokřtí knihu věnovanou dlouholetému primáši muziky hudci Pondělníci Františku Hamadovi. Křest bude součástí koncertu tohoto legendárního folklorního seskupení muzikantů z Uhersko-Hradišťska, které vzniklo v roce 1981. Pokračuje jeden z členů muziky Vladimír Stašek.
5: První část té knižky tvoří rozhovor Jiřího Plocka s Františkem Hamadou a druhá část vlastně jsou takové další pohledy na Františka Hamadu. O těch jeho přátel nebo takový významný muzikantů Jura Pavlica, Martin Hrbáč, Jaroslav Šotl a tak dále, kteří ho měli velice rádi.
2: František Hamada byl i spoluzakladatelem Hradišťanu. V knize je také celá řada fotografií, speciální část tvoří odposlechy ze zkoušek. Na koncertu vedle hudců Pondělníků zahrají i Martin Hrbáč, Gabrielovci Radim Vojtek nebo cymbálová muzika Vitaj. Lidé se dnes v Brně naposledy rozloučí s Ludmilou Javorovou. Jde o jedinou ženu, o které je veřejně známo, že byla za komunismu tajně vysvěcena na katolického kněze. Pohřeb bude v kostele svatého Cyrila a Metoděje v Brně Židenicích, kde Ludmila Javorová po zákazu kněžské služby působila jako laik. Svěcení jí mělo umožnit poskytovat duchovní péči například ve vězení. Mluvila o tom v dokumentu katolického kněze Jana Hanáka, který natočil pro stanici Českého rozhlasu Vltava.
6: Já jsem to přijela proto, že jsem věděla, že budu zavřená. To vyšlo ven a my jsme se de facto chystali stále do kriminálu. Čili s tímto vědomím, aby ty ženy tam něco měly.
2: Americký prezident Donald Trump uvolní sankce vůči Rusku. Dohodl se na tom při telefonátu se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Rusko výměnou za zmírnění sankcí dodá 100 000 tun ropy na světové trhy. Dohoda staví Spojené státy na stranu Moskvy proti Ukrajině, která ruské rafinérie bombarduje. Volodymyr Zelenský dohodu mezi Kremlem a Bílým domem ostře odsoudil.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu zataženo až oblačno, ojediněle slabý déšť a večer začne přes větší část kraje přecházet pásmo deště. Aktuální teploty jsou 8 až 12 stupňů, nejvyšší naměříme 13 až 17. Povane mírný jihozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V této chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už opět Tomáš Perutka a dobré ráno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dnes si připomínáme jednu výraznou hereckou osobnost. 10. října roku 2014 zemřel Pavel Landovský. Nevím, ze které role si ho nejvíce pamatujete vy. Já asi z Černých baronů, možná si také vybavíte tu scénu, jak Pavel Landovský v Černých baronech chválí hudebníky ve smyčcovém kvartetu a říká jim: dobré hrátě, chlapci, velmi dobré hrátě. Vidíte, jaké pěkné písničky nám napísali druhové v Sovětskom zveze? Len ta trůba jim tam chýbá, len ta trůba. My si teď dáme píseň, ve které také bude chybět trůba. Asi se tam Petru Spálenému zřejmě nehodila.

můžeš jezdit v Porsche, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Možná už jste to stihli včera, možná se na to chystáte ještě dnes. Mluvím pochopitelně o volbách, v jejich znamení je tento víkend. No a my o volbách budeme mluvit teď také v našem vysílání. Dopoledne ještě ve škole brousila šachové figurky, odpoledne už stála u volební urny. Studentka designu na sklářské škole Nela Bělunková z Rožnova pod Radoštěm šla poprvé v životě k volbám. Doprovod měla početný, přítele, sestru i maminku. Celý její volební den sledovala naše reportérka.
1: Tak teď jsme u 3D tiskáren a právě tady tiskneme šachy na naše předklauzurní práce.
2: Nela Bělunková, studentka 4. ročníku střední průmyslové školy sklářské, teď otevírá 3D tiskárnu. To, co vidíme, je ze škrobu. Co to bude, až to bude přesně?
1: Budou to šachové figurky.
2: Vracíme se do třídy. Ještě před svačinou se studentky usadily ke stolu. Vy jste čtvrťačky, kdo všechno bude volit? Jedna ruka nahoře, druhá, třetí, čtvrtá. Báro, tebe to čeká už po druhé, tak jako by si dala radu holka.
1: Asi se ničím nestresujte, je to v pohodě, je to také zvláštní, když tam jdete poprvé. Já jsem si to užila.
2: Zatímco Bára ví, do čeho jde, tak Nela neví vůbec.
1: Jo, já vůbec nevím a jako jsem na to zvědavá, no.
2: Kolik tě, Nelo, dnes ještě čeká práce? Jsou to jenom ty figurky, nebo co tě ještě dneska v ten volební den čeká?
1: Jenom figurky, budu je brousit a potom odlívat z pryskyřice.
2: Nela teď položila na stůl šachy.
1: Je hotovo, můžeme jít volit.
2: Se studentkou 4. ročníku designu Nelou Bělunkovou teď vycházíme ven z její učebny a přesunujeme se po schodech sklářské školy dolů ke vchodu a dále na autobusové nádraží. Kam pojedeme? Víš, kde se volí?
1: Pojedeme do Rožnova na 5. květen.
2: K volební místnosti u základní školy 5. května teď už přichází Nela v doprovodu přítele Tomáše, sestry Veroniky a maminky Lenky. Vy jste taková psychická podpora.
1: Jo, těšila jsem se.
2: Nela už teď má v ruce volební lístek a ten má v ruce ale taky její přítel Tomáš, protože ten je taky prvovolič.
1: Jo, oba dva jsme prvovoliči, no.
2: Tomáš ale volí úplně na druhé straně Rožnova pod Radhuštěm. Teď tě ale doprovodí, půjdete spolu. Tak jdeme na to.
1: Jdeme na to. Občanku máš, Neli?
2: Ptá se ještě pro jistotu maminka a vstupujeme do volební místnosti. Ta už je krátce po otevření plná lidí. Nela teď podává občanský průkaz. Předsedkyně volební komise Hana Válková teď hledá jméno v seznamu.
3: Máte volební lístky?
1: Ano, mám.
3: Budete upravit volební lístek za stěnu a můžete poté vhodit volební lístek do hlasovací urny.
2: A prvovoličce Nela ještě rychle mávají maminka a sestra, protože spěchají na nákupy. Ona zůstává sama se svým přítelem Tomášem, který ještě fotí u toho, jak vhazuje volební lístek do urny. Pak už sám vyrazí do volební místnosti na základní škole Videcka.
4: Já se na to strašně těším. Trošku mě mrzí, že moje první volby budou ty komunální. Radši bych chtěl třeba prezidentské.
2: S Nelou a Tomášem odcházím z volební místnosti. Patří mezi 133 prvovoličů, kteří půjdou poprvé ke komunálním volbám v Rožnově pod Radhoštěm. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
5: Volby 2026.

kdysi. To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, prostě vůbec nelákají.

0: Dobré sobotní ráno, už bylo 8:45.
1: Počasí.
0: Jaké dnes bude počasí, tak to nám prozradí paní Andrá Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.
2: Tak musíme počítat s hodně oblačností, čekáme zataženo až oblačno. Jenom ojediněle se nám může vyskytnout déšť, až potom na večer čekáme od západu, že nám začne přecházet přes větší část kraje pásmo deště. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 14 do 17 stupňů. Na Valašsku trošinku chladněji, tam spíše to zůstane jenom kolem 13 stupňů. A vá nám k tomu bude vítr mírný, jihozápadní až jižní do 20 km za hodinu.
0: Před námi je víkend, tak nás pochopitelně zajímá také to, jak bude v neděli.
2: Tak ta noc ještě ze začátku může být tam hodně zatažená, budou se tam vyskytovat nějaké doznívající srážky, k ránu se nám tam potom mohou vytvářet ojedinělé mlhy a ten den bude spíš takovou proměnlivou oblačností, převážně teda větší. Odpoledne se nedá výjimečně ani vyloučit přeháňka, spíše to vypadá, že by to mělo, pokud se vyskytne, tak být v té západní a severní části kraje a ráno se nám tam ojediněle mohou ještě stále vyskytovat mlhy. A na večer už by nám potom ta oblačnost měla začít postupně ubývat. Ty nejvyšší teploty čekáme od 13 do 16 stupňů. Vádám k tomu bude vítr ráno a večer slabý, přes den potom mírný, západní až severozápadní do 20 km za hodinu.
0: Ty odpolední maximální teploty, jak v sobotu, tak v neděli, budou podobné. Čeká nás oba dva víkendové dny počasí s přeháňkami. Co v dalších dnech? Máme očekávat nějakou změnu a nebo se to počasí bude vyvíjet i nadále podobným způsobem?
2: Tak pondělí, tam čekáme už to ráno a to noc hodně chladnou. Tam už nejnižší teploty od 4 do 0, takže pozor na četné přízemní mrazíky. Ty nejvyšší teploty nejčastěji od 12 do 16 stupňů. Čekáme, že by mělo být převážně polojasno, nějaká ojedinělá mlha se nám tam může vytvořit. Během dne spíš ale bude převažovat oblačno a hlavně v té severní části kraje se mohou vyskytnout i slabší přehánky, ale k večeru už by se ta oblačnost měla začít rozpouštět a přes ten den nám k tomu bude vát vítr mírný, severozápadní do 20 km za hodinu, jinak ten vítr bude spíše jenom slabý a úterý, tam čekáme spíše malou oblačnost, jasno až polojasno, v noci, ráno a během dopoledne se může vyskytnout teda nízká oblačnost, případně mlhy, hlavně by to mělo být v té severní a západní části kraje a to ráno chladné, ty teploty od plus 3 do minus 1 stupně a ty nejvyšší od 11 do 14 stupňů.
0: Jaké bude počasí, prozradila paní Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
4: Ale Jenehuse,
5: řekl na to Zikmund.
4: Kdo pak žije bez hříchu?
3: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
6: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
3: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
1: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

0: Po písni Ivety Bartošové v našem vysílání uslyšíte o křehké kráse, která vzniká z obyčejného kousku dřeva.
1: Kořeny. Ovšem, co dává našemu kraji tvář.
0: Věšely se nad kolébky, nad stoly nebo nad kamna. Lidé věřili, že do jejich domovů přinášejí ochranu Ducha Svatého. Tradice štípaných holubiček je spojována především s Valašskem. Redaktorka Silvie Pospíšilová se vydala do Valašských Klobouk. V tamní dílně se totiž pod rukama řezbáře Josefa Šperlinga tato něžná krása rodí.
2: Štípané holubičky jsou půvabnou součástí valašského lidového umění. Drobné ozdoby vyráběné štípáním měkkého dřeva měly nejenom dekorativní, ale také symbolický význam. Josefa Šperlinga z Valašských Klobouk si holubičky našli před více než 35 lety.
3: Naučil mě to dědáček Fojtu, býval na náměstí. On v tom viděl takový náboženský prvek Ducha Svatého.
2: Přibližuje Josef Šperling. Sám se vyučil zednickému řemeslu. Dřevo si ho ale stejně přitáhlo a postupně se mu začal věnovat naplno. A měl na co navazovat.
3: Asi čtvrtá generace, já jsem sice odbočil, že jsem dělal tu zedničinu první, ale te posledních 20 roků dělám s dřevem, že? Ale dělám tesařinu. My jsme se spíš tím dřevěnicám věnovali. Dřevo nás provází od kolébky až do smrti. No.
2: Holubičky vyřezává ze smrkového dřeva. Ideální je, když je ještě plné mízy.
3: To smrkové dřevo je takové bělejší, je pěkné. Musím vědět, jak to dřevo nastavit, jak ho štípnout, vybrat si, aby mělo ty léta správné, pěkně rostlé, rovné.
2: Vy tady topíte v kamnech, máte na nich kastrůlek a ve vodě se ohřívá dřevo. Co s ním bude dál?
3: Dřevo si potom zeberu jak horký zemňák, ten nejlepší do ruky. Vyřežu si tam ty ornamenty, ten střed si naměřím, aby to bylo vyvážené potom, aby když to pověsím, abych věděl, že to bude pěkně v tom úlu, jak to má být. My to děláme nožem. Tady mě to tak ten dědáček učil. Do té tlušťky, aby to měl tu správnou tlušťku. Pak si to zařežu.
2: Pan Josef vyrábí štípané holubičky pro radost. Dávno už s nimi nejezdí po jarmarcích. Když se zavře do své dílny, jedna holubička mu trvá asi hodinu. A co je z celého procesu nejsložitější?
3: Štípání těch křídelek. To už je cit, aby to mělo milimetr, aj pod milimetr. To musím tak lehce štípat tahem, když to upnu do té stricovy stolice, jak my pravíme.
2: Po vyřezání už není třeba žádné další povrchové úpravy. Pokračuje Josef Šperling.
3: Ona je čistá tak, jak je. Přirozeně trošku zežlutné. Není problém, aj když se zapráší, klidně osprchovat. Ona je na věky.
2: Holubičky z dílny zručného řezbáře se rozletěly doslova do celého světa.
3: Vím, že jsou třeba v Jižní Koreji, v Jižní Americe, vím, že někde Ekvádor, no v Evropě téměř všady.
2: A co mu přinesli ti to něžní dřevění ptáčci do života?
3: No mám radost, když to potěší lidi. A ptáček, symbol míru, že? Také samozřejmě, že? Tak to lidi to mají rádi, no.
2: Když se Josefa Šperlinga zeptám, zda má v řemeslu pokračovatele, se šibalským úsměvem říká, že děcek má dost a některé už si cestu ke dřevu našli. Z Valašských Klobouk Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Chcete také nahlédnout do dílny řezbáře Josefa Šperlinga? Fotografie i videa jsou na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A u nich vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno. V otrokovické lokalitě Kolonka v ulici Přístavní začne ještě v říjnu výstavba veřejného parkoviště pro 13 vozidel. Práce potrvají přibližně 6 týdnů a vyjdou na téměř 2 miliony korun. Jde o první etapu revitalizace území, která má vytvořit podmínky pro budoucí rekonstrukci přilehlých ulic. Skanzen Rochus v Uherském Hradišti na dnešní odpoledne připravil program s názvem Pole, louky, sady, neumřeme hlady. Návštěvníkům přiblíží, jak se na slovácké dědině hospodařilo v období sklizně a jak se lidé připravovali na zimu. Energetický regulační úřad od ledna chystá změny ve smlouvách o připojení na vysoké a velmi vysoké napětí. Rozhodl, že velkoodběratelé elektřiny nově budou platit i za kapacity rezervovaného příkonu, které zabírají, ale nevyužívají. Blokují tak připojení nových žadatelů. Opatření má přinést uvolnění kapacity v síti. Srbští studenti na dnešek svolali velkou předvolební demonstraci do třetího největšího města země. V Niši chtějí představit svůj program do parlamentních voleb, které budou v Srbsku za 15 dní. Studenti do nich posílají kandidátku složenou z univerzitních profesorů, právníků, ekonomů, sportovců nebo umělců. Ve volbách chtějí vyzvat vládnoucí koalici kolem Srbské pokrokové strany bývalého prezidenta Aleksandara Vučiče. Dnes bude v regionu zataženo až oblačno, ojediněle slabý déšť a večer začne přes větší část kraje přicházet pásmo deště. Aktuální teploty jsou 9 až 13 a nejvyšší budou 13 až 17 stupňů. Povan mírný, jihozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody.

0: písni Karla Gotta míříme na Slovácko, kde pomalu vrcholí vinobraní. Letošní úroda hroznů bude nižší než obvykle. Důvodem je především dlouhodobé sucho. Podle údajů Svazu vinařů bude sklizeň na Moravě a v Čechách v průměru o zhruba 30 až 40 % nižší. Přesně takové ztráty odhadují například ve šlechtitelské stanici vinařské v Polešovicích na Uherskohradišťsku.
1: Sklízíme odrůdu muškát moravský.
2: Ukazuje mi jeden ze sběračů Libor Lukůvka, který právě odstřihuje jednotlivé střapce hroznů.
1: Muškát letos hodně napíchali vosy, tím pádem ty bobule se sykají, ale zase je jako velice dobrá cukernatost. Určitě to bude mít 25 stupňů.
2: Odhaduje Libor Lukůvka. Jeho slova v zápětí potvrzuje majitel šlechtitelské stanice vinařské Zdeněk Habrovanský, kterému přesnou hodnotu ukázal refraktometr.
3: A je tam 24,7,
2: takže to je skoro krása. 25.
3: Skoro 25, no.
2: V jaké fázi teďka vlastně vinobraní jste a jak vypadá zatím úroda?
3: 2/3 řekl bych, že máme hotové. Čekají nás sklízet ještě ty pozdější odrůdy, jako je Frankovka z červených a Rizinínský, Rizling Vlaský. Máme ještě sklízet vrtněnské zelené, ale ta úroda není až tak veliká, jak se to jevilo, protože ty bobule byly takové zaschlé, chybělo šťávy prostě. Myslím si, že výsledek bude tak o 30 až 40% nižší než jiné roky.
2: Co se na tom tak nejvíc podepsalo? Je to sucho hlavně?
3: Sucho a nedostatek vláhy, ale to sucho bylo na prvním místě. No a samozřejmě špaci. Hej na špačku udělali obrovské škody, že některé odrůdy se nedají ani sklízet.
2: O něco lépe dopadli v Blatnici pod svatým Antonínkem, popisuje jeden z tamních vinařů Dušan Soviš.
4: Vinobraní je už téměř ke konci, myslím, že z 95% je pozbíráno. Úroda je nižší o 25%. Když jsme začínali s odrůdou Solaris 12. srpna, tak ty hrozny byly úplně zeschlé a neměly šťávu. Výlisnost byla 45%. Zachránili ty odrůdy Chardonnay, Rulandské bílé, Rulandské šedé a Miller Thurgau, kde ta úroda byla taková průměrná, normální a ostatní odrůdy byly všechny míň.
2: Co se týče kvality, jak jsou na tom ty hrozny?
4: Vypadá to, že u červených vín bude kvalita velmi vysoká, ale u bílých to bude velmi složité, vzhledem k tomu, že vyzrálost byla vysoká a ve všech možných chyběla kyselina.
2: Dodává vinař, který se svým sauvignonem zvítězil na nedávné národní soutěži vín. Souhlasí s ním i Zdeněk Habrovanský z Polešovic.
3: Kvalita hroznů byla velmi dobrá na vysoké úrovni, no ale cukernatosti jsou abnormální. Miller Thurgau měl 25 stupňů cukernatosti, což je zbytečně až moc. Úplně optimální je Rolandské šedé 22,6, tak to je podle mě optimální cukernatost a dá se z toho udělat vynikající víno. Já si myslím, že letošní rok zase bude patřit k těm skvělým ročníkům.
2: Na první ochutnávky mladých vín si jejich milovníci musí ještě déle než měsíc počkat. Ze Slovácka Michal Sladký, Český rozhlas. Yep.

0: Cher nás právě bavila ve vysílání Českého rozhlasu Zlínu. Už bylo 8:45.
1: Počasí.
0: Na svatého záboje déšť si nedá pokoje, říká pronostika pro dnešní den. No, trošku si toho deště pravděpodobně v našem regionu užijeme, alespoň to tvrdí předpověď počasí pro dnešní den, ale nebude to nic velkého. Ten déšť by se měl vyskytovat pouze slabý a pouze ojediněle. Obloha má být zatažená až oblačná. Večer potom počítejte s tím, že od západu začne přes větší část našeho regionu přecházet pásmo deště. Maximální odpolední teploty ty by se měly pohybovat mezi 13 až 17 stupni Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Také vás, milí posluchači, zajímá, jak dopadnou komunální volby, tak v tom případě rozhodně poslouchejte dnes naše vysílání i po 14. hodině, protože my pro vás chystáme speciální volební vysílání, možná i povolební vysílání od 14. až do 22. hodiny se na našich vlnách budeme věnovat aktuálním výsledkům krajských i senátních voleb. Vše bude doplněno o informace, reakce a také komentáře. Tak buďte s námi, ať jste v obraze. No a z dalšího vysílání bych vypíchnul například Hobby magazín. Ten nás čeká už po 10. hodině a tentokrát se v něm dozvíte, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Prozradí vám to moderátor Artur Kubica. Po 9. hodině potom nabídneme magazín Mezi nebem a zemí a přesně v 9 hodin hlavní zprávy. Já vám přeji krásný zbytek sobotního dne.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem z

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Rožnově pod Radhoštěm jde letos poprvé k volbám 133 prvovoličů. Kroměřížská nemocnice má nové postýlky pro novorozence. Fotbalisté Zlína doma prohráli s pražskou Slavií těsně 0-1. Dnes bude oblačno s možností deště. Na teploměru maximálně 17 stupňů Celsia. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré ráno.
1: Volby 2026.
0: V Rožnově pod Radhoštěm jde letos poprvé ke komunálním volbám 133 mladých lidí. Patří mezi ně i studentka sklářské školy Nela Bělunková a její přítel, student gymnázia Tomáš. K volební místnosti na základní škole 5. května je doprovodila maminka i sestra. Tomáš pak sám šel volit na druhý konec města.
2: Jo, já chci jít ke každým volbám. Já se na to strašně těším. Trošku mě mrzí, že moje první volby budou ty komunální. Radši bych chtěl třeba prezidentské nebo třeba parlamentní.
0: Novorozenecké oddělení kroměřížské nemocnice rozšířilo své vybavení o 6 nových novorozeneckých postýlek s bočním otevíráním. Podle mluvčí nemocnice Aleny Horákové jde o investici za 192 tisíc korun.
3: Postýlky umožňují maminkám mít své miminko co nejblíže a zároveň splňují vysoké nároky na bezpečnost. Největší přínos mají pro ženy po porodu císařským řezem, kterým usnadňují péči o dítě v období, kdy mají pohyb po operaci omezený.
0: Přesně před rokem začalo platit příměří ve válce v pásmu Gazy mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás. Obě strany se ale celou dobu navzájem obvinují z jeho porušování. Zároveň v pásmu Gazy zůstává kritická humanitární situace. Většina tamních obyvatel stále žije v provizorních stanech nebo v poškozených budovách. Od vyhlášení příměří zemřelo po izraelských útocích v pásmu Gazy podle tamních úřadů přes 1400 lidí.
1: Sport.
0: Prvoligoví fotbalisté Zlína v 10. kole podlehli na domácím hřišti pražské Slavie 0-1. Dramatický vývoj tak neodpovídal postavení soupeřů v tabulce. Ševci jsou poslední, Pražané první. Podle zlínského útočníka Daniela Šmigy tak i prohra může pro tým fungovat jako povzbuzení.
4: Srdnatý a slušný výkon, ale bohužel jsme nedali gól, takže pozitivum si z toho vzít to, že takhle musíme hrát v ostatních zápasech a prostě já pevně věřím, že to přijde, protože soupeři si myslím určitě budou ne takový, jako je Slavie.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo až oblačno, ojediněle slabý déšť. A večer začne přes větší část kraje přecházet pásmo deště. Aktuální teploty jsou 9 až 13 stupňů, nejvyšší teploty budou 13 až 17 a povane mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Po dálnicích a ostatních silnicích ve Zlínském kraji se aktuálně dle dopravních serverů jede bez nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný sobotní poslech následujícího magazínu Mezi nebem a zemí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
5: Spolek Letokvět mapuje na Náchodsku kříže podél poutní cesty a bádá proto i v archivech. Karel Sladký zjišťoval víc. Válečné trauma na druhou zažívají už 4,5 roku ukrajinské psychoterapeutky. Potýkají se totiž nejen s traumaty svými, ale i svých klientů. O jejich zkušenostech už za chvíli. Jak přežít dobu plnou konfliktu, kde hledat pevný bod v čase nejistoty a může být odpuštění cestou, jak nezůstat uvězněni v nenávisti? Tím se zabývá kniha Odpouštění, kterou vám představíme. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Michala Tučného jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Poslední 4,5 roku jsou pro psychoterapeutky z Ukrajiny nekonečné. Zatím se ale nezdá, že by se jim konečně začalo blýskat na lepší časy. Jak pracovat s psychickými následky války a jak pečovat o vlastní psychickou odolnost v době narůstající společenské nejistoty? To jsou otázky, které se položili účastníci konference Válka a mír, kterou připravil Rafael Institut. Mezi přednášejícími byla i psychoterapeutka, supervizorka, výcviková terapeutka a lektorka Věra Roubalová Kostlánová. S Noemi Fingerlandovou mluvila o své supervizní práci právě s psychoterapeutkami, které přišly z Ukrajiny.
1: Včera tady měla svůj příspěvek Anička Michalčuk, která je psycholožka a která pracuje s ženami vojáků na Ukrajině. Její zkušenost byla neuvěřitelně autentická a těžká, protože žít neustále v sirénách a v zásazích raket a dronů je opravdu hrozně těžký a ona moc dobře mluvila o tom, jak si uchovat nějakou rovnováhu a jak moc dělat teda tu svoji psychoterapeutickou práci, ale mluvila taky o tom temnu, který občas na ní padá, protože je to opravdu těžký a hlavně to nemá žádnou perspektivu, ale zároveň jsem od Aničky cítila takový velký odhodlání se prostě nedat. To je neuvěřitelné.
2: Říká psychoterapeutka a bývalá chartistka Věra Roubalová Kostlánová a doplňuje, v jaké situaci jsou ukrajinské psychoterapeutky. U nás.
1: Už po těch 4,5 letech by chtěli konečně začít dělat svůj profesionální život. Tady nemůžou pracovat jako terapeutky, protože by museli mít na to český vzdělání. Většinou tady pracují jako v roli sociálních pracovníků nebo nějakého pomocního personálu.
2: Terapeutky se věnují klientům u nás, ale hlavně online, těm přímo na Ukrajině.
1: Ty klienti jsou zatížený tou celou válečnou situací obrovsky, ale oni taky. Takže oni to mají jakoby na druhou, jo? Mají to ještě od klientů a mají ještě svoje příběhy vlastní, které jsou taky těžký. Mám psychoterapeutku, který teď zabili muže na frontě. Přijdou mi ty ženy velice takový stateční a hrdý a na rovinu. To se mi zdá, že jsou trošku jiný než my a mají i jiný humor. A oni se tím humorem hodně bránějí tomu nepadat do nějaký hluboký deprese.
2: Co je pro ukrajinské terapeutky největší výzva?
1: Velice je tam vidět, jak tu situaci nekonečnou odnáší jejich tělo. Jo? Somatizujou, takže od takového 3. roku té války jsou docela dost nemocní. Mají vážní choroby a s tím se perou a snaží se být furt jako v práci a vydělávat taky a být jako prospěšní.
2: Z jakých zdrojů ukrajinské terapeutky čerpají sílu?
1: Mají velkou sílu v tom, že jsou taková jako malá parta, že se navzájem podporujou. Oni potřebují být v té realitě a zároveň toho nemít moc, jako nepouštět si ty hrozný zprávy, které o tam teď stále jdou o počtu mrtvých a raněných. Vlastně oni sami dospívají k tomu hledat tu míru, kolik unesu. To je, myslím, jako strašně důležitý, být v té realitě, nečekat naděje nějaký, vědět o tom, co se děje, být jako na zemi. I to je hodně těžký.
2: Jak podle Věry Roubalové Kostlánové vidí válku Češi?
1: Moje zkušenost je bohužel taková, že opravdu na tu válku hlavně mladí vůbec nejsou připravovaní a připravení. Některý, jo, některý jdou do aktivních záloh a prostě vědí, že je potřeba trošku jako dělat něco se svojí odolností a prostě se připravovat. To z mý strany není žádný strašení, to je prostě ta realita, o který by se mělo nahlas mluvit a mělo by to i zaznívat z naší vlády a tím víc pomáhat Ukrajině a snažit se preventivně tomu zabránit.
2: Uzavírá Věra.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Lidé v Hrádku u Nechanic na Hradecku dnes a včera v referendu rozhodují o převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve. Obec chce kostel získat do svého majetku, hlavně kvůli lepším možnostem čerpat dotace na jeho opravy a zachování. Podle vedení obce církev nemá na péči o kostele dost kapacit. Pokud lidé převod podpoří, obec chce v památkově chráněném kostele kromě bohoslužeb pořádat také koncerty, výstavy nebo svatby. Převod by byl bezúplatný. Ve věku 99 let ve středu zemřel někdejší děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy a jeden z prvních signatářů Charty 77 Jakub Trojan, který jako evangelický farář v lednu 1969 pohřbíval Jana Palacha. Od 60. let patřil k výrazným teologům v evangelické církvi, ve které sloužil jako duchovní. Kvůli svým kritickým postojům ztratil v roce 1974 státní souhlas k výkonu duchovní činnosti a již jako civilní zaměstnanec podepsal Chartu 77. Pořádal mimo jiné bytové semináře a publikovat mohl pouze v zahraničí. Děkanem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy se Trojan stal krátce po sametové revoluci. Kající pouti pražské arcidiecéze, kterou svolal pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl, se v pondělí na cestě z Hostivice u Prahy do františkánského kláštera v Hájku u Červeného újezdu zúčastnil odhadem přes 600 lidí. Do cíle pouti v Hájku poutníci dorazili po 6:30 večer. Přibyl kající pouť svolal kvůli mravním a majetkovým deliktům, které se v nedávné minulosti odehrály na církevní půdě i přímo v sídle arcibiskupství. I tato zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také kapelu Buty jsme vám hráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Spolek Letokvět mapuje na Náchodsku kříže a křížky podél poutní cesty. Odkaz krajiny je podle něj důležitý a pro bádání využívá i archivy farností. Více zjišťoval redaktor Karel Sladký.
1: V kostele v Dolanech na Náchodsku v Královéhradeckém kraji můžete vidět křížky, které se váží k místům na Náchodsku v okolí Dolan a my vám je teď představíme s Jitkou Otovou.
2: Nejdřív byly postaveny kříže v obci Čáslavky. V roce 1860 se místní obyvatelé složili na křížek, který teďka stojí uprostřed návsi. To je jeden z těch křížků úplně nejstarší, i když možná vlastně ještě starší je křížek Ludvíček, který nechal postavit sedlák Ludvík v roce 1858 a je to vlastně teďka na okraji pole u zaslepené cesty, kterou přetěl v obchvat, takže to je tady místní.
1: Zaujal mě ten název, nebo zaujal mě popis, který je vlastně na tom podstavci toho kříže.
2: Tento svatý kříž je zřízen od Jana Ludvíka a Anny manželky léta páně 1858 dne 25. máje.
1: Není úžasné, že takovou dobu vydržel?
2: No, tak on už je opravován a rekonstruován.
1: Je, ale ten základ tam je pořád. No. Jaká další zajímavá místa tady v okolí můžeme zmínit?
2: Ještě další křížek je na Sebuči, tam přesně neznáme, proč byl vystavěn. Tam tu historii, to jsme nedohledali zatím, to nás ještě čeká. Pak je teda na místním hřbitově je kříž, který tady stál na místě, kde je dnešní kostel. A pak tadyhle v Krapčicích, to je další křížek, který byl snad teda údajně za uzdravení dítěte postaven.
1: Těch křížů a křížků je poměrně hodně tady na Dolansku v okolí. Myslíte si, že to je ten hlavní odkaz těch lidí, kteří třeba věřili v té době, tak jako poděkování vlastně?
2: No určitě. A navíc taky ještě v Heřmanicích byl poutní kostel, takže vlastně okolo všech cest, které vedly do Heřmanic, tak jsou postaveny křížky podél té poutní cesty, protože tam dřív se chodilo jako za uzdravení, protože se tam udál zázrak. Díky tomu tam pak vzniklo to poutní místo.
1: Ne všude ty kostelíky jsou v dnešní době, ale ty kříže jsou, takže lidé chodí k těm křížům. Někdy nahrazují i ta...
2: No, my jsme zjistili, že vlastně tady moc jako lidi ani nevědí proč, takže sami jsme pátrali pamětníci v pamětní knize farnosti a hledali jsme, proč vlastně ty křížky tady vznikly, kdo je zřídil a vlastně tu jejich historii, že jsme zjistili, že se to jako pozapomnělo. Takže je dobrý to pro dnešní dny připomínat a lidi se o to docela zajímají.
1: A máte to tady zmapováno, kolik těch křížů a křížků zhruba, dá se říci?
2: No, tak tady máme 5. Ale ještě jsou další, které zatím jsme nestihli zmapovat, tak to nás čeká. A je to ještě jeden zapomenutý v Krapčicích a v Nasebuči. A případně ještě budou po okolí určitě ještě další, o kterých třeba ani nevíme.
1: Vy jste, paní Jitko, říkala, mapujeme. Kdo mapuje? Kdo je zatím?
2: No, je to spolek Letokvět, který se zabývá vlastně místní historií. Je to takový náš jakoby zájem a zároveň teda ještě tady se snažíme nějakým způsobem udržovat rybník, který je hnedka vedle kaple, takže to je vlastně spolek, který tady působí v Dolany.
1: Takže Letokvět spojuje lidi, spojuje i to duchovno s přírodou.
2: Tak to bychom rádi. Jsou to jakoby příznivci, které nám fandí a podporují nás.
1: Proč je podle vás důležité i v dnešní době mapovat třeba právě ty kříže, křížky, sledovat?
2: No, je to taková paměť krajiny a bylo by dobré na to nezapomenout, aby ty lidi tušili, kde žijou a co se v té krajině událo. A dřív se lidi vztahovali k Bohu, že vlastně stavili ty křížky na oslavu Boha nebo Ježíše Krista.

V magazínu Mezi nebem a zemí se teď vydáváme na Karlovarsko. Špitální kostel Všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova. Pokud ale máte rádi místo,

0: je teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
1: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
0: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
1: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?
0: Je to taková legenda, říká se to, že vlastně to dřevo, které bylo použito na stavbu tohoto kostela, zvláště pak krovu, bylo natíráno volskou krví, protože ta volská krev má jakoby magické účinky a ochraňuje to dřevo. Mimo jiné se také říká, že ta volská krev má výborné impregnační účinky, takže to dřevo lépe a déle vydrží. Jinak během prohlídky máte možnost se projít po 500 let starém schodišti,
1: po kterém jdeme právě teď my.
0: Ano.
1: A dostali jsme se do půdních prostor. Tak my jsme teď společně došli na místo, kde se vlastně ukrývá ten největší poklad špitálního kostela.
0: Dá se to tak říct. Teď jsme pod zvoničkou, ve které se nachází zvon z roku 1520. Dneska je to nejstarší movitá památka našeho města. Ten zvon se dochoval díky tomu, že v dobách, když se všude zabavovaly zvony, tento zvon byl uschovaný na půdě tehdejšího muzea a v 90. letech se mohl navrátit zpátky do zvoničky. K tomuto zvonu se váže legenda. Říká se, že jeho hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochranou ruku.
1: Špitální kostel se veřejnosti otevírá pouze v rámci komentovaných prohlídek. Zájemci do něj mohou nahlédnout například ve čtvrtek, 8. října ve 14 hodin. Další termíny prohlídek jsou pak pravidelně uveřejňované na webu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. 7. října jsme si připomněli 3 roky od teroristického útoku Hamásu na Izrael, při němž bylo zavražděno více než 1200 lidí a 251 lidí bylo odvlečeno jako rukojmí do Gazy. Datum, které se stalo symbolem bolesti, strachu a hlubokého traumatu. Možná právě proto stojí za pozornost nová kniha Odpouštění, odpůšťaně, kterou vydalo nakladatelství Toga. Ne proto, že by nabízela jednoduchou odpověď nebo návod, jak odpustit neodpustitel. Autoři se ptají mnohem otevřeněji, jak přežít dobu přesycenou konflikty, kde hledat pevný bod v čase nejistoty. A může být odpouštění cestou, která člověku pomůže nezůstat uvězněný v nenávisti? Kniha přináší pestrou paletu pohledů. Mezi její autory patří například Fedor Gál, František Mikloško, Iveta Radičová, Daniel Pastyrčák nebo Marian Baláš. Kniha zaujala také Danielu Brůhovou.
1: Kniha Odpouštění rozhodně nepřichází kázat, ale klást těžké otázky v době, která je potřebuje slyšet. Zajímá mě, jak odpouštění vnímá jeden z autorů, sociolog Fedor Gál.
2: Jsem si řekl, hele Fedore, ty máš spoustu věcí, které musíš odpustit především sám sobě. Nadělal jsi v životě hodně konin a nebudeš to v sobě nosit. Zkus toho udělat součást svého života, jaké byl, srovnej se s tím. Pak je tam druhý aspekt, který je velice důležitý také, vědět odpustit lidem, kteří mi ublížili. Pak je tady něco, co je kolektivní a to, aby jsme se naučili odpouštět my jiným.
1: Proč je to tak důležité?
2: Protože většina konfliktů, které dnes zažíváme v privátním životě, je globálně. Protože Blízký východ a Ukrajina jsou globální problémy, to nejsou nějaké lokální války. A když se nenaučíme odpouštět, tak to nikdy neskončí. A hrozí to globální kataklizmou.
1: Co vás vede k této myšlence?
2: Největší konflikty se dnes odehrávají mezi kulturami a náboženstvími. Já jsem se nedávno zeptal umělé inteligence, to je takový šlágr. Máš svědomí? A ona mi odpověděla, nemám. To mají jenom lidé. Já jsem stroj. A to je chytrá odpověď. Či existuje-li něco, co odlišuje lidství od všeho ostatního, je to svědomí.
1: Ale co to je svědomí?
2: Já jsem v poslední době fascinován četbou knížky, která se jmenuje Kázeň nahoře. Ten autor se jmenuje Lepide a on tam mluví o kázání rabína Ježíše. To slovo rabína zdůrazňuju. A on tam mluví například o lásce k nepříteli. To se mi strašně těžko konzumovalo.
1: A co tedy znamená podle Fedora Gála odpustit nepříteli?
2: Je něco, s čím přišel Ježíš jako s naprosto radikální změnou paradigmatu a lidského duchovna. Je to hrozně těžký. Člověk chce-li přemýšlet o odpouštění, musí mít nějakou normu nad sebou, nějaký kánon.
1: Myslíte tím například svědomí nebo desatero?
2: Kánon, který je pilířem euroatlantické civilizace, to není jenom desatero, to není jenom antická filozofie, je to i to hodnotový nebe, ten kánon, ta maxima, která nás drží na úzdě, alespoň doufám. A proto mě často trápí, potkávám-li se v církevních kruzích, mezi věřícími, a to je jedno, jestli to jsou Židé, křesťané nebo muslimé, s pokrytectvím, s tím, že něco říkají a něco jiného dělají, tím, že hlásají netoleranci vzájemnou a naštěstí potkávám takový opaky.
1: Jak byste ty opaky charakterizoval? Jakou mají víru?
2: To, co dělá víru silnou, důležitou, nezbytnou, která z víry dělá naději, je právě ta schopnost kráčet proti proudu, proti zaběhaným kolejím.
3: Telegram s adresou Svět.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavlůse, faráře Českobratrské církve evangelické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: V posilovnách se obvykle razí jednoduché a úderné anglické heslo. No pain, no gain. Překlad je jednoduchý. Žádná bolest, žádný zisk. Těm, kdo cvičí, se tak připomíná, že svaly i fyzickou sílu mohou získat jedině tehdy, když budou tvrdě pracovat, a také to, že k tomuto procesu patří i bolest. I v církvích se občas setkáme s tím, že nám někdo tvrdí, musíš být silný. Obvykle tehdy, když si procházíme těžkým obdobím a prožíváme bolest. Nebo nám naopak někdo řekne, jenom věř. A tak se snažíme být silní, mocní, veselí, vděční. Často pak máme deprese z toho, že se to nedaří, že je to velmi nesnadný úkol. Narážíme na vlastní limity. Sám jsem si takto párkrát skřípl sedací nerv, jenom proto, že jsem chtěl být silnější, a tak jsem naopak skončil slabší. Sám jsem párkrát propadal špatnému pocitu ze sebe sama, protože jsem ve vypjatých situacích nebyl tak silný ani vnitřně, jak jsem chtěl. Prorok Abakuk nám ale připomíná ve 3. kapitole v 19. verši, že nemusíme vždycky být silní jenom my sami, protože panovník, Hospodin je moje síla. Je to dobrá zpráva. Ve víře nejsme odkázaní sami na sebe, na své síly. Můžeme i načerpat z externích zdrojů. Můžeme se spolehnout na to, že Pán Bůh je naší sílou. Vezměme to jako domácí úkol do dalších dnů, nespoléhat se sami na sebe. Jsou věci a je jich mnoho, na které nemáme žádný vliv. Nemůžeme ovlivnit rozhodnutí jiných lidí. Často jsme limitováni i v tom, jak moc dokážeme korigovat své reakce na to všechno, co se kolem nás děje. Věříme ale, že nad tím vším je Bůh, který má v rukou celý svět i nás, který je i naší sílou. Ovšem, nenechme se tím vést k rezignaci. Naopak, spolehněme na Boha, abychom mohli zajít dál, než nám naše síly stačí. Apoštol Pavel říká, proto se namáháme, zápasíme, že máme naději v živém Bohu. Píše to v 1. listu Timoteovi ve 4. kapitole v 10. verši. Jsou věci, které nejsou v našich rukou. Přesto můžeme po světě chodit s otevřenýma očima a otevřeným srdcem. Být tu pro lidi, kteří potřebují pomoc. Namáhat se a zápasit, protože naše naděje není jenom v tom, že my sami jsme dost silní, ale i v tom, že máme po svém boku silného Boha.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Region Morau.at.

0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Bylo 10 hodin. Po prvním dnu komunálních voleb přišla ve Zlínském kraji k urnám zhruba třetina voličů. Ve skanzenu Rochu se dnes návštěvníci uvidí, jak se lidé dříve po sklizni připravovali na zimu. Na mistrovství světa judistů se bude prát Lukáš Krpálek. Dnes bude oblačno s možností deště, na teploměru maximálně 17 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Lidé ve Zlínském kraji vybírají druhým dnem nová zastupitelstva. V Rožnově pod Radoštěm odvolilo 30% lidí. Před 4 lety to bylo po prvním dni 26%. Ve Vsetíně se účast v jednotlivých okrscích pohybuje kolem 29%. Jaká je situace ve Valašském Meziříčí, říká Jitka Hlavicová z Meziříčské radnice.
2: Ta volební účast byla nejvyšší, máme 40%, nejnižší v jednom okrsku máme 22% a jinak se to pohybuje, tak asi průměr je 35%. Nic závažného se nepřihodilo, určitě je klidný průběh.
1: Skanzen Rochus v Uherském Hradišti na dnešní odpoledne připravil program s názvem Pole, louky, sady, neumřeme hlady. Návštěvníkům přiblíží, jak se na slovácké dědině hospodařilo v období sklizně a jak se lidé připravovali na zimu. Podrobnosti přidává ředitel skanzenu Jan Blahůšek.
3: Návštěvníci se můžou těšit na pečení jablečného štrůdlu, sloukání másla, uzení masa, pečení kváskového chleba v peci, ukázku zpracování obilí, výrobu perutek z husích brk a samozřejmě budeme mít připravenou i tvořivou dílničku pro nejmenší.
1: V sadu starých ovocných odrůd se lidé dozví, jak ovocné stromy připravit na zimu. Dnes večer vystoupí v pražské O2 aréně Marika Gombitová. Slovenská zpěvačka měla v září 70. narozeniny. S místními fanoušky je oslaví svým jediným letošním koncertem v Česku. Láká například na duet s Davidem Žbírkou, synem Miroslava Žbírky.
4: Duet Nespalme to krásné v nás naspívala Marika Gombitová s Miroslavem Žbírkou v roce 2001. Po 25 letech zazní píseň v pražské O2 aréně na oslavu zpěvaččiných 70. narozenin. Žbírkových partů se ujme jeho syn David. Nové písničky v Praze nezazní. Ty si zpěvačka šetří na své 10. studiové album. Koncert v O2 aréně je jediným letošním vystoupením Mariky Gombitové v Česku. Narozeninovou tour zakončí 7. listopadu v Bratislavě. Filip Svoboda, Český rozhlas. Sport.
1: Lukáš Krpálek nastoupí do zápasu mistrovství světa hmotnostní kategorie nad 100 kg. V prvním kole čeká dvojnásobného olympijského vítěze v judu i světového šampiona houževnatý Kanaďan John Mes Abesong. Krpálek bude na světovém šampionátu v Azerbajdžánu bojovat o svou 6. medaili. První zápas Lukáše Krpálka začne kolem 11. hodiny českého času a přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport.
0: Počasí.
1: Dnes bude v regionu zataženo až oblačno a večer začne přes větší část kraje přecházet pásmo deště. Nejvyšší teploty budou 13 až 17 stupňů Celsia a povane mírný jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikryt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobbyredaktorka Jolana Nováková.
2: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
3: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně takhle celkově zkontrolovat.
2: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
3: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnujeme.
2: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
3: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
2: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
3: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
2: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
3: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat. I zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
2: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
3: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V tom vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
2: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
1: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u Broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal. Domečky a podobné věci, které se nabízejí. Ale mravenců je stále plno. Nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak s mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků, ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Je prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozaráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď, a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce 3 úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky, a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhletu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože jak chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, vy když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to znamená udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete, a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně ostříháte, vyrostou nové výhony. hony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní u pěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je raná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobby redaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovného zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dát.

0: se vlastně distribuovat do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhle tím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, tak mají v uzovkách svýho kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu. A chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte podpořit, a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká, do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linkou?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu, díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrýme. Spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: rybářský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně, necháme se překvapit, víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky anebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
0: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
4: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
5: a Patrik Rozehnal.
6: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
6: Pro některé studenty jsou letošní komunální volby premiérou. V lokalitě Kolonka v Otrokovicích vznikne nové veřejné parkoviště. Lidé se dnes v Brně naposledy rozloučí s Ludmilou Javorovou, ženou tajně vysvěcenou na kněze. Dnes bude oblačnost možností deště, nejvyšší teploty do 17 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne.
0: Volby 2026.
6: Pro řadu mladých lidí jsou letošní komunální volby vůbec první. Někteří šli včera volit rovnou ze školy. Například na střední průmyslové škole Sklářské ve Valašském Meziříčí se k volbám chystala téměř celá třída čtvrťaček oboru průmyslový design.
7: Do volebních místností se chystají také studentky 4. ročníku střední průmyslové školy Sklářské ve Valašském Meziříčí. Druhá zkušenost to bude pro Báru, která spolužačky nabádala, ať se ničeho nebojí.
8: Asi se ničím nestresujte, je to v pohodě, je to také zvláštní, když tam jdete poprvé. Já jsem si to užila.
7: Zatímco Bára ví, do čeho jde, tak Nela neví vůbec.
8: Jo, já vůbec nevím a jako jsem na to zvědavá, no.
7: Volební místnosti jsou otevřené i v sobotu do 14 hodin. Prvovoličům s hlasováním pomůžou předsedové volebních komisí. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
6: V otrokovické lokalitě Kolonka, konkrétně v ulici Přístavní, začne ještě v říjnu výstavba veřejného parkoviště pro 13 vozidel. Práce potrvají přibližně 6 týdnů a výjdou na téměř 2 miliony korun. Jde o první etapu revitalizace území, která má vytvořit podmínky pro budoucí rekonstrukci přilehlých ulic. Pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
5: Na nové parkoviště by v budoucnu měla navázat obnova ulic Dvořákova a Přístavní. Před zahájením rekonstrukce je ale potřeba zajistit obyvatelům místo, kde budou moci svá auta zaparkovat během stavebních prací. Nové parkoviště proto připravujeme už nyní, sloužit ale bude i po dokončení navazujících úprav.
6: Lidé se dnes v Brně naposledy rozloučí s Ludmilou Javorovou. Jde o jedinou ženu, u které je veřejně známo, že byla za komunismu tajně vysvěcena na katolického kněze. Pohřeb bude v kostele svatých Cyril a Metoděje v Brně Židenicích, kde Ludmila Javorová po zákazu kněžské služby působila jako laik. Svěcení mělo umožnit poskytovat duchovní péči například ve vězení. Mluvila o tom v dokumentu katolického kněze Jan Hanáka, který natočil pro stanici Českého rozhlasu Vltava. Irské předsednictví v Radě Evropské unie dnes představí přepracovaný návrh nového 7letého unijního rozpočtu. Proti původnímu návrhu se postavilo 17 členských zemí, včetně Česka, které varovaly před škrty v zemědělských dotacích a kohenzních fondech. Ty slouží ke srovnání rozdílu mezi státy 27.
0: Počasí.
6: Dnes bude v regionu zataženo až oblačno, večer začne přes větší část kraje přecházet pásmo deště. Nejvyšší teploty budou 13 až 17 stupňů a povane mírný jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
6: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začínají víkendové srdcovky Zdeňka Junáka. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. V kalendářích je dnes psaný opět svátek dublovaný. Kytku třeba z Kalinu nakupte pro Marinu. Chlapské dárky klidně dvoje, pořiďte zas pro Vyvoje. A můj dar teď v sobotu bude dělat dobrotu. Oceňte teď jeho krásu, je to píseň od rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, to byla Hana a Petr Ulrichovi, skupina Javory a jejich písnička 7 let a vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu 10. října roku 2026. V Brně máme trošku zataženo, taky se nám trošku ochlazuje, ale oni nakonec meteorologové to všechno říkají a slibují, protože podzim, co se dá dělat, už je tady. Já tedy musím se vám přiznat, čekám na to posunutí té hodiny, protože ráno je tedy tma. V těch 6 hodin to je tma jako v pytli. Když jsem se podíval dneska do kalendáře, tak jsem zjistil, že svátek mají dámy, děvčata, ženy, nositelky křestního jména Marina. Ale pozor, taky tam je Bivoj. Sice já jsem ho tam nenašel, ale paní dramaturgině pořadu srdcovky ho tam asi objevila, takže tak nejen Marinám, ale taky Bivojům všechno nejlepší vinšujeme k jejich svátku. Tak, no a protože jsou to víkendové srdcovky, tak všichni určitě čekáte, jak to s tou celotýdenní hádankou kdo, kdy, kde dopadlo. Je to hádanka, kterou pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. No a jak to dopadlo, to už nám řekne Miloš sám, protože je tady. Miloši, ahoj.
1: Hezký den, hezký volební den, hezký bivojovský den, i když tedy já jsem toho Bivoje taky dohledával. A je zajímavé, že v některých kalendářích je u dneška a v některých u 13.
0: Aha.
1: Takže on je takový putovní, ale nevím, kolik znáš Bivojů, tedy ty osobně, já znám jenom toho ze starých pověstí.
0: Já taky toho, co měl toho kance přes rameno a prostě dovlekl ho na hrad tedy. To taky neznám, jako osobně takhle žádného. A taky jsem se doslechl, nebo dočetl, že dnes je Mezinárodní den duševního zdraví. Tedy, já jsem duševně na tom dobře. Co ty?
1: To bylo někde v nějakém filmu, že to říkají všichni pacienti. Takže Bílé paní to bylo.
0: Ano, Bílé paní to bylo. No a moji milí, než tedy všechno otajníme, tak máme pro vás takovou, ale vy, co posloucháte pravidelně, tak víte, takovou malinkatou specialitku, takovou ochutnávku, že vy, kteří nestihnete sledovat indicie celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde během týdne od pondělí do pátku, tak máme pro vás takovou ochutnávku, že vám zopakují všechny indicie pěkně pohromadě za sebou, abyste si vy osobně mohli vyzkoušet svůj, jak se říká, ostrov tip. Tak pozorně poslouchejte. V pondělí zněla tato indicie. Která ves u dálnice D1 má tak známý kostelík? Ovšem o jeho místě mnozí netuší. Úterní indicie. Kdo z vás může říci, že inspiroval člověka, který pak dostal Nobelovu cenu? Středeční indicie. Bedřich Smetana neslyšel, přesto skládal. Já přišel z části o jiný smysl, přesto jsem se taky umění věnoval. A snad ne neúspěšně. Čtvrteční indicie. Je to 70 let, co jsem měl něco s jednou dišperandou. No a poslední páteční indicie zněla takto. Rusalky, vodníci, kočky, ba i švejk. Kolem mne toho běhalo. O které osobnosti to celý týden mluvíme? Tak to byl takový souběh všech těch indicí, které zazněly během týdne, co máme téměř za sebou. No a napadla vás už odpověď správná? Pokud vás napadla odpověď, jaká, Milošku, prozradíme to nebo až na konci?
1: Prozradíme.
0: Tak pokud vás napadlo, že se jedná o malíře Josefa Lady, tak už teď v 11 hodin si zasloužíte štampličku jako odměnu, protože ano, Josef Lada.
1: Myslel tedy zde nějak samozřejmě nějakého bezinkového syrupu.
0: No samozřejmě, vykloktaci šípkovým čajem, no jistě. No a tady tedy vysvětlíme teď jednotlivé indicie. Takže první pondělní, která ves u dálnice D1 má tak známý kostelík, ovšem o jeho místě mnozí netuší.
1: Protože na 21. kilometru dálnice D1 míjí taky na obzoru ten kostelík z Ladových rodných Hrusic, které on používal na pohlednicích, kresbách a podobně.
0: Je krásně vidět, jako když se jede do Prahy, tak po pravé straně ho krásně vidíme. Úterní. Kdo z vás může říci, že inspiroval člověka, který pak dostal Nobelovu cenu?
1: Protože Josef Lada inspiroval Jaroslava Seifrta, pozdějšího nositele Nobelovy ceny, k vytvoření sbírky veršů, které doprovázely Ladovy obrázky, a ta se jmenovala Chlapec a hvězdy.
0: Ano. A ta sbírka je z roku 1956.
1: Dobrá paměť.
0: Stavit, ty mi napovídáš. Středa. Středeční indicie zněla takto. Bedřich Smetana neslyšel, přesto skládal. Já přišel z části o jiný smysl, přesto jsem se taky umění věnoval a snad neneúspěšně.
1: Josef Lada přišel v mládí o jedno oko a to ovlivnilo ten jeho typický plochý styl, kdy dělal ty silné obrysy kreseb.
0: Čtvrteční indicie. Je to 70 let, co jsem měl něco s jednou dišperandou.
1: Tak, tady přišel Zdeněk po vysílání, když to řekl a říká dišperanda. To si pamatuji, protože nevím, jestli si hrál někdy na scéně.
0: V Hrádkách s čertem,
1: ale byl film, který vznikl právě před 70 lety a Lada k němu navrhl kulisy i kostýmy, ano. Včetně princezny dišperandy.
0: A právě jsem říkal, Miloši, zajímá mě teda ještě ta páteční, co vlastně hledáš? Jestli kdo v tom, jako film, nebo kdo ji hrál, nebo něco, jako třeba Josef Beck, který hrál postavu Kabáta. No a my jsme hledali Josefa Ladu. No a poslední páteční indicie. Rusalky, vodníci, kočky, ba i švejk. Kolem mne toho běhalo.
1: No, co k tomu dodat?
0: Přesně, Josef Lada. Tak, tento týden musím přiznat, že jste opravdu, moji milí posluchači, hádankáři, to rozjeli na plné pecky hned od pondělí. V pondělí už dorazila správná odpověď a ještě než jsem začal číst další indicie, tak už to tady cvrnkalo a lítalo všecko správné odpovědi. Tak, takže ano, jedná se o Josefa Ladu a kdo se stal tím šťastným výhercem? Ne, nešťastnou výherkyni máme a je to paní Zdeňka Kurdijovská z Brumovic. Paní Zdeňko, my vám blahopřejeme, užijte si cenu. A ještě než si pustíme písničku, tak opět upozorňuji vás všechny, kteří se chcete zúčastnit dnešního luštění a hádání, prosím, připravte si tušku a papír. Nebude jen tak zbytečně vzahálet, budete ji opravdu potřebovat.
2: Český rozhlas Zlín.

0: šťastnou výherkyni celotýdenní hádánky Kdo kdy kde máme, je to paní Zdeňka Kurdíjovská, a tedy my se vrhneme do dneška, máme tu první úkol.
1: Já doufám, že se při něm i zasmějeme. Tedy první, co řeknu, jak zní hlavní část názvu tohoto pořadu, Zdenku.
0: Jak zní hlavní...
1: A to zní z tvých úst.
0: Jak zní hlavní... No, srdcovky samozřejmě.
1: Tak. A já bych chtěl, aby nám posluchači sestavili smysluplnou českou větu, kde slova budou postupně začínat hláskami právě toho slova krásného, které tak krásně zní ze Zdenkových úst. Tedy první slovo bude na S, druhé na R a tak dál, až to poslední bude na tvrdé I.
0: Na Y, tak jo. Pokud si myslíte, že to není možné, tak já vám tak dám jednu takovou nápovědičku. Mám tady jednu sestavenou větu, ale pozor! Z té sestavené věty, kterou uslyšíte, můžete použít kolik?
1: Jedno slovo.
0: Maximálně jedno, prosím. Ne, abyste to, jak se říká, vybrakovali. Takže svérázný reportér dnes cituje odvážné veršovánky kamarádky Ivety. Takže to byl takový mustr, jak se říká.
1: Důkaz, že to jde.
0: Že to jde. A my se na vás, Milošem, budeme těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52
1: 00.

0: Písnička dozněla a my už máme na telefonu pana Jirku. Dobrý den, Jirko, my vás zdravíme s Milošem.
1: Dobrý den.
0: Tak Jiří, pochlubte se, jakou větu jste sestavil.
1: Tak sladká rakvička do cestovního občerstvení vysmáté krásné Ivety.
0: Dobrý. Tam použil akorát Jirka tu Ivetu.
2: Použil pouze tu Ivetu,
0: pouze
2: ano.
0: Pouze tu Ivetu, ano.
2: Já jsem teď jenom přemýšlel nad tím, ale samozřejmě ne každá věta musí mít přísudek, protože to sloveso mi tam trošku chybělo. Nepřemýšlel jste nad ním, ale samozřejmě existují i věty bez přísudku, takže uznat bychom to předpokládám mohli.
0: Já si myslím, že to dokonce musíme uznat. To je jako jo, to je fakt jako dobrý.
2: Jo, je jako to je to sladké. Je,
0: ano.
2: Je to sladké.
0: Rakvička, věneček, no podívej se na to.
2: No, takže určitě uznáme.
0: Tak jo, Jiří, bingo, získáváte cenu, takže vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si teď pustíme televizi. Teda.
3: Hodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky milí.

0: písnička dozněla, my máme prvního šťastného výherce dnešního dopoledne, to je pan Jirka, ještě jednou blahopřejeme. No a Milošku, já myslím, že bychom si mohli zaspívat.
1: No tak to už si mě předehnal.
0: Jo?
1: To už si mě předehnal, ano, mám to taky a bude to plné slávy.
0: Jo.
1: A dokonce tedy to bude trošku mít spojení s tím, co se dnes kolem nás děje, to znamená s volbami, i když to nebudeš tušit. Interpretka, která zaspívá, bude slavná, nebudu se na ní ptát. Píseň, která zazní, je mimořádně slavná, nebudu se na ní ptát, jenom prozradím, že je slavná tak, že jeden z prezidentů v USA si z ní nechal udělat volební hit, že ji měl jako volební znělku, kdysi, když kandidoval. Ale můj dotaz, a tentokrát ho řeknu před tou písničkou, bude vlastně jednoduchý. Kolik různých mužských jmen se v této verzi písně objeví a které v ní zazní nejčastěji? To je celkem jednoduchá otázka. Je potřeba si tu písničku poslechnout celou, ale ano, číslo ano. Řekneme určitě už teď. Takže ještě jednou. Slavná píseň, slavná interpretka. Ani jedno z toho odpověď nepotřebuji slyšet, protože by to bylo příliš lehké. Kolik různých mužských jmen se v této verzi písně objeví a které zazní nejčastěji?
0: Dobře. Budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

0: Tak, to byla písnička, tedy soutěžní písnička, která dozněla. A Milošku, na co se chceš zeptat?
1: No já zopakuji ten dotaz, který jsem dal.
0: Ano.
1: Protože mě by zajímalo, kolik různých mužských jmen v té písni zaznělo. Ono to není tak jednoduché, protože každý v té hudbě slyší trošku jinak, ale stojí to za to připomenout. Konec konců to jedno jméno, a to už napovím, které chci slyšet, protože chci slyšet také, které tam znělo nejčastěji, tak to je ano. Hodně slavné, ale nám už možná začínají zvonit telefony.
0: Tak, ano, už tady zvoní telefony a já zvedám tady, hop. Halo, halo, Luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal, dobrý den.
2: Halo, halo, tady volá Lidka z Rakové, zdravím vás, Dědičku, i vás, pane profesore.
0: Dobrý
1: den.
0: Promiňte, vám tam hraje rádio, nebo máte telefon?
2: Ano, jo, můj vydržte.
0: Ano, vydržíme tak. A já jsem přeslechl, vy jste paní Lidka?
2: Ano.
0: Výborně, takže paní Liduško, tak, povídejte, kolik jmen?
2: Podle mě, jak jsem to počítala, šest.
0: Šest různých křestních jmen tam zaznělo.
1: Mužských.
0: Mužských.
1: Tam je důležité, mužský, ještě tam bylo to mužských.
0: A které nejčastěji vám zaznělo?
2: No, tak se mě zdálo, že to je Louis.
0: Louis, ano, výborně. Tak a teď, co říká na to pan profesor?
1: No, já teď řeknu, a neřeknu to jako konkrétně, řeknu, že máte pravdu napůl. A nebudu říkat v čem.
0: Ne.
1: A to mě Zdeněk teďka za to mě mít rád nebude a neřeknu, která ta půlka byla. Takže
0: nemůžeme
1: ta odpověď
0: to
1: jako
0: uznat.
1: Celek nebyla, nelze uznat. Přesně
0: paní Lidko,
1: tak.
0: Nemůžeme to uznat. Poslouchejte, uvidíte, jak budou hádat ostatní. Mějte se moc hezky a naschledanou.
2: Dobře, vy také hodně zdraví a pěkné počasí a nám to ještě vydrží.
0: Tak jo, mějte se hezky. A teď to zvednu taky. Tady. Halo, halo, Luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den,
3: tady u telefonu Petr.
0: Petře, my vás zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Tak říkejte.
3: Já si myslím, že jí bylo, jak říkala paní, šest. A Dani nebo Denny.
0: Byl nejčastěji.
3: Ano.
0: Bohužel, Petře, nemůžeme to uznat.
3: No, tak to mě mrzí.
0: No, tak poslouchejte a určitě někdo zavolá.
3: Dobře.
0: A bude mít správnou odpověď. Mějte se hezky, naschledanou. A teď tady zvednu telefon. Halo, halo, Luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
4: Dobrý den, tady Lída.
0: Paní Lído, tak se pochlubte vy.
4: Já si myslím, že pět a že to byl ten Louis.
0: Takže zaznělo pět různých křestních jmen.
1: Mužských.
0: Pět a nejčastěji znělo jméno Louis. Ano?
4: Ano.
0: Paní Lído, no ano.
4: Ano.
0: Bingo, no vidíte to.

0: Takže jste úspěšná, získáváte cenu, takže vydržte mi na telefonu, jo, promiňte, ještě Miloš bude něco povídat.
1: Já jenom zkusím, jestli jste ta jména stihla zaznamenat, protože ono to není tak jednoduché a možná některým prozradíme tu správnou odpověď tím, že řeknete, která jste postřehla.
2: No, právě ani moc jméno. Ono se to blbě slyší.
0: Tak zkuste.
2: Ježiš, ten Denny tam myslím byl, Harry, nebo možná jsem blbě slyšela.
1: Harry.
2: Nebo Harry.
0: Mm-hmm. No. No, Louis, to jste uhodla, taky tam byl, že jo? Freddy.
1: Freddy a Eddie.
2: Aha.
1: Tak.
0: No, ale na to se Miloš neptal. Ptal se, kolik jich bylo celkem, bylo jich 5 a nejčastěji zaznělo křestní jméno Louis. Tak, takže vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.

Başlarına el.

0: Tak to byla skupina Jelen, Touha a pláč, tak se jmenovala písnička. No, máme minutku po 3/4 na 11. Stihneme ještě úkol?
1: Stihneme určitě.
0: Tak pojď na to.
1: Bude celkem jednoduchý, bude to vlastně učivo pro základní školy, když bych to převedl na školy, takže to zvládne určitě každý.
0: Mm-hmm.
1: Tak já si zahraji na výpravčího, který nastupuje na nádraží do služby.
0: Tak.
1: To je hezká profese. A mám za úkol na tom nádraží uprázdnit koleje a poslat pryč z toho nádraží všechny plné vagóny, které tam jsou.
0: Takže jenom plné vagóny.
1: Všechny plné vagóny.
0: Plné vagóny. Takže
1: no a teď dostávám zprávu od předchozího výpravčího, co tam všechno je, jak tam je. Ale je to fikaný pán, tak mě to napíše takto.
0: Co tam všechno stojí? Na nádraží stojí celkem 225 vagónů. Poměr prázdných osobních vagónů k plným osobním vagónům je 3:2. Poměr nákladních vagónů k osobním vagónům je 2:1. Poměr plných nákladních vagónů k prázdným nákladním vagónům je 1:4. Tak tedy kolik vagónů na nádraží je plných a mohlo by tedy odjet? Já vám to, pane výpravčí, ještě jednou zopakuji.
1: Děkuji.
0: Na nádraží stojí celkem 225 vagónů. Poměr prázdných osobních vagónů k plným osobním vagónům je 3:2. Poměr nákladních vagónů k osobním vagónům je 2:1. Poměr plných nákladních vagónů k prázdným nákladním vagónům je 1:4. Kolik vagónů na nádraží je plných a mohlo by tedy odjet? Moji milí, budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

0: Písnička dozněla, my máme na telefonu pana Martina. Martine, my vás, Milošem, zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý den,
0: tak,
1: zdravím.
0: Co vám vyšlo, kolik plných vagonů může výpravčí poslat pryč?
1: 120.
0: 120, co říká pan profesor? Jak jste k tomu dospěl, Martine?
1: No, v počtu osobních a nákladních, osobních bylo 90, nákladních 60 a v tom poměru 3:2. Takže tam bylo 60 plných a 75 nákladních. V poměru 1:4 bylo 15 prázdných a 60 plných. Takže 120 plných.
0: Počkejte, 60 plných jste říkal teďkom?
1: 60 těch nákladních.
0: A k tomu jste připočítal ještě plné osobní?
1: Ano, 120.
2: No, a teď to zkusme jenom projít úplně na začátku. Na nádraží stojí 225 vagónů. A poměr nákladních k osobním je 2:1. To znamená, že
1: nákladních?
2: Ano, poměr nákladních k osobním je 2:1. Kolik je tam tedy těch osobních?
1: Ty první byly...
2: První byly nákladní a druhé byly osobní.
1: Jo, 120 takže... a 75.
2: No, právě že ne. 120 plus 75 vám nedá dohromady 225.
1: Promiňte, 150 a 75.
2: A už vám to tím pádem začalo běhat i do těch dalších čísel. Takže bohužel to se nepovedlo úplně. Děkujeme moc, ale příště. Nebojte se, příště to zkusíte. Je to těžké pracovat pod tlakem časovým.
0: Mějte se hezky, Martine.
2: Hezky den.
0: Nasáno. No, moji milí, ale my máme minutku do konce.
2: Tak já prozradím výsledek tedy.
0: Ano, řekni to.
2: Těch plných je 60 vagónů, protože 60 z osobních je plných 30 a 45 prázdných a z nákladních je 30 plných a 120 prázdných.
0: Ano. Teď už sice se objevil telefon, ale už se to už skončil, takže to už byla nápověda, to už nemůžeme uznat.
2: To už byla veliká nápověda.
0: Tak, takže nemáme teď třetího vítězného výherce, nedá se nic dělat.
2: Ale nádraží jsme uvolnili.
0: Nádraží jsme uvolnili, nic se nestane. Miloš, já jsem byl spokojen.
2: Já také.
0: To bylo hezký.
2: Teď nás čeká ještě zodpovězení té největší hádanky dnešního dne, jak dopadnou volby.
0: No tak jak dopadnou volby, co si nameleme, to budeme mít, že jo, to si sníme. No, to musíme být rozumní, uvažovat rozumně, ale tak to tak je. Každý
2: no
0: to...
2: já nezávidím těm lidem, kteří budou sedět v komisích a sčítat ty křížky. Ti to budou mít horší než naši dnešní posluchači.
0: A nakonec se říká, že žijeme v demokratickém státě, každý má názor a každý má právo na svůj názor. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky, moji milí, a užijte si neděli a v pondělí po 9:00 se na vás opět budu těšit. Naschledanou a Miloši, na tebe další sobotu.
2: Krásný den.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Česku dnes lidé až do 14 hodin mohou svými hlasy rozhodnout o složení místních zastupitelstev i senátu. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm vystavuje letošní úrodu i staré odrůdy ovoce a zeleniny. Judista Lukáš Krpálek postoupil na mistrovství světa do druhého kola. Dnes bude oblačno, nejvyšší teploty do 17 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré poledne.
3: Volby 2026.
2: Ještě 2 hodiny dnes jsou otevřené volební místnosti pro komunální a senátní volby. Ve Zlínském kraji včera přišla k volebním urnám asi třetina voličů. Větší účast byla v menších obcích. Jaký je dnes od rána zájem o hlasování v Napajedlích na Zlínsku, sleduje reportérka Tereza Chrastinová.
4: Volební účast v Napajedlích se aktuálně pohybuje mezi 30 až 40% a od rána přichází k volebním urnám další lidé. Jedním z témat ve městě je kromě dopravy a nedostatku bytů pro mladé například i osud uzavřeného Hřebčína. Ve volební kampani se řešilo i další fungování místního zámku, který patří soukromému vlastníkovi a je na prodej. Z Napajedel Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
2: Ve Valašském muzeu v přírodě Rožnově pod Radhoštěm začíná podzimní výstava úrody. Hortikomplex ukáže v Janíkově stodole letošní ovoce, zeleninu, obilí a další plodiny. Výstava představí výpěstky z celého kraje, dodává mluvčí muzea Pavlína Polášková.
5: Výstava umožňuje porovnat plodiny, které se na Valašsku pěstovaly v minulosti, se současnými odrůdami. Významné místo mají staré a krajové odrůdy, které pěstujeme a prezentujeme přímo v areálu muzea s cílem uchovat tyto odrůdy pro budoucí generace.
2: Tuny suti už vyvezli specialisté na důlní stavby ze starého břidlicové štoly na Opavsku. Slezské zemské muzeum obnovuje břidlicový důl v areálu Novodvorského arboreta. Přístupné jsou už hlavní chodby zhruba 50-metrového prostoru. Budoucí návštěvníci uvidí nad hlavou i dobové břidlicové portály, prozrazuje stavby vedoucí Jiří Kocur.
6: Je to spíše pro ukázku toho, jak se ty portály stavěly. Jeden je v románském stylu a druhý je v gotickém stylu. Takže aby návštěvníci potom budoucí viděli, jak se z toho kamene dal vyskládat, vlastně se dali vyskládat ty portály, které umožňovaly vlastně průchod mezi těma jednotlivýma zdma horem anebo do těch jednotlivých komor. Sport.
2: Judista Lukáš Krpálek úspěšně vstoupil do mistrovství světa v Baku. V kategorii nad 100 kg porazil v úvodním kole Kanaďana Johna Messe a Besonga a postoupil do druhého kola.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu zataženo až oblačno. Večer začne přes větší část kraje přicházet pásmo deště. Nejvyšší teploty budou 13 až 17 stupňů a povane mírný vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pozor si dejte na požár autobusu v ulici Družstevní ve Zlíně. Pardon, ve Vsetíně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín následuje blahopřání s písničkou s Jiřinou Ostrou.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

To byly Bojané, v jejich podání zazněla polka Miloslava Procházky a Antonína Perničky Moravu letí pěsnička. No ale nyní už pěsnička doletěla, leč stačila ještě otevřít blahopřání s písničkou. Tentokrát vám pěkné poledne přeje Jiřina Ostrá. No a hned na začátku vás upozorňuji, že dnes vzhledem k volbám vysíláme pouze polední část tohoto pořadu. Večerní část nebude. No a z toho vyplývá, že veškerá vinčování a pozdravy, které jste zaslali na dnešek, budou právě v této hodině. Pokud byly na večer nějaké vzpomínky, tak ty budou až zítra večer. Takže děkujeme za pochopení, ale nyní už první přání a je ode mě. Patří všem Marinám, které mají u nás svátek, na Slovensku pak Slavomíry. Přeji vše dobré, no a vám všem pak přeji příjemný poslech. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a už kumpanovi muzikanti.

0: Tak to byli sourozenci Baťkovi, kteří za doprovodu kumpanových muzikantů zahráli krásnou písničku Zdeňka Baťky Nad Milockou dědinu. Já ještě jednou připomenu telefonní číslo 726465200 a ještě jednou vás upozorňuji, že dnes vysíláme pouze jednu hodinu blahopřání s písničkou a tuto část polední. Večerní část už nebude. No ale teď už tady mám první telefonát a je to paní Františka Bernátová. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Vostrá. Chtěla bych nechat dneska zahrát písničku. Dneska mám narozeniny pan Ladislav Matuš z Tišnova. Tak mu přejeme, Laďo, k dnešním narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdravíčka, lásky a štěstička, ať se ti daří a máš se dobře a seš takovej suprovej, jak seš doteďka. Máme tě moc rádi, tomu přeje 9 sourozenců s rodinami, manželka s rodinou. Moc krát vám děkuji a nashledanou.
0: No pro suprového pana Matuše zaznělo suprové přáníčko, paní Františko. Tak věřím, že i ta písnička bude suprová.
1: Moc krát děkuji. Nashledanou.
0: No a pěkná písnička i pro pana Jiřího Holíka z Hrobic, který 9. října oslavil krásné 92. narozeniny. A také pro jeho přítelkyni Marušku, která oslavila narozeniny 7. října. Hodně pohody a zdraví do dalších let přejí bratr Josef, Renata s Dominikem, Lukáš s Hankou s Hankou, Sárinkou a Danielem. No a vzpomínka, která tady je, tak ta bude až zítra večer. Teď zaznělo přání pro pana Jiřího Holíka a také pro jeho milou přítelkyni Marušku. No a už je čas na písničku, hrát bude Gloria.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Gloria dohrála polku Zdeňka Gurského a Miloslavy Gurské, Dala jsem klobůček. No a má tady další telefonáty. Ze Studence se dovolala paní Anna. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny ve studiu a posluchače. Dnes má můj vnouček Radimek Veselý, já řeknu Střebíče, 35 roku. Takže mu chci popřát všechno nejlepší, zdraví v práci, aby se mu dařilo. A ať jim rostou do krásy a k radosti Sofínka s Lilianou. A jsou s Pavlínkou šťastní a co jim člověk může přát.
0: No, no tak hlavně, ať se mají dobře a jsou a zdraví, dobře. Že jo.
1: Ano.
0: Tak jo, takže Radimek, 35-letý, no tomu bude 50 a bude pro vás pořád Radimek. Paní, ano, to je jasné.
1: Tak je to první vnouček, no.
0: První vnouček, no a jak už je veliký, paní, ano. Tak mějte se moc hezky, přání jste předala, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. A teď už paní Lidka z Hustopečí. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla poslat přání pro tetičku do Níškovic u Slavkova, pro Františku Kocmanovu k 92. narozeninám i přejeme všechno nejlepší a hodně zdravíčka. A no, nějakou pěknou písničku.
0: Bude veselá. No, veselá. Bude laskavý valčík, paní Lidko. Ale pro příště, vy tam máte zapnuté rádio?
2: Ano, já ho musím vypnout.
0: Jo,
2: ano.
0: To musíte ano, vypnout, ano. Protože potom se tam slyšíme navzájem. Takže ano. Tetička, ještě jednou zopakujeme její jméno.
2: Tetička z Níškovic u Slavkova, Františka Kocmanová.
0: Tak ano, tak bude se hrát.
2: A přeji Gibalovi, netež Lidka, rodina Gibalová.
0: Tak teď už to bylo na jedničku, paní Lidko, můžeme se rozloučit.
2: Děkuji vám.
0: Nashledanou.
2: Děkuji moc, nashledanou.
0: Nashledanou, no a jak už jsem říkala, pustíme si laskavý valčík.

tak Podhoranka nás polaskala laskavým valčíkem. No a písnička i pro krsnu a sestru Máriu Horňákovou z Vrbověc na Slovensku k dnešním narozeninám. Krsna, všechno nejlepší ti přejeme a hlavně hodně, hodně zdraví. To nyní nejvíce potřebuješ. Pozdrav posílají Soňa, Oto, Maťko a Adam. A připojuje se sestra Olga s manželem a ostatní celou rodinou. Tak to bylo přání, které putuje na Slovensko. No a dnes slaví narozeniny paní Františka Jošková z Hodonína. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a elánu do dalších let, cestovního i sportovního ducha, a ti slunce svítí celý den a splní se ti každý sen, to ti přejeme v tento krásný den. A toto přání posílají manžel František, manžel Jindřich a toto přání posílají manžel Jindřich a dcery Dagmar a Jana. No a písničkou potěší Láca Ranka.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: No a teď už opět blahopřání s písničkou, tentokrát s Jiřinou Ostrou. Připomínám telefonní číslo 726465200. No a vracím se k předchozím písničkám. Tak Lácaranky jsme se nakonec dočkali. Ta první písnička tu zahrála Gracia a byla to Lidová v Bojanovské dolině. No a potom to byla ta Lácaranka avizovaná Trnečková Hubienka, Stanislava Orechovského a Josefa Dovka. A měla jsem tady dva milé telefonáty, tak dávám slovo paní Marii z Moravce. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostra, zdravím vás a vaši kolegyni nebo kolegu, nevím, kdo tam je. A chtěli bychom poslat písničku do Lanzota, do Nivnice, do Miroslavy a do Otic. Všem jmenovaným přejeme krásný a pohodový podzimní den. Hlavně zdravíčko. A nic jiného ne. Si nemůžeme psát. Děkuji.
1: Prosím.
2: A zase někdy nashledanou.
1: Zase někdy nashledanou. Tak jo, tak a měla jsem tady ještě jeden telefonát, volal pan František Stasová, pokud přátelé posloucháte i Moravu krásnou zem, tak víte, že v té večerní části si můžete přát nějakou tu písničku ze srdce. No a právě pro pana Františka Stasova jsem včera jednu z nich hrála, tak jsem ráda, pane Františku, že jste poslouchal, ostatně jsem vám to řekla osobně, no a jsem také ráda, že nás pravidelně posloucháte. Vám přeji krásný víkend, no a kdo ze srdce dává.
0: Český rozhlas z

Je to pravda, přítel je vzácný dar, jak se zpívalo v písnice Podání stříbrňanky. No třeba zrovna tady při pořadech našich se navazují přátelství, která třeba přinášejí do života těch posluchačů velkou radost. Přes chvíličku mě volala paní Maruška z Vysočiny, ta mě právě prosila o jednu z písniček Ze srdce, to je pouze Moravě krásné zemi ve večerních hodinách, ale každopádně jsem ráda, že paní Maruška z Vysočiny poslouchá i blahopřání s písničkou a určitě i ona si mezi posluchači našla nějaké přátele. No ale já tady mám samozřejmě další milé gratulace. Tady dnes slaví 70. narozeniny pan Jan Kazík ze Suchova. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody a pomalé stárnutí přejí manželka Marie, dcera Jana s přítelem Vlastimilem, syn Radim s manželkou Michaelou a vnoučata Adéla, Vojta a Lukáš. Všichni dnes připijeme na zdraví. Končí přání. No a tady mám přání od Pavlíny Chaloupkové. Milá maminko, milá babičko a prababičko, Boženko, přejeme ti k dnešním narozeninám zdraví a pohodu a také, ať ti to myslí, chodí a zpívá, jak si přeješ. Máme tě moc rádi. Veškeré tvoje potomstvo a jejich blízký. Blízcí hudební dárek, ten samozřejmě také nemůže chybět a ten už teď předává Moravěnka.

0: Tak to byla hustopecká dolinečka Vladimíra Fefra, jak už bylo řečeno, hrála Moravěnka. No a volala mě mezi tím paní Josefka ze Silůvek a skutečně mě potvrdila, že to přátelství mezi vámi, milými posluchači, jak jsem o tom mluvila před chviličkou, skutečně funguje. Třeba paní Josefka zrovna říkala, že si našla mezi vámi spoustu přátel, přítelkyň a jednou z nich je také paní Maruška z Vysočiny, která volala, takže milí, drazí přátelé, paní Josefka ze Silůvek vás všechny zdraví, děkuje za vaše přátelství, písničku posílá všem těm dechovkářům, no a já děkuji za přátelství paní Josefce, protože ona říkala, že i já se řadím mezi ty přítelkyně. Takže moc děkuji. No a rádi bychom, to je přání další, bychom prostřednictvím vašeho pořadu nechali zahrát písničku pro pana Karla Krejčího z Jaroměřic nad Rokytnou, který oslavil 9. října 73. narozeniny. Vše nejlepší k narozeninám přejí manželka Marie, děti Veronika, Kamil a Iveta a vnoučata Martin a Barbora. No a mám tady přání pro paní Miladu Křičkovou Ivánkovou z Kostela nad Moravou k dnešním 70. narozeninám. Naše milá babičko, před 70 lety vyšlo sluníčko a posvítilo na růžové tvářičky jedné malé holčičky. Rodiče jí dali jméno Miladka a než se nadáli, dovedla si domů galána Josefka. Čas letěl jako bláznivý dál a dál, napřed svatba, pak děti Pavel a Michal a tak dál. Teď už i vnoučata Vojta, Davča, Nelička nebo Nelča a Terka tady stojí a babičce všechno nejlepší přejí. Já bych ti chtěl, maminko, taky moc popřát. Hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a na tvé dnešní oslavě pořádnou zábavu. Zatancujeme, zaspíváme a určitě si to všichni dnes super užijeme. Máme tě moc a moc rádi. Za celou rodinu, syn Michal. A teď už kamarádi pomalu stárnem.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak to jsme si zaspívali s Krajankou známou to písničku Jaromíra Vejvody a Ladislava Jacury. No a tady čtu, ve tváři naší tetičky se skrývají dvě sedmičky. Jsou to léta, kterých se 11. října dožívá paní Emílie Křivánková z Rousínova Slavíkovic. Přejeme jí k těm 77. narozeninám pevné zdraví a sílu při práci kolem domácnosti, chovu králíků a pečení vynikajícího cukroví. Její veselost a starostlivost oceňuje celá její rodina. Krásnou písničkou, při které si zatančí se svým manželem, jí děkujeme za její pohostinnost a blahopřejeme. Alena a Zdeněk, celá její rodina. A ještě jedno přání pro jmenovanou, jak už jsme slyšeli, zítra se dožije v plné kráse paní Emílie Křivánková z Rousínova Slavíkovic 77 roku. Životem doběhla dvě krásné sedmičky, naše veselá, milá a hodná maminka, babička, kamarádka, dobrá hospodyně na dvorku při péči o zvířata, v kuchyni při pečení dobrého cukroví a také s láskou k dětem, vnoučatům a svému muži. Ráda si s manželem zatancuje při písničce, po které jí posíláme přání zdraví a pohody s dostatkem sil do dalšího roku. No a tuto gratulaci pak posílá rodina Chromá a tuto písničku hrají Legrůti.

To byla písnička Jiřího Tesaříka a Pavla Karlíka Zachovaj v srdénku, hráli Legrůti. No a teď se dívám do studiových mailů. Tady píše pan Jaroslav Čech. Dobrý den, paní Ostrá, prosím o zahrání pěkné písničky pro naši celou rodinku. Sedíme na dvoře, posloucháme blahopřání s písničkou, grillujeme, tak když vám to vyjde na písničku, tak nám zahrajte pro radost. No mě neudělá větší radost, než vám, té vaší milé rodince, zahrát za chvilku pěknou písničku. Zdravím i Jardu Wolfa, pozorného to posluchače. Dále tady čtu, prosím, o pěknou písničku jen tak pro radost. Pro naši maminku, paní Olinku Navrátilovou z Chropině. Je to naše švadlenka a my jí tímto moc děkujeme. Jana a Natálka. A ještě je tady jeden a to je vzpomínka, takže vzpomínka, co jste zaslali, tak bude až zítra v té večerní části pořadu blahopřání s písničkou, protože dnes končíme v poledne, nebo respektive za malou chviličku, za 7 minut je konec blahopřání s písničkou a večerní část už potom nebude, ale písnička bude a bude to známá lidová Anička Dušička.

No, tak Dalet si s námi trošičku pohrál, toto měla být závěrečná orchestrální skladba, nebylo to solo pro baritony Miloslava Richarda Procházky v podání Vlada Kumpana a jeho muzikantů, no ale aby si ti, co se jmenovala, ty oslavenci mysleli, že přijdou o nějakou hezkou písničku, tak nepřijdou, protože za maličkou chvilku už si společně zaspíváme na závěr známou Beskyde, Beskyde v podání Kotáranky. Takže dle mých slov můžete usoudit, že blahopřání s písničkou pro dnešek končí. Večerní část dnes vzhledem k volbám nebude. Přeji vám všem krásné sobotní odpoledne. Loučí se Jiřina Ostráno a zítra vás už pozdraví Karel Hegner. No a teď už Beskyde, Beskyde.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ještě hodinu budou otevřené volební místnosti. Kroměřížská nemocnice má nové postýlky pro novorozence. Dnes je Světový den duševního zdraví. Dnes bude oblačno, nejvyšší teploty do 17 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Až do 14 hodin je dnes možné hlasovat v komunálních a senátních volbách. V Rožnově pod Radoštěm jde letos poprvé ke komunálním volbám 133 mladých lidí. Patří mezi ně i studentka sklářské školy Nela Bělunková a její přítel, student gymnázia Tomáš. K volební místnosti na základní škole 5. května je doprovodila maminka i sestra. Tomáš pak sám šel volit na druhý konec města.
3: Volby 2026.
4: Jo, já chci jít ke každým volbám. Já se na to strašně těším. Trošku mě mrzí, že moje první volby budou ty komunální. Radši bych chtěl třeba prezidentské nebo třeba parlamentní.
2: Novorozenecké oddělení kroměřížské nemocnice rozšířilo své vybavení o 6 nových novorozeneckých postýlek s bočním otevíráním. Podle mluvčí nemocnice Aleny Horákové jde o investici za 192 tisíc korun. Dnes je Světový den duševního zdraví. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Počet lidí s duševním onemocněním v Česku podle psychiatrické společnosti roste. Lidi s psychickými problémy dnes podpoří i úřad vlády, který se nasvítí do symbolické zelené barvy. Americký prezident se dohodl s Ruskem na dovozu nafty. Donald Trump to oznámil po telefonátu s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Washington kvůli tomu na 6 měsíců pozastavil sankce na vývoz ruských paliv, vyhlášené kvůli napadení Ukrajiny.
5: That is a big deal.
6: Trump řekl, že Spojené státy dostanou obrovské množství nafty a Putinovi poděkoval. Celkem má jít v následujících měsících skoro o 5 milionů tun. To by přitom pokrylo americkou spotřebu nafty asi na 9 dní. Bezprostředně navíc Moskva slíbila jen 300 tisíc tun s tím, že další dodávky závisí na obnovení provozu ruských rafinerií. Ty se ukrajinské armádě opakovaně daří poškozovat vzdušnými útoky. Trump si od kroku slibuje snížení vysokých cen pohonných hmot, které jsou důležitým tématem před volbami do kongresu. Z vysokých cen právě ukrajinské útoky. Daleko výraznější dopad na světové ceny ropy ale měla válka proti Iránu a blokáda Hormuzské úžiny. Kyjev označil uvolnění sankcí na ruský vývoz bez širší dohody o deeskalaci konfliktu za slabost. Demokratičtí lídři v Senátu mluví o naprosté zradě Ukrajiny. Dominik Tesár, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu zataženo až oblačno a večer začne krajem přecházet pásmo deště. Nejvyšší teploty budou 13 až 17 stupňů a povane mírný vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už jsou na řadě sobotní výlety. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Lety.
7: Je tady další říjnová sobota a už je definitivně jasné, že nastal podzim. Ale to nás skalní výletníky rozhodně nezastaví, ostatně tu a tam se také nějaké to sluníčko objevuje. Jsme tady s další várkou tipů a nápadů, kam se můžete vydat. Moc vás vítáme, přejeme dobrý den i poslech. Dnes vás vezmeme do Velkých Karlovic ve Zlínském kraji, kde stojí půvabná dřevěná rozhledna s ještě půvabnějším jménem Miloňová. Uvidíme z ní javorníky i vsetínské vrchy. Potom zamíříme do Prahy přímo pod Nuselský most, kde se překvapivě rozkládá romantická umělecká zahrada plná soch, pergol, byst a fontán. V okolí Batelova na Vysočině se pak projdeme po krásných vyhlídkách, kde na nás čekají originální lavičky. A nakonec se v Ralsku v Libereckém kraji podíváme do zaniklé obce Holičky, po které v lese zůstala do pískovce vytesaná skalní obydlí.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Obec Velké Karlovice na Vsetínsku ve Zlínském kraji je oblíbeným místem turistů. Malebná valašská krajina láká od jara do podzimu turisty i cyklisty. V zimě okolní kopce nabízejí vyžití lyžařům a běžkařům. A pokud se rádi kocháte výhledy, můžete vystoupat na několik rozhleden v okolí. Třeba na rozhlednu Miloňová, na kterou společně s Ivanou Detrikovou z místního informačního centra vyrazila naše zlínská redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Dnes nám počasí moc nepřeje, je docela velká oblačnost, v údolí se válí mlhy, ale budeme doufat, že se to protrhá. Naskytnou se nám krásné výhledy. Jedeme údolím Miloňov a kudy povede naše cesta dál?
2: Na malém rozcestí se dáme doprava a přijedeme na cestu Škaredici a po cestě Škaredici půjdeme 3 kilometry pěšky k rozhledně Miloňova.
1: No, tak to si namažeme pod kolenama. Tak s Ivanou Detrikovou máme za sebou 3-kilometrové stoupání zamlženým lesem a teď se před náma otevřel vrch a uprostřed stojí rozhledna. Jak je stará?
2: Rozhledna byla postavená roku 2012.
1: Od kterého architekta pochází?
2: Rozhledna je od architekta Antonína Závady, autora Jurkovičovy rozhledny.
1: Tak už máme v nohách docela velký kopec a teď nás čeká ještě výstup na rozhlednu. Kolik schodů to je?
2: Je to celkem 77 schodů dřevěných a 7 kamenných na kamennou podezdívku.
1: Tak pojďme na to, není na co čekat.

0: Tak, vystoupali jsme nahoru a musím říct, že to není nic pro člověka se závratí. Bohužel, jak jsem se bála, ta mlha se stále drží a vidíme jenom nejbližší okolí. Kdyby nám ale počasí přálo, kam všude bychom dohlédli?
1: Javorníky, Vsetínské vrchy, Hostinské vrchy a Beskydy.
0: Bohužel kvůli mlze nevidíme, takže se nedá nic dělat. Do Karlovic budu muset vyrazit ještě jednou, až bude příznivější počasí. Tak my už jsme zpátky v autě, vracíme se na informační centrum. Poslouchají nás lidé v celé republice, i ti, kteří v Karlovicích nikdy nebyli, když tady zavítají, co si určitě nemají nechat ujít.
1: Myslím si, že tady na své přijdou jak milovníci zimních sportů, jak sjezdového lyžování, tak běžkování. Na jaře milovníci turistiky a samozřejmě v létě potom rodinky s dětma. A v neposlední řadě i podzim je zde nádherný, barevný a cyklisté můžou jezdit od jara až do podzimu. Takže celoročně se dá zde sportovat a užívat si krásy a pohody Valašska.
2: Zve do Velkých Karlovic a jejich okolí Ivana Detriková z místního informačního centra, která k rozhledně Miloňová zavedla naši zlínskou kolegyně Sylvii Pospíšilovou. A samotné Velké Karlovice nelákají pouze na kouzelnou krajinu. Můžete vyrazit třeba do Karlovského muzea, zrelaxovat se ve vodním světě, anebo ochutnat skvělá tradiční jídla připravená z lokálních surovin. Však se tady také občas konají nějaké kulinářské akce. Tak toho využijte.

Posloucháte sobotní výlety. No a jestli nás posloucháte pravidelně a soutěžíte s námi, tak určitě teď žijete v jistém napětí, zdali jste právě vy odpověděli správně a byli jste vylosováni a získáváte turistickou větrovku. Tak ještě chvilka napětí a připomenu otázku. Ta se týkala historického měšťanského domu na pražské Malé Straně. Nápovědou bylo, že kdysi patřil i slavné známé herečce Slávce Budínové. V roce 2011 ho zakoupila likérka, ta je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. S jakým jménem je spojena? Ptali jsme se. Za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B se jménem Baron František Hildbrand? Tak já, než řeknu Ačko nebo Bčko, tak řeknu, že dnes tady sídlí špičkové interaktivní muzeum s virtuální 5D realitou. Tak to muzeum patří Slivovici, je tedy jasné, že Ačko je správně Rudolf Jelínek. No a baron František Hildbrand, tak lihovar stojí proti jihočeskému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil zmiňovaný František Hildbrand, no a vyrábí ovocné destiláty a známou českou whisky. Takže ta minulá soutěžní otázka voněla po ovoci. No, jak říkal Jan Werich v Císařově pekaři nebo Pekařově císaři, tak kvasí to, míchá se to, pálí to, chutná to. Losovali jsme, no a tady je pět výherců, kterým posíláme tedy zmiňovanou turistickou větrovku. Jsou jimi paní Jana Maxová Brno, paní Dana Kubalová Kolín, pan Josef Švec Kostelec Nahané, pan Zdeněk Flatanovský Budišov nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová Žákovice. Ti obleknou naši turistickou větrovku. Tak jim to přejeme a gratulujeme. Pokud jste teď nevyhráli, ale správně odpověděli, tak máte šanci na hlavní cenu, protože všechny správné odpovědi řadíme do losování a na začátku příštího měsíce vylosujeme výherce výletnického batohu, ve kterém bude řada turisticky atraktivních věcí.

0: Praze v Nuselském údolí, jen kousek od Nuselského mostu, se nachází umělecká zahrada. V romantických i tajemných zelených zákoutích jsou tu rozesety desítky uměleckých děl. Připomínají první republiku, kdy tu sídlil sochařský ateliér. V něm vznikaly na základě malých soch od významných umělců speciální metodou sochy velké. Pro města i pro zahrady bohatých soukromníků. Uměleckou zahradu objevila naše pražská redaktorka Jolana Nováková.
1: Vedle nás občas projedou vlaky, za námi rachotí auta na Nuselském mostě, kterým taky projíždí metro. Čekali byste na takovém místě záplavu zeleně a desítky uměleckých děl, sochy, bysty, sloupy, fontány? Pokud jste odpověděli ne, tak já taky ne. Ale přesto se tady rozkládá takzvaná umělecká zahrada, kterou mě provede její majitel Vojtěch Haluza. Před 100 lety tady na tom místě sídlil významný sochařský ateliér Karla Nováka, jak jste mi vyprávěl, který tvořil nejen na zakázku pro soukromníky, ale on a jeho spolupracovníci tvořili taky pro veřejný prostor, vidíte.
2: Stáli u toho, když vznikla republika, a cítili, co ta republika potřebuje. Zaplnit ty veřejné prostory, aby ta republika se prezentovala nová, ne již ta rakouská, uherská, ale nová.
1: A tak tady z modelů, které vznikly rukou známých sochařů, rostly sochy velkých rozměrů.
2: Ten Novák dbal na to, aby to tu úroveň uměleckou vždycky mělo, a to už garantoval výběr těch sochařů.
1: Tady byl, jak vy říkáte, závod na zvětšování soch.
2: Sochařský závod na zvětšování soch právě těchto modelů. Tři, dnes byste řekl stroje, ale byly to pantografy na zvětšování těch modelů průmyslovou metodou. Tři ateliéry, tři sochaři, 9 modelérů.
1: A ti dělali nejen sochy pro veřejný prostor, ale i věci pro soukromníky. Tahle zahrada, to byl totiž takový showroom, řekli bychom dnes, takový vzorník, ze kterého si ti, kteří na to měli, přišli vybrat, co si nechají vyrobit. Byly tady vystavené sochy, fontány, schodiště a podobně.
2: Tak, jak se to přesně řekla, tak si vybrali vždycky tady z toho, co je upoutalo pro ty jejich nové vily.
1: A tady jim to vytvořili, zabalili, dopravili a naúčtovali. No a ve 49. to zase spočítali Novákovi. Ateliér byl znárodněný, pak tu nějaký čas působil krátký film. Při budování Nuselského mostu se zahrada stala stavebním zázemím a po 90. roce jste areál od potomků Karla Nováka získal vy. Řekli jste si, že se vy nasnažíte, aby to tu vypadalo jako kdysi.
2: Dejme to tak, jak to bylo. Navraťme to, udělejme to možná ještě trochu romantičtější, ale dodržme to, že tady bude jenom to, co tady bylo v té první republice. Možná se to povedlo.
1: Však jste taky měli rádce víc než povolaného, dceru Karla Nováka.
2: Ona přišla, ale tu zídečku, tu by tatíček nikdy tak neudělal. A donesla fotku a uvidíme dál, že opravdu to takhle jsme vždycky cítili.
1: Do zahrady si lidi dnes ale nechodí vybírat sochy, ale odpočinout si. V budově, kde bývaly ateliéry, máte takové muzeum sochařství první republiky a tvůrců, kteří tu pracovali. A ještě něco.
2: A to jsou naše přednášky, koncerty, společenské akce, které tady v tomhle nádherném prostředí my pořádáme.
1: A kam vás pan Vojtěch Haluza srdečně zve?
2: Nadmíru a rád.
0: Uměleckou zahradou pod pražským Nuselským mostem se spolu s jejím majitelem prošla naše kolegyně Jolana Nováková. No a kdybyste se tam chtěli podívat, tak zahrada je až do poloviny listopadu otevřená ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 18. A pak znovu na jaře. Ale pozor, o Vánocích můžete přijít do romantické umělecké zahrady na tu tradiční rybovku.

0: Díky dobrému nápadu a nadšení tří chlapů vznikla u obce Batelov na Vysočině turistická trasa s originálními lavičkami, umístěnými na krásných vyhlídkových místech. Takzvané batelavičky se brzy staly fenoménem a objevují se už i mimo blízké okolí samotného Batelova a stále přibývají další. Vyzkoušet se je vydala i naše kolegyně Irena Šarounová.
1: V zámeckém parku v Batelově stojíme s Danielem Taušem u takového zajímavého srdíčka na ležato a je to další z vašich batelaviček.
2: Společně s bráchou Jaromírem a bratrancem Michalem jsme se rozhodli, že uděláme svět o něco hezčí, tak vlastně vznikl na jedné rodinné oslavě takový nápad, že bychom ukázali lidem takový ty nejhezčí místa v okolí Batelova, který známe, který máme rádi, a že bychom na ně umístili vlastně batelavičky, aby si lidi mohli sednout.
1: Batelavičky nejsou zajímavé jenom tím místem, ale i tím, jak vypadají. Ona je každá jiná.
2: To nás na tom taky baví. Trošku jsme se nadchli pro ten alpský styl, že se na ně dá sednout i lehnout. Těch máme víc, ale jinak každý kus originál.
1: Kolik jich je teď?
2: Aktuálně máme 22 batelaviček.
1: Srdce je zatím vaše poslední. Pojďme k ní, je to velké. Když si stoupnu k tomu nejvyššímu bodu a zvednu ruku, tak nedosáhnu na vršek.
2: Tady ta má i takový jako příběh, že máme nějaký okruhy batelavičkový a tady v zámeckém parku v Batelově by mělo být takový epicentrum, odkud budou ty okruhy jakoby vycházet, takže je to batelavička nula.
1: Hlásí se vám třeba i z jiných měst, my chceme taky batelavičku?
2: To nás docela zaskočilo, museli jsme se trošku naučit říkat ne a celý to vnímáme, takže to není nějaký biznis, my máme všichni jako zaměstnání, který nás baví, takže je to fakt volnočasová aktivita.
1: To vyrábíte vy?
2: Jasně, u bráchy v garáži v podstatě.
1: Tak, teď jak se na to sedá? Samozřejmě ta dolní plocha ta vybízí k tomu sednout si, člověk se tam může i lehnout, ale možná je i výzva vylézt na ten oblouček nahoru.
2: Je to takový jako spontánní.
1: Batelavička může být i prolézačka.
2: Z reakcí lidí je vidět, že to funguje a že to lidi baví.
1: S Danielem Taušem jsme vyjeli na

0: Mešnice, tamhle vidět Špičák na Třeští, takže je to takový panoramatický místo.
1: Krásná louka, tady by se válely sudy.
0: Můžeme si to dát tady dolů k lihovaru.
1: Tady už je i vyměněné prkénko.
0: Brácha pohotově přijel vyměnit a tady jsme se setkali jako s vandalismem, že to někdo tady postříkal sprejem modrým, ale tak jsme to pojali tak jako pozitivně, že jsme udělali takový jako happening, tak se tady sešlo pár lidí, pomohli nám s tím, měli jsme tady proseko, udělali jsme si to hezký a vlastně jsme ji dali do původního stavu.
2: Vypráví spoluautor originálních batelaviček Daniel Tauš, který k něm zavedl naši kolegyni z Vysočiny Irenu Šarounovou. Na každé lavičce je navíc umístěný QR kód, díky kterému se dostanete i na internetové stránky, kde najdete mapku i turistické okruhy s batelavičkami. Výlety. Představili jsme vám batelavičky, které se staly, jak bylo řečeno, fenoménem, ale zajímavých a atraktivních laviček u nás máme mnohem víc. Tak namátkou, lavička Bohumila Hrabala s jeho sochou v Nymburku, obří lavička v Žatci nebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně, největší vyřezávaná pohádková lavička u nás. Už jsme ji také měli jako téma soutěže. No a pak tu máme jinou lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Mimochodem v tomto týdnu jsme si připomněli jeho nedožité devadesátiny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience, stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A my se soutěžně ptáme, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Ačko Brno, Bčko Praha. Opět budeme losovat ze správných odpovědí. Tentokrát je ve hře turistický zápisník. Jak se píše textovka, je to jednoduché, stále to připomínáme dokola. A stejně to stále nefunguje. Stejně píšete čárky, háčky, rozbitá slova, písmena, takže ty už se automaticky vyřazují. Dávejte na to prosím pozor a nešiťte se. Takže jak se to píše? Vylety, mezera A nebo B, druhá mezera, pak vaše jméno, příjmení a adresa. Opět bez čárek a háčků. Tohle pošlete do nedělní půlnoci na telefon 90 011 04. Ještě jednou výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmeň, adresa. Telefon 90 011 04. Služba je spoplatněna, zajišťuje ji totiž náš partner ATS Praha, taky váš partner. A částka je 4 koruny. Hlavní cena za měsíc říjen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky a v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak taková je nová soutěžní otázka, její znění najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Ale ještě před koncem vysílání připomenu.

0: Mezi pozoruhodné turistické lokality patří bezesporu Geopark Ralsko v Libereckém kraji, který se rozkládá mezi středověkými hrady Ralsko, Děvín a Bezděz. Borové lesy a pískovcové skály bývaly osídlenou krajinou až do konce druhé světové války. Po ní zmizely na 20 vesnic a mnoho samot se zhruba 7 000 obyvateli. Jednou ze zaniklých obcí, po které lze dodnes najít stopy, jsou Holičky, kam se stavebním historikem a etnografem Kamilem Podrouškem vydal náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Jednou ze zaniklých obcí v geoparku Ralsko jsou Holičky. Jejich zánik je datován na konec druhé světové války, kdy bylo odsud vyhnáno původní německé obyvatelstvo a pak už se z toho stává v podstatě jenom vojenský prostor. Já jsem se sem vypravil s Kamilem Podrouškem, stavebním historikem a etnografem, abychom se podívali nejenom do toho, co tady zbylo po Holičkách, po tom osídlení, ale abychom se podívali i vlastně na začátek tady toho bydlení.
2: Tak Holičky, německy Holčken, jsou vlastně připomínané v pramenech až v 16. století v souvislosti s těžbou železné rudy a se zpracováním dřeva, kde pálení milířů. Ale to založení té vsi, já se domnívám, je starší. Viděl bych to tak někdy na konci emfyteutické kolonizace, na konci 14. století. Těch 6 původních statků vlastně tady vidíme na té hraně, to má všechno jeho východní osvit, ty polnosti, takže to je úplně ideální poloha pro zřízení vlastně takové menší lánové vsi.
1: Holičky nebyly tedy úplně malou obcí. Do našich časů se toho mnoho nedochovalo, vlastně jenom takové prostory vytesané ve skále. Ta skála teda ale byla využívána už před tím obydlením vlastně jako těžební prostor.
2: No, my jsme tady v Holičkách vlastně v prostoru obecního lomu. Tady vidíme ty dvě etáže. Do té spodní etáže byla později zahloubena právě ta kovárna, ta zajímavost tady Holiček. Ten lom fungoval někdy v 18. století, sloužil možná na počátku 19. století, ještě sloužil pro těžbu pískovcových štuků, kamenných kvádrů, stavebního vlastně materiálu, nejužívanější stavební materiál pískovcových oblastí na Kokořínsku, v Ložických horách i tady.
1: Takže dá se říct, že vlastně ty prostory v těch skalách jsou spojené s tou těžbou?
2: Jo, je to tak, jak říkáte, většinou ten prostor byl tou těžbou předpřipraven k tomu druhotnému využití. Ten lom vlastně osekal ty stěny do svislé polohy, jo, máme tady vlastně ty oborové stěny, no a pak už bylo velmi snadné zahloubit ty jednotlivé prostory dovnitř do té skalní stěny. Takže ano, tady to tak je. Ale třeba té jižní části té vesnice, která už leží na katastru Černá Novina, tak tam byly 4 domy domkářů a chalupníků a ty mají zahloubené hospodářské prostory v pískovci a to je vlastně jenom skalní výchoz. Tam žádný lom nebyl do té doby.
1: A jaké výhody vlastně přináší zahloubit ten hospodářský prostor do skály nebo dokonce tu kovárnu?
2: Tak u kovárny je to zřejmé, tam je to protipožární opatření. Si všimněme, že jsme ve středu obce, no, tady jsme vlastně na začátku obce směrem na Osečnou, byla kaple 14 pomocníků a hřbitov, tak ty uvozovali ten vstup do vesnice od Osečné. A my jsme tady v takovém dolíku, v takové nivě, právě pod těmi nejstaršími statky, čili jsme ve středu obce. A zahloubit kovárnu do skály znamenalo, že ten prostor nevyhoří, že ta kovárna nikoho neohrozí požárem.
0: Říká etnograf Kamil Podroužek, který k pozůstatkům zaniklé obce Holičky zavedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. Víc se o zaniklých obcích v Ralsku můžete dovědět v muzeu v Náhlově, kde se nachází i nejbližší autobusová zastávka. No a kdybyste chtěli dobrý tip na cyklový let, tak Holičky a další zaniklé obce v geoparku Ralsko jsou skvělým tipem.

A teď ještě závěrem ke splnění slibu, že vám připomenu soutěžní otázku. My se ptáme na jednu originální lavičku, na lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A ptáme se, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Tak pište, posílejte textovou zprávu, pravidla naší soutěže najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Najdete tam i reportáže, najdete tam fotografie, interaktivní plánovací mapu i to, jak se tedy ta textovka píše, to už jsem taky říkal. Jenom připomenu, že službu poskytuje ATS Praha, stojí 4 koruny a tentokrát, tento víkend hrajeme o turistické zápisníky a pochopitelně o hlavní cenu za měsíc říjen. Tou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to už byla poslední, respektive předposlední informace dnešních výletů, protože tou poslední je čas, kdy začínají výlety zítřejší, 13. hodina a 4. minuta. Už teď se na vás všechny těší Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve 2 hodiny odpoledne skončily v Česku komunální a senátní volby. Volební komise teď začínají sčítat hlasy. Ve skanzenu Rochu dnes návštěvníci uvidí, jak se lidé dříve po sklizni připravovali na zimu. Policie prověřuje v Českém Těšíně podezření na kupčení s hlasy při volbách. Během dneška čekejte zataženo až oblačno s nejvyššími teplotami kolem 17 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. V Česku se právě uzavřely volební místnosti. Lidé měli do 2 hodin odpoledne možnost vybírat nové obecní a městské zastupitele a ve vybraných obvodech také senátory. Před volební místností u kolektivního domu ve Zlíně sleduje dění reportérka Michaela Kočendová.
2: Tady u Zlínského kolektivního domu se před malou chvíli uzavřela volební místnost s číslem okrsku 1. A stejně jako tady skončilo hlasování i v dalších 682 volebních místnostech ve Zlínském kraji. Lidé od včerejších 2 hodin odpoledne rozhodovali o novém složení obecních a městských zastupitelstev. Ve volebních obvodech Zlín a Uherské Hradiště navíc vybírali také nové senátory. V každém z těchto obvodů se o místo v senátu ucházelo 6 kandidátů. Teď už přichází na řadu sčítání hlasů. V menších obcích bychom mohli výsledky znát ještě během odpoledne. Ve větších městech ale bude sčítání trvat déle. Kompletní výsledky by měly být známé nejpozději zítra dopoledne. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Skanzen Rochus v Uherském Hradišti na dnešní odpoledne připravil program s názvem Pole, louky, sady, neumřeme hlady. Návštěvníkům přiblíží, jak se na slovácké dědině hospodařilo v období sklizně a jak se lidé připravovali na zimu. Podrobnosti přidává ředitel skanzenu Jan Blahůšek.
3: Návštěvníci se můžou těšit na pečení jablečného štrůdlu, sloukání másla, uzení masa, pečení kváskového chleba v peci, ukázku zpracování obilí, výrobu perutek z husích brk a samozřejmě budeme mít připravenou i tvořivou dílničku pro nejmenší.
0: V sadu starých ovocných odrůd se lidé dozví, jak ovocné stromy připravit na zimu. Policisté prověřují možné kupčení s volebními hlasy v Českém Těšíně. Jak potvrdila mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská, podezření se zatím nepotvrdilo. Vyšetřovatelé zjišťují mimo jiné to, jestli někdo nenabízel peníze lidem bez domova za odevzdání hlasu ve volbách.
4: Policisté již prověřili řadu informací a vytěžili množství osob. Do současné doby se podezření nepotvrdilo, nicméně policisté na případu intenzivně pracují i nadále.
0: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa nezapomenou Norsku, že nedostal Nobelovu cenu za mír. Americký prezident to prohlásil několik hodin poté, co Nobelův výbor udělil letošní cenu za mír soudkyni Mezinárodního soudního dvora Navi Pillayové. Trump o jeho africké právničce řekl, že o ní nikdo nikdy neslyšel. Americký prezident zároveň mluvil o konfliktech, kterým zabránil, a taky prohlásil, že brzy ukončí válku mezi Ruskem a Ukrajinou i tu v Íránu, kterou letos sám zahájil.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji zataženo až oblačno, jen ojediněle se může vyskytnout slabý déšť a večer bude déšť postupně přes větší část území. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 13 až 17 stupňů a vítr povane mírný jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Havárie motocyklu se stala na silnici mezi Zdounkami a Ratajemi na Kroměřížsku. Dále bouralo osobní auto na silnici mezi Zahnašovicemi a Míškovicemi na Kroměřížsku. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Tolik zprávy a teď už má slovo Jarka Barboříková. Začíná sobotní dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl. Tuhle myšlenku Václava Havla si můžeme připomenout právě dnes, ve chvíli, kdy se uzavřely volební místnosti a začíná sčítání hlasů. Je sobota 10. října. Posloucháte Český rozhlas Zlín a dnes také naše speciální volební vysílání. Po celé odpoledne budeme sledovat výsledky komunálních voleb ve městech a obcích Zlínského kraje. Voliči dnes rozhodovali o tom, kdo je bude v příštích letech zastupovat. Současně sledujeme také senátní volby. Ty se v našem regionu konají v obvodech Zlín a Uherské Hradiště. Pozornost budeme věnovat také záhorovacím na Uhersko-Brodsku, kde jsou letošní volby spojeny se dvěma místními referendy. Každou půl hodinu vám nabídneme aktuální informace o stavu sčítání hlasů a postupně také první výsledky reakce kandidátů a další volební dění v našem kraji. Hned v úvodu se podíváme na to, jak samotné hlasování vypadalo v horských obcích. Volební komisaři ještě před uzavřením volebních místností vyráželi za voliči v některých místech v Beskydech s přenosnou urnou. Naše kolegyně se připojila k volební komisi v Horní Bečvě na Vsetínsku. Její reportáž uslyšíte za chvíli. Od mikrofonu vás bude do 16. hodiny provázet Jarka Barboříková. Naše speciální volební vysílání ale potrvá až do pozdních večerních hodin. Tak tedy pojďme společně sledovat, jak dnešní volební sobota dopadne.
1: Český rozhlas Zlín. My

0: hodin.
1: 14 hodin 10 minut. Sledujete s námi volební sobotu ve Zlínském kraji. Hlasy se sčítají, průběžné výsledky přibývají a naši redaktoři jsou na řadě míst přímo v terénu. Teď se přesuneme do Beskyd. Tam měli voliči volební urnu doma na stole a členky komise přímo v obývacím pokoji. V Horní Bečvě členky komise s přenosnou urnou vyjeli za staršími a nemocnými voliči, a to až do odlehlých částí obce, kterým místní říkají kotáry.
2: Kolik máme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ale pojedeme na vrchu, máme 4 baráky směrem tam. A ty další máme dolů tam v Knihyních. Takže každý dům je jiná odbočka, jakoby z hlavní cesty, jo?
3: Eva Skaliková mi teď ukazuje dlouhý seznam. Za chvilku nasedne do auta a s kolegyní, která už má připravenou také volební urnu, vyráží za téměř 20 lidí.
2: No, možná i víc, protože možná v každém domě budou 2 až 3 lidé. Když už tam je někdo nemocný, tak vlastně už ten manžel odvolí taky.
3: Je tady přenosná urna?
2: Ano, je zapečetěná. Potom máme volební, úřední volební obálky. Máme i nějaké hlasovací lístky. My jim vlastně zkontrolujeme občanské průkazy, že to jsou oni, že mají platné. Většinou ten manžel nebo manželka musí pomoci tomu svému nemocnému partnerovi, což samozřejmě může. Zkontrolujeme, vloží do urny a zase jedeme.
3: Tady za námi je sjezdovka.
4: Jsme pod Martiňákem.
3: Asi na tom nejodlehlejším místě, kam jste vyrazili.
2: Jak asi ano. Ještě máme jedno údolí, které je úplně na opačném konci Horní Bečvy.
3: Otevíráme velkou kovovou branku.
5: Pojďte.
6: Ale my máme boty, my se nebudeme. Tady topíte pěkně.
5: Já jsem to ani za chlapa můžu.
6: Tady máte 2 úřední obálky.
2: Ano, zkontroluju občanské průkazy zase.
3: Tady už je přichystaná urna.
5: Tak, dobrý.
3: Odvoleno, i za manžela.
5: Ano, i za manžela, on je nemocný. On je tam.
2: My ho tady vidíme, manžele, jsme s ním mluvili, ano.
3: Tak jaká je to pro vás pomoc, to, že volební komise přijede za vámi tady až na to odlehlé místo pod Martiňákem?
5: Paráda. Manžel už nechodí, jenom tady tak trochu po pokoji, a jinak bychom museli na vozík a naptat souseda nebo někoho, ať nás svéze, no. Tak je to jako dobré, a tak když on chce, tak jako člověk ještě mu chce vyhovět, no. Dáte si štamplu?
2: My nemůžeme.
5: Ne?
2: Děkujem.
3: Autem se přesunujeme na druhou stranu Horní Bečvy. My opět vysedáme z auta. V domě na velkém kopci nám otevírá dveře paní Španihlová. Manžel je nemocný a ona tak drží v ruce 2 obálky.
7: Ještě jsme nikdy nevynechali a máme oba 2 přes 80. Poslední volby, které volil, než se mu ten úraz stal, tak jsme z Tamocu šli na Valašku na Horké Maliny. Tam jsme ze sousedy posedili a oslavili volby.
3: No. A jak budete dneska s manželem slavit?
7: To nevím, možná, že se dáme na nukáč.
3: Říká Miroslava Španihlová a členkám volební komise ještě dává za odměnu čokoládu. Na Bečvách je to zvykem, výjimkou nejsou třeba ryby do polívky. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín. I na stránkách zlín.rozhlas.cz

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Jak bude vypadat další část dne, jak se počasí promění během neděle, na to se ptáme Báry Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
2: Pěkné odpoledne.
0: Prosím, pojďme začít tím, jak aktuálně vypadá počasí nad Zlínským krajem.
2: A tak na obloze je oblačnosti povětšinou hodně, ale ne vždy je to obloha zcela zatažená, na některých místech je skoro zataženo a sluníčko skrze oblaka prosvítá, k tomu častované nebo vítr z jižních, jihozápadních směrů a ten je většinou mírný a teploty se teď nejčastěji pohybují mezi 14 a 17 stupni Celsia.
0: Jaké počasí nás čeká dál?
2: A vydrží tady to zataženo až oblačno nebo obecně ta velká oblačnost. Ojediněle se pak spíše k večeru a večer může vyskytnout slabý déšť a večer potom bude déšť postupovat nebo by měl přestupovat přes větší část území. Teplota už výrazně neporoste, vydrží jihozápadní až jižní vítr a potom noc bude oblačná až zatažená. Zpočátku noci se ještě budou vyskytovat doznívající srážky a k ránu se ojediněle mohou vytvářet mlhy.
0: Jaká bude neděle? Bude chladnější než dnešek?
2: A začne ránem, kde teploty klesnou mezi 9 až 6 stupňů Celsia, v údolích ojediněle až ke 4 stupňům Celsia a jinak bude na obloze proměnlivá oblačnost, ale bude převážně velká. Odpoledne se výjimečně může objevit přeháňka, to spíše v západní a severní části kraje a naopak ráno se mohou vytvářet ojediněle mlhy a večer bude oblačnost potom zítra postupně ubývat. Teploty by měly být trošičku nebo mohly být trošičku nižší než ty dnešní 13 až 16 stupňů Celsia a bude vát ráno a večer vítr slabý a přes den vítr mírný západní až severozápadní.
0: Pondělí, úterý, tam čekáme jaké počasí?
2: A v pondělí by to počasí mělo být oblačnější, s menší možností přeháněk, konkrétně to bude polojasno, odpoledne oblačno, ráno zase nějaká mlha nebo možnost mlhy a ty přeháňky zase spíše v severní polovině kraje, k večeru potom v pondělí bude oblačnost ubývat, bude se rozpouštět, pondělní maxima mezi 12 a 16 stupni Celsia a úterý to bude se studeným ránem, tam ty teploty klesnou už mezi plus 3 až minus 1 stupeň Celsia a bude polojasné až oblačné. V noci a ráno i dopoledne se může vyskytovat nízká oblačnost, případně i mlhy, a to znovu zejména v severní a západní polovině kraje. Úterní maximální teploty mezi 11 a 15 stupni Celsia.
0: Tolik aktuální výhled počasí pro Zlínský kraj. Děkuji za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Posloucháte speciální volební vysílání. Sledujeme pro vás výsledky komunálních voleb v celém Zlínském kraji, senátní volby v obvodech Zlín a Uherské Hradiště i dění kolem referente v Záhorovicích. Každou půl hodinu předáváme aktuální stav sčítání a průběžné výsledky. Právě teď Karolína Wernerová.
1: Volby 2026.
0: Karolíno, vítej ve studiu.
2: Dobré odpoledne. Na první sečtené hlasy zatím teprve čekáme, a tak pro začátek shrnu, že ve Zlínském kraji se volilo na 683 místech. Komunální volby se konají ve všech 307 obcích v kraji. V kraji se konají také volby do senátu, a to v obvodu 78 Zlín, kde senátorský post obhajuje Tomáš Golaň z ODS, a v obvodu 81 Uherské Hradiště, kde se znovu snaží prosadit Josef Bazala z KDU-ČSL. V Kroměříži dosáhla volební účast v komunálních volbách do dnešních 13 hodin úrovně 38,7%. V Uherském Hradišti ve stejném čase odvolilo 44,8% lidí a v Otrokovicích na Zlínsku přibližně 37%. V největším vsetínském okrsku v Rokytnice přišlo dosud volit 45% voličů, v nejmenším okrsku ve městě v Semetíně pak 48,6%.
0: Karolína Wernerová, díky. Za okamžik se zaměříme na referenda v Záhorovicích na Uhersko-Brodsko.
1: Volby 2026.

0: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
1: Ale jen Huse.
2: Řekl na to Zikmund.
1: Kdo pak žije bez hříchu?
0: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
3: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
0: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Před zhruba 40 minutami se uzavřely volební místnosti a skončily komunální a na některých místech i senátní volby. V Záhorovicích na Uherskobrodsku lidé navíc hlasovali ve dvou místních referendech. Podrobnosti má teď přímo z místa reportér Českého rozhlasu Zlín Michal Sladký. Michale, o co přesně v referendech v Záhorovicích jde?
2: Hezké odpoledne. Přestože ta referenda byla dvě, tak téma mají obě společné, a to možné rušení železničních přejezdů v obci. Ty jsou v Záhorovicích celkem tři. Zrušení jednoho z nich na konci ulice s místním názvem Bánovská zvažuje z důvodu zvýšení bezpečnosti a také rychlosti správa železnic. Mohlo by k tomu dojít při modernizaci této železniční trati, se kterou se ovšem počítá až po roce 2035. To vyvolalo v obci nelibost a na základě sezbíraných podpisů obyvatel tak bylo vyhlášeno první referendum. Zastupitelé na to reagovali tím, že vyhlásili i referendum druhé, ve kterém lidé hlasovali o zachování i dalších dvou přejezdů v obci u vlakového nádraží a v lokalitě Lány.
1: A jak to dnes u voleb vypadalo?
2: Já jsem právě teď před volební místností, kam během pátku a dneška nakonec ke komunálním volbám dorazilo necelých 48% oprávněných voličů, což je méně než před 4 lety, kdy volební účast překročila 56%. Ten pokles ale může být způsobený tím, že letos měli v obci pouze jednu kandidátku. Každopádně referenda účast voličů nezvýšila. Důvodem může být to, že ta referenda vlastně nejsou vůbec kontroverzní a obec nijak nerozdělují. Jak hlasování dopadlo, to pochopitelně ještě není jasné. V tuto chvíli tady členové volební komise teprve sčítají hlasy, ale

0: Dá se očekávat i podle toho, co mi dnes zhodně říkali lidé, kteří přišli volit, že obyvatelé Záhorovic budou chtít zachovat všechny přejezdy. To ostatně podporuje i vedení obce, což mi potvrdil i lidovecký místostarosta Jiří Milíčka. Podle něj jsou všechny přejezdy zabezpečené závorami i signalizačním zařízením. Navíc pokud by se zrušil avizovaný dolní přejezd, musel by se u přejezdu u vlakového nádraží vybudovat nový most s větší nosností a také podchod, což by stálo obrovské peníze. Poslední slovo ale bude mít Správa železnic. Ta v souvislosti s modernizací takzvané vlárské dráhy, která vede od Brna na československé hranice, prověřuje možnost zrušení u 27 z celkových 650 přejezdů.
1: V Záhorovicích na Uhersko-Brodsku lidé současně s komunálními volbami hlasovali i ve dvou místních referendech. S podrobnostmi nás teď seznámil kolega Michal Sladký. O výsledku vás budeme informovat v pokračujícím volebním vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Volby 2026.

0: Volební místnosti se s úderem 14. hodiny uzavřely a aktuálně se sčítají hlasy. Co bylo pro lidi hlavním důvodem přijít k volbám? Na to se ptala voličů ve Zlíně a v Březolupech na Uherskohradišťsku naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Poslouchejte za okamžik.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Jak volby vnímají lidé v krajském městě a jak v menší obci, kde se řada obyvatel osobně zná? To se do Zlína a Březolup na Uhersko-Hradišťsku vydala zjistit Petra Sedláčková. Poslechněte si její reportáž.
2: Důvodů, proč lidé chodí k volbám, může být celá řada. Někdo chce ovlivnit dění kolem sebe, jiný bere hlasování jako svou povinnost. Co přivedlo lidi k volebním urnám ve Zlínském kraji, jsem zjišťovala přímo v terénu. Začala jsem ve Zlíně, kde jsem oslovila manžele Břetislava a Radku.
3: Tak důležité ta možnost je, tak to využiju. Jo, moc to bude platné, to nevím, ale už to využiju.
4: Třeba teď nás trápí hodně parkování. Tak také, abych se mohla na tom podílet, no.
2: Své důvody k účasti ve volbách má i 86-letá paní Jelena a říká je bez zbytečných okolků.
5: Chodím k volbám proto, abych mohla případně vynadat těm, kteří u voleb nebyli. Když se mě něco říká, tak říkám, a byl si volit, a když řekne nebyl, tak řeknu, tak buď potichu a držu.
2: Z krajského města jsem se vydala také do Březolup na Uhersko-Hradišťsku. V obci s přibližně 1700 obyvateli se na rozdíl od velkého města lidé často znají osobně. Například pan Karas vnímá volby jako příležitost přispět k tomu, aby se Březolupům dařilo ještě lépe.
6: Volby jsou svátek demokracie. Tak abych to tady, to je to naše, když tady jsou Březolupy, tak aby jsme ty Březolupy trochu povznesli.
2: A podobně to vidí i paní Marie.
7: Každému záleží na tom, kdo bude v obci, jako aby tady všechno fungovalo.
2: A svůj pohled na to, co znamená vhodit hlas do urny, přidává v Březolupech ještě paní Ludmila.
8: No přece povinnost a pak, abych nemohla brblat a řekla si, já jsem si zvolila. Tak, teď trp.
2: Ať už lidé přicházejí k volbám z pocitu povinnosti, kvůli budoucnosti své obce nebo proto, aby mohli ovlivnit konkrétní věc ve svém okolí, jedno mají společné. Chtějí mít možnost do rozhodování promluvit. Ze Zlína a z Březolup, Petra Sedláčková, Český rozhlas.
0: Volby 2026.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Volební komise ve Zlínském kraji sčítají první hlasy. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm vystavuje letošní úrodu. Pohřešuje se 12-letý chlapec z Brna. Včera se nevrátil ze školy. Během dneška čekejte zataženou až oblačnou s nejvyššími teplotami kolem 17 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne.
0: Volby 2026.
1: Volební okrsky ve 14 hodin uzavřely své volební místnosti a členové komisí začaly sčítat hlasy. Situaci sleduje i naše reportérka Tereza Chrastinová.
2: První výsledky se objevily přibližně ve 14.40, a to na Kroměřížsku v obci Soběsuky. Volební účast v obci byla přes 43% a hlasovalo tady 229 lidí. Kompletně sečtenou obcí jsou pak Třebětice na Kroměřížsku. Tam byla volební účast 42%. Kompletní volební výsledky by měly přicházet postupně právě z menších obcí. U větších měst se předpokládají finální výsledky spíše až ve večerních hodinách, případně zítra ráno. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
1: Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm začíná tradiční podzimní výstava úrody. Hortikomplex ukáže v Janíkově stodole letošní ovoce, zeleninu, obilí a další plodiny. Výstava je letos krajská, takže představí výpěstky z celého Zlínského kraje, dodává mluvčí muzea Pavlína Polášková.
3: Výstava umožňuje porovnat plodiny, které se na Valašsku pěstovaly v minulosti, se současnými odrůdami. Významné místo mají staré a krajové odrůdy, které pěstujeme a prezentujeme přímo v areálu muzea s cílem uchovat tyto odrůdy pro budoucí generace.
1: Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnara z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů. Rodině se ho večer nepodařilo najít. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Měří asi 165 cm a je štíhlý. Má tmavé krátké vlasy, na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe taky mít modrý batoh s obrázky planet. Fotografie chlapce je na serveru irozhlas.cz. Pokud máte o pohřešovaném jakékoliv informace, kontaktujte linku 158. Kvůli Velké Pardubické bude zítra uzavřená část silnice 1/37 mezi Pardubicemi a Chrudimí. Řidiči tam neprojedou od 8 do 19 hodiny. Komunikace má totiž sloužit jako dočasné parkoviště pro návštěvníky dostihového závodu. Vjezd bude ale možný pouze od Draškovic, výjezd směrem na Hradec Králové. Na dopravu v okolí závodiště bude také dohlížet policie. Pokračuje krajská policejní mluvčí Dita Holečková.
4: Za policii bychom rádi požádali řidiče, aby respektovali dopravní značení, dbali pokynů policistů a pořadatelské služby. Řidiči, kteří nemíří na Velkou Pardubickou, pokud mohou, ať se okolí závodiště v neděli vyhnou, a návštěvníci, ať jednak vyrazí s dostatečným časovým předstihem a současně jsou při příjezdu i odjezdu trpěliví, schovývaví a ohleduplní k ostatním.
0: Počasí.
1: Během dneška čekejte v našem regionu zataženo až oblačno, jen ojediněle se může vyskytnout slabý déšť a večer bude déšť postupovat přes větší část území. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 13 až 17 stupňů a vítr povane mírný jihozápadní až jižní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Pozor si dejte na silnici mezi Zahnašovicemi a Míškovicemi na Kroměřížsku. Havarovalo tam totiž osobní auto. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je na řadě druhá hodina sobotního dobrého odpoledne s Jarkou Barboříkovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A začíná druhá hodina našeho speciálního volebního vysílání. Je sobota 10. října a my dál sledujeme, jak pokračuje sčítání hlasů v komunálních i senátních volbách ve Zlínském kraji. postupně vám přinášíme aktuální výsledky z měst a obcí našeho regionu. Reakce kandidátů i další volební dění. Pozornost věnujeme také Záhorovicím na Uherskobrodsku. Tam jsou letošní volby spojené se dvěma místními referendy. Speciální volební vysílání pokračuje až do 22 hodin. Teď je s vámi Jarka Barboříková. A co nás čeká za chvíli? Rozhodují se voliči při komunálních volbách především podle místních témat a konkrétních osobností? Nebo se i tyto volby dají vnímat jako určité referendum o celostátní politice? Na to se po písničce zeptáme politologa Jakuba Šedy z Masarykovy univerzity v Brně. Zůstaňte s námi, volební odpoledne pokračuje.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 15 hodin 8 minut.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
0: Na to, jak se voliči v našem kraji rozhodovali v letošních komunálních volbách, se podíváme s politologem z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Jakubem Šedem. Povídala si s ním redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
2: Budou se podle vás voliči rozhodovat primárně podle lokálních témat a osobností, nebo tyto volby proběhnou spíše jako referendum o celostátní politice?
3: Bude záležet na tom, v jaké obci ty volby proběhnou. My tomu sice říkáme souhrnně komunální volby, ale ono spíš než jedny volby, je to těch nějakých, když vezmu celou Českou republiku, 6300 voleb, ať už v obcích nebo v městských částech, v těch největších městech. Každé z těch voleb jsou trošku jiné. Jsou tam jiné kandidátní listiny, jsou tam jiní lidé, jiná témata. Když bych to nějakým způsobem měl zjednodušit, tak bude záležet na tom, jak je ta obec velká a kdo tam kandiduje. V těch největších městech budou celostátní témata mít určitý vliv, protože jednak kandidují tam vlastně stejné nebo podobné strany, jaké působí i celostátně. V rámci kampaní se objevují i narážky na nějaké jejich aféry, které prostě s těmi lokálními záležitostmi nesouvisí. No a i pro řadu voličů prostě v těch úvahách bude hrát roli, ano, jsem spokojený s tím, jak ta strana vystupuje celostátně a tím pádem, proč bych ji nevolil i ve volbách komunálních a vice versa. Nejsem spokojený, tak se podívám po někom jiném. Takhle si myslím, že to může probíhat třeba ve Zlíně, ale k čím menším obcím a městům se dostáváme, tak tím méně tady tohle bude hrát roli. Už když bychom se podívali na ostatní okresní města, tak v nich často některá z těch celostátních stran vlastně absentuje, nemá tam svoji kandidátní listinu, ani se nepodílí na nějaké koalici. No a když už bychom se dostali do obcí, které mají nějakých 500 tisíc obyvatel, tak tam obvykle proti sobě soutěží nějaké 2 až 4 sdružení nezávislých kandidátů a tam už pak ta celostátní úroveň bude mít vlastně vyloženě zanedbatelný podíl. Takže mám-li to shrnout, čím větší obec nebo čím větší město, tím větší vliv těch témat celostátních a celostátní politiky. Čím menší, tak tím výrazněji budou hrát roli jenom ta místní témata, respektive nějaké osobní vztahy a buď animozita nebo naopak přátelský postoj každého voliče ke konkrétním lidem, co tam kandidují.
0: Uvedl pro Český rozhlas Zlín Jakub Šedo, politolog z Masarykovy univerzity v Brně. Mluvila s ním redaktorka Markéta Macháčková.
1: Volby 2026.

0: 15 hodin 16 minut. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Pokud ještě přemýšlíte, kam dnes nebo zítra vyrazit, máme pro vás několik tipů z našeho kraje. Dnes se zámek v Liptále na Vsetínsku rozzáří světlem 500 svíček. Návštěvníci čekají netradiční večerní kostýmové prohlídky. Začínají v 17 hodin 30 minut a končit budou až ve 23 hodin. Pole louky sady, neumřeme hlady. Tak se jmenuje podzimní kulturní pořad ve skanzenu Rochu v Uherském Hradišti. Akce provoní čerstvě upečený kváskový chléb, uzené maso, jabločný mošt a domácí marmelády. Program přiblíží, jak se na slovácké dědině hospodařilo v období sklizně. Park a skanzen bude otevřen dnes a zítra od 14 do 17 hodin. Letošní výpěstky i staré odrůdy si můžete prohlédnout v rámci tematické výstavy také ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Součástí programu bude také odborná přednáška pěstování rajčat. Cesta k českým rekordům očima Milana Daňka. Ta se koná zítra ve 12.30 v sále Sušák. Speciální večerní program připravili na dnešek také Zoo Zlín a zámek Lešná. Zoo pořádá lampionové prohlídky. První skupina vyrazí z nádvoří zámku v 18.30 a další budou následovat v pravidelných intervalech. V zámku Lešná se pak společně s průvodci v dobových kostýmech přenesete o 100 let zpět do doby, kdy zámek vlastnil hraběnčin rod Steylernů. První zámecká prohlídka začne v 18 hodin. No a za okamžik v našem vysílání zpátky k volbám. Pro spoustu mladých lidí jsou letošní komunální volby vůbec první. Patří mezi ně i Nela Bělunková z Rožnova pod Radhoštěm. K volbám přijela ze Sklářské průmyslovky ve Valašském Meziříčí a nešla sama. Celý její volební den sledovala naše reportérka. Více za okamžik.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Jarkou Barboříkovou.

0: Modře rámovaná obálka, bíle vyvedený titul a fotografie z našeho regionu. Časopis Malovaný kraj vychází co 2 měsíce a už 80 let připomíná, jak pestrobarevné je Slovácko. Články píší místní historikové, folkloristé, literáti i pracovníci v kultuře. Co vypovídá o našem kraji a jeho tradicích? Reportáž cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny si můžete poslechnout už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Zlín dnes žije volbami. Přenášíme vám aktuální výsledky z měst a obcí Zlínského kraje. Sledujeme také senátní klání ve Zlíně a na Uherskohradišťsku a průběh referend v Záhorovicích.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
0: Dopoledne ještě ve škole brousila šachové figurky, odpoledne už stála u volební urny. Studentka designu na sklářské škole Nela Bělunková z Rožnova pod Radhoštěm šla poprvé v životě k volbám. Doprovod měla početný, přítele, sestru i maminku. Celý její volební den sledovala naše kolegyně.
2: Tak teď jsme u 3D tiskáren a právě tady tiskneme šachy na naše předklauzurní práce.
3: Nela Bělunková, studentka 4. ročníku střední průmyslové školy sklářské, teď otevírá 3D tiskárnu. To, co vidíme, je ze škrobu. Co to bude, až to bude přesně?
2: Budou to šachové figurky.
3: Vracíme se do třídy. Ještě před svačinou se studentky usadily ke stolu. Vy jste čtvrťačky, kdo všechno bude volit? Jedna ruka nahoře, druhá, třetí, čtvrtá. Báro, tebe to čeká už po druhé, tak jako by si dala radu holka.
2: Asi se ničím nestresujte, je to v pohodě, je to také zvláštní, když tam jdete poprvé. Já jsem si to užila.
3: Zatímco Bára ví, do čeho jde, tak Nela neví vůbec.
2: Jo, já vůbec nevím a jako jsem na to zvědavá, no.
3: Kolik tě, Nelo, dnes ještě čeká práce? Jsou to jenom ty figurky, nebo co tě ještě dneska v ten volební den čeká?
2: Jenom figurky, budu je brousit a potom odlívat z pryskyřice.
3: Nela teď položila na stůl šachy.
2: Je hotovo, můžeme jít volit.
3: Se studentkou 4. ročníku designu Nelou Bělunkovou teď vycházíme ven z její učebny a přesunujeme se po schodech sklářské školy dolů ke vchodu a dále na autobusové nádraží. Kam pojedeme? Víš, kde se volí?
2: Pojedeme do Rožnova na 5. květen.
3: K volební místnosti u základní školy 5. května teď už přichází Nela v doprovodu přítele Tomáše, sestry Veroniky a maminky Lenky. Vy jste taková psychická podpora.
2: Jo, těšila jsem se.
3: Nela už teď má v ruce volební lístek a ten má v ruce ale taky její přítel Tomáš, protože ten je taky prvovolič.
2: Jo, oba dva jsme prvovoliči, no.
3: Tomáš ale volí úplně na druhé straně Rožnova pod Radhoštěm. Teď tě ale doprovodí, půjdete spolu. Tak jdeme na to.
2: Jdeme na to. Občanku máš, Neli?
3: Ptá se ještě pro jistotu maminka a vstupujeme do volební místnosti. Ta už je krátce po otevření plná lidí. Nela teď podává občanský průkaz. Předsedkyně volební komise Hana Válková teď hledá jméno v seznamu.
4: Máte volební lístky?
2: Ano, mám.
4: Budete upravit volební lístek za stěnu a můžete poté vhodit volební lístek do hlasovací urny.
3: A prvovoličce Nela ještě rychle mávají maminka a sestra, protože spěchají na nákupy. Ona zůstává sama se svým přítelem Tomášem, který ještě fotí u toho, jak vhazuje volební lístek do urny. Pak už sám vyrazí do volební místnosti na základní škole Videcka.
5: Já se na to strašně těším. Trošku mě mrzí, že moje první volby budou ty komunální. Radši bych chtěl třeba prezidentské.
3: S Nelou a Tomášem odcházím z volební místnosti. Patří mezi 133 prvovoličů, kteří půjdou poprvé ke komunálním volbám v Rožnově pod Radhoštěm. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
1: Volby 2026.

sauvate.

0: pokračuje naše speciální volební vysílání. Každou půl hodinu vám nabízíme aktuální stav sčítání a během odpoledne také reportáže, reakce a zajímavosti z volebních místností napříč krajem.
1: Volby 2026.
0: Karolína Wernerová je ve studiu.
2: První sečtené hlasy se v tuto chvíli objevují zpravidla u obcí s jednou kandidátkou. Na Uhersko-Hradišťsku tak bylo krátce před půl čtvrtou sečteno a jasno v Košíkách, ve Vyškovci, v Pašovicích, v Prakšicích. Na Kroměřížsku znají výsledky s jednou kandidátkou v Bařicích, Velkých Těšanech, Horním Lapači, v Dřínově, Karolíně, v Slavkově pod Hostýnem nebo Vrbce. Na Vsetínsku znají výsledky s jednou kandidátkou v Pržnu a v Jarcové, kde kandidovalo 12 jednotlivých kandidátů, zvlášť zvítězil s nejvíce hlasy Stanislav Bližňák. Na Zlícku opět obce s jednou kandidátkou mají sečteno 100%, a to jsou Bohuslavice u Zlína, Dolní Lhota na Zlínsku, Dešná, Jestřabí, Komárov, Podhradí. První sečtené hlasy v senátních volbách se objevují v tuto chvíli v okrsku 78 Zlín, kde při necelém 1% sečtených hlasů vede Vladimír Sedlařík a za ním Ivo Mitáček.
1: Volby 2026.

0: Za každým mimořádným dílem stojí lidé s vizí, odvahou a vytrvalostí. Jedním z nich je i bývalý ředitel ZOO Zlín Ivo Klika. Jak se rodily smělé plány, které proměnily zahradu v jeden z nejvyhledávanějších turistických cílů? I to se dozvíte v cyklu Rodáci známí neznámí se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 8:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Česku pokračuje sčítání hlasů z komunálních a senátních voleb.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
0: A první výsledky už zveřejňuje Český statistický úřad. Ve Zlínském kraji lidé vybírali nové obecní a městské zastupitele a ve volebních obvodech Zlín a Uherské Hradiště také senátory. Jak sčítání zatím pokračuje, to sleduje reportérka Michaela Kočendová. Pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Zatím nejvyšší volební účast ze 4 okresů Zlínského kraje hlásí okres Vsetín, a to téměř 45%. Je ale potřeba dodat, že tady ještě zbývá se číst hlasy ze 146 volebních okrsků. Naopak nejnižší účast je zatím na Uhersko-Hradišťsku, kde podle údajů k 15. hodině 20. minutě dosahovala zhruba 33%. Tam ještě zbývá se číst 147 okrsků. Tato čísla se ale průběžně mění s tím, jak přibývají další sečtené hlasy.
0: Už jsou některé obce, kde mají kompletně sečteno a znají tedy výsledky?
2: Ano, jednou z prvních byly Třebětice na Kroměřížsku, kde výsledky zveřejnili už krátce před 15:00 odpoledne, tedy necelou hodinu po uzavření volebních místností. Z celkových 226 voličů tam přišlo hlasovat 96 lidí, což představuje účast přes 42%. V obci přitom kandidovalo jediné uskupení, Sdružení občanů Třebětic, a všech jeho 9 kandidátů tak získalo místo v zastupitelstvu. A výsledky už znají také v dalších menších obcích napříč krajem. Na Uhersko-Hradišťsku, například ve Vápenicích nebo Košíkách, na Vsetínsku v Lešné a Velké Lhotě a na Zlínsku třeba v Dolní Lhotě.
0: A jak zatím pokračuje sčítání senátních voleb ve Zlíně a Uherském Hradišti?
2: Tam je sčítání zatím úplně na začátku. Ve zlínském senátním obvodu je sečteno necelé 1% okrsků, konkrétně žádná celá 68%. První výsledky přišly z Dešné, kde hlasovalo 79 lidí. V senátním obvodu Uherské Hradiště je sečtený také jeden okrsek, a to je Malá Vrbka na Hodonínsku, kde byla volební účast přes 62%.
0: Tolik reportérka Michaela Kočendová k průběžnému sčítání hlasů v komunálních a senátních volbách. Díky za to.
2: Naslyšenou.
1: Komunální volby 2026.

0: Speciální volební vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje. Sledujeme výsledky komunálních a senátních voleb i referenda v Záhorovicích a přináší vám průběžné informace přímo z regionu. Teď si ale na chvíli od politiky odpočineme. Na programu je cukrárna Petra Uhříka, pořad, ve kterém pravidelně vzpomíná na významné osobnosti domácí i zahraniční scény. Tak uvidíme, koho se vybral tentokrát.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Nabídnu romantiku, studánky přání, svatební zvony a ranní rosu. Na konci každého verše uslyšíme Všechno mi tě připomíná. Písnička z roku 1970 je historickým úspěchem Irska na soutěži Eurovize, bylo z toho první místo a mezinárodní hit, který se už dnes v domácím rádiovém prostoru až na malé výjimky neobjevuje. Když si vybavíme ten obrazový doprovod, tenkrát se ještě neříkalo videoklip, Dana zpívala sedící na stoličce, tvarované jako válec, který nechal její nohy lehce zavěšené nad podlahou a vypadala tak na 14 let. Statické záběry, což by dnes ani náhodou neprošlo. No ale musíme si uvědomit, že právě končila zlatá éra hippies, jdeme hodně hluboko do minulosti. Když pak o mnoho let později Dana, jako Dana Rosemary Scallon, kandidovala v irských prezidentských volbách 1997, nezávislá televizní a rozhlasová komise Irské republiky požádala ostatní stanice, aby se zdrželi hraní All Kinds of Everything. S jednoduchým odůvodněním, kandidatura se neslučuje s hudební slávou. To jenom jako zajímavý bonus před písničkou.

0: tím se moje dnešní odpolední vysílání pomalu chýlí ke konci. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín ale samozřejmě i nadále sledujeme aktuální volební dění. Od 16. hodiny vás bude programem provázet Markéta Janíková a já se neloučím na dlouho. Uslyšíme se ještě dnes večer ve 23 hodin v Noční lince. Už teď se těší Jarka Barboříková.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Na Vsetínsku jsou sečteny první obce. V Rožnově pod Radohoštěm šlo k volbám víc lidí než před 4 lety. Policisté hledají 12-letého chlapce z Brna. Včera se nevrátil domů ze školy. Začíná 14. řada taneční soutěže Stardance. V noci a ráno čekáme zataženo až oblačno a nejnižší teploty naměříme kolem 4 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich.
1: Volby 2026.
0: Průběžné výsledky ve Zlínském kraji sleduje kolegyně Karolína Wernerová.
2: První sečtené hlasy se v tuto chvíli objevují zpravidla u obcí s jednou kandidátkou a výsledky se ukazují postupně i ve větších obcích. Například na Uhersko-Hradišťsku bylo krátce před čtvrtou sečteno a jasno v jednokandidátkových Nezdenicích, ve Stupavě a například v Hostětíně zvítězila se 75% KDU ČSL. Na Kroměřížsku mají sečteno také v Přílepech nebo v Pravčicích. Na Zlínsku mají sečteno v Hřivínově Újezdě, v Haluzicích, kde měli opět po jedné kandidátce. K sečteným obcím na Vsetínsku přibylo například jednokandidátkové Podolí. V senátním obvodu 81 Uherské Hradiště jsou sečteny 4% a vede Josef Bazala z KDU ČSL, za ním Jiří Vašica z Hnutí ANO. Obvod 78 Zlín má sečteno přes 3% s prvním Tomášem Goláněm z ODS a druhým Ivem Mitáčkem z Hnutí STAN.
0: Nejvyšší volební účast ze 4 okresů Zlínského kraje má po sečtení prvních hlasů okres Vsetín, a to téměř 45%. Naopak nejnižší účast je zatím na Uhersko-Hradišťsku, kde dosahovala zhruba 33%. Vyšší zájem než v minulých volbách byl v Rožnově pod Radhoštěm. V jakých částech města byl zájem nejvyšší, popisuje mluvčí města Eva Javorová.
3: Rozdíly mezi okrsky jsou docela velké. V budově městských lesů přišlo volit více než polovina lidí. Na základní škole Vidická oproti tomu jen zhruba třetina. Celkově je ale účast vyšší než před 4 lety.
0: Jihomoravská policie pátrá po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. Chlapec se nevrátil po včerejší výuce domů. Pokračuje mluvčí krajských policistů Petr Vala.
4: Je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Je střední postavy a měří přibližně 165 cm. A nemá u sebe finanční prostředky ani mobilní telefon a na sociálních sítích nevystupuje.
0: Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe by taky měl mít modrý batoh s obrázky planet. Jeho fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Chlapec může být podle policie v ohrožení života, protože mohl strávit celou noc venku. Prosí proto veřejnost o pomoc. Pokud máte o chlapci jakékoliv informace, obraťte se na linku 158. Na obrazovky České televize se dnes vrátí Stardance. 14. ročník taneční soutěže bude poslední pro moderátory Marka Ebena a Terezu Kostkovou. O přízeň televizních diváků se utká 10 tanečních párů.
5: Desítka osobností se už od léta věnuje tvrdému tréninku. Mezi soutěžícími budou zpěvačka Marta Jandová, kaskadérka Hana Dvorská, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha.
6: Takový od začátku jsem si dal citát pane učitele Hnízda z obecné školy. Talent má, ale chce to jen dřít.
5: Výkony soutěžících ohodnotí čtyřčlenná porota, do které se vrací Zdeněk Chlopčík. Novou tváří poroty bude choreografka Jana Burkijevičová. Další novinkou je spuštění oficiální mobilní aplikace Stardance, říká Viktor Průša, šéf-producent zábavné tvorby České televize.
7: Možní divákům hlasovat, posílat hlasy pro své oblíbené páry.
5: Stardance patří k nejsledovanějším pořadům České televize. Vítěze 14. řady se diváci dozví 12. prosince. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci očekávejte ve Zlínském kraji zataženo až oblačno. Z počátku noci se budou ještě vyskytovat doznívající srážky a k ránu se mohou vytvářet ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty budou kolem 9 až 6 stupňů, v údolích čekejte ojediněle až 4 stupně a vítr povane slabý západních směrů.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V této chvíli nemáme na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Na řadě je Markéta Janíková a volební studio Českého rozhlasu Zlín.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Volby 2026.
2: Je rozhodnuto už před 2 hodinami. Skončily letošní komunální a první kolo senátních voleb. Provázeli jsme vás jejich přípravou, počátkem a jsme moc rádi, že jste spolu s námi u Českého rozhlasu Zlín i dnes ve volební sobotu 10. října. Sledujete naše speciální vysílání s průběžnými výsledky, reakcemi a aktuálním volebním zpravodajstvím až do nočních hodin. Postupně zjistíme, jak jste rozhodli o budoucnosti míst, kde žijete. Ve 2 volebních obvodech v našem kraji vybírali lidé kromě složení obecních zastupitelstev i senátory. Jak se tyto 2 volby ovlivňují? Komentář politologa z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Jakuba Šeda uslyšíte v našem vysílání už za chvíli. Příjemný poslech za celý dnešní tým, který vysílání připravuje Markéta Janíková.
0: Volby 2026.

0: Kapela Činasky, dnešní volební vysílání Českého rozhlasu Zlín, aktuální čas 16 hodin 13 minut.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
0: Lidé v obvodech Zlína a Uherské Hradiště volili jak do obecního zastupitelstva, tak do Senátu. Rozhodují se lidé při volbě senátora podle stejných preferencí jako v komunálních volbách, nebo tyto dvě volby vnímají odděleně? Přesně tuto otázku jsme položili politologovi Jakubu Šedovi z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
2: Částečně to bude souviset. Ve Zlíně si myslím, že už jenom ten souběh kampaně, že bude vlastně senátní kampaň a kampaň do komunálních voleb zároveň, tak bude mít vliv na rozhodování voličů a nebude sice platit, že každý volič bude volit stejnou kandidátní listinu, jakého volí kandidáta na senátora, ale určitá tendence k souběhu tady těchto dvou hlasování tam určitě bude. Bude to hrát roli, když ti lidé budou nějakým způsobem rozhodovat. V případě těch menších obcí, tak tam už tyhle dvě věci budou probíhat mnohem více odděleně. V senátních volbách se bude projevovat to, jak ti lidé, jaký mají vztah k celostátně působícím stranám, jak se jim líbí současná politika, jak se jim líbí vystupování vládních opozičních stran, tak to se určitě projeví v tom, ke kterému z těch lidí se budou přiklánět. Ale tím, že už vlastně nemají stejnou nabídku i pro komunální volby, tak tam už to budou prostě skutečně dva akty, které budou spojeny jenom tím, že ti lidé odevzdají hlas zároveň.
0: Říká politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Jakub Šedo. Jeho komentáře v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín ještě uslyšíte.
1: Volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: V letošních volbách lidé svými hlasy rozhodují o složení městských i obecních zastupitelstev ve dvou obvodech Zlínského kraje, ale i o složení Senátu. S průběžnými výsledky se hlásí reportérka Tereza Chrastinová.
2: Hezké odpoledne. V letošních volbách se volby do Senátu týkají dvou obvodů, tedy Zlína a Uherského Hradiště. V rámci senátního obvodu Zlín tam bylo k dnešní 16. hodině sečteno necelých 9% hlasů. Volební účast je zatím kolem 47% a zbývá se číst 136 okrsků. Zatím průběžně vede Tomáš Goláň z ODS, následuje ho Ivo Mitáček z hnutí STAN.
1: Terezová, jak to průběžně vypadá s druhým senátním obvodem?
2: Druhý senátní obvod je Uherské Hradiště, tam je prozatím sečteno jen přes 5% hlasů. Volební účast se pohybuje na hranici 43%, zbývá se číst 118 volebních okrsků. Průběžně vede Josef Bazala z KDU-ČSL, který v letošních volbách mandát obhajuje. Kandidátem s druhým největším průběžným počtem hlasů je pak Jiří Vašica, kterého navrhlo hnutí ANO 2011.
1: Věnovali jsme se průběžným výsledkům senátních voleb. Informace dodala reportérka Tereza Chrastinová. Terezo, díky za podrobnosti. Brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou. Hezký den.
0: Volby 2026.

0: Jsme rádi, že sledujete volební vysílání Českého rozhlasu Zlín i teď o 16:30. Průběžné výsledky ve Zlínském kraji sleduje kolegyně Karolína Wernerová.
1: Volby 2026.
2: První sečtené hlasy se v tuto chvíli objevují zpravidla u obcí s jednou kandidátkou a výsledky se ukazují postupně i ve větších obcích. Sečteno je v tuto chvíli například v Částkově na Uherskohradišťsku, kam k volebním urnám přišlo na 72% voličů. Z 59% tam zvítězilo hnutí Za Částkov, následované hnutím STAN s 27,6%. Na Kroměřížsku mají jasno v dalších obcích s jednou kandidátkou. Sečteno tak mají například v Roštění, v Roštíně, v Míškovicích nebo v Litenčicích. V Biskupicích na Zlínsko přišlo k volbám 63% voličů, zvítězilo tam se 42% hlasů uskupení Naše Biskupice. V Lešné na Vsetínsku přišlo volit 59% lidí s oprávněním a zvítězila tam KDU-ČSL se 46% hlasů. V senátním obvodu 81 Uherské Hradiště bylo před 16:30 sečteno přes 7% hlasů s Josefem Bazalou z KDU-ČSL na prvním místě, za ním Jiří Vašica z hnutí ANO. Obvod 78 Zlín měl sečteno necelých 11% s prvním Tomášem Goláněm z ODS a následovaný Ivo Mitáčkem z hnutí STAN.
1: Volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: 8 minut po půl páté před námi další téma. Ve Zlínském kraji pokračuje sčítání hlasů ve volbách do obecních zastupitelstev a v části regionu i do Senátu. Výsledky ve větších městech ještě nejsou známé, my se teď ale zaměříme na volební účast. O komentář poprosím politologa Jakuba Šeda z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Přeji dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.

0: vlastně velice pravidelné. Pokud bych měl začít komunálními volbami, tak to jsou takové ty třetí vzadu, to je nejvíc se lidé zajímají o prezidentské volby a volby do poslanecké sněmovny. A komunální volby jsou vlastně pravidelně ty třetí nejzajímavější. Pokud bych měl pak pokračovat dál, tak jsou to krajské volby a pak volby do Evropského parlamentu, byť v posledním případě volby do Evropského parlamentu trošku v uvozovkách ulétly a dostali se zájmem zhruba na úroveň těch krajských. Úplně nejméně zajímavé je pak druhé kolo senátních voleb, respektive pokud se někde konají doplňovací senátní volby.
1: Říká Jakub Šedo, politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zpět k té účasti. Chodí lidé k volbám spíš ve městech nebo na vesnicích?
0: Tam už záleží na volbách. Když se volí prezident nebo poslanecká sněmovna, tak největší účast bývá právě ve velkých městech. Naopak v komunálních volbách je to svým způsobem naopak a často ty menší obce, kde lidé kandidáty znají a osobně se s nimi potkávají, tak mají vyšší účast. Samozřejmě určitou podmínkou je, aby tam pokud možno byly aspoň dvě soupeřící kandidátní listiny a nebyly to ty volby vlastně předem rozhodnuté. Pak spíš chodí na venkově.
1: Ještě jednu otázku pro tuto chvíli pro vás mám. Ve Zlínském kraji se totiž rozhoduje i o senátorech, a to hned ve dvou obvodech. Na Uhersko-Hradišťsku obhajuje post Josef Bazala z KDU-ČSL. Ve Zlíně a okolí pak usiluje o opětovné zvolení Tomáš Goláň z ODS. Sečtených je zatím jen několik okrsků, ale zaujalo vás na průběžných výsledcích už něco?
0: Tak je vidět, že oběma obhajujícím senátorům se podle těch průběžných výsledků daří, takže v tomto směru není to nějak jakoby překvapující, ale odstartovali velice dobře. Co je tam svým způsobem zajímavé, je zatím nějak zvlášť výrazné zisky na straně kandidátů nominovaných ANO jako nejsilnější vládní stranou. Vlastně ani v jednom z těch obvodů nějak zvlášť nevyčnívají a dokonce v případě Zlínského obvodu zatím nevypadá, že by zrovna z tohoto směru byla největší konkurence obhajujícímu senátorovi, ale je to zatím ve fázi skutečně, jak už padlo, že zatím je sečteno poměrně málo okrsků a ještě navíc spíš ty menší, takže ta čísla se tam ještě mohou docela viditelně posouvat.
1: A právě další vývoj výsledků senátních i komunálních voleb ve Zlínském kraji budeme samozřejmě ve vysílání Českého rozhlasu Zlín v dalších desítkách minut sledovat. Věřím, že později přidá našim posluchačům další zajímavý komentář i politolog Jakub Šedo z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pro tuto chvíli velmi děkuji za vaše postřehy. Brzy naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: 17:10 jsou před námi další průběžné analýzy. První vítěze a poražené už mají komunální volby ve Zlínském kraji. Sečteno je zatím 22 okrsků. Hlas odevzdalo přes 188 tisíc lidí. Na čísla z velkých měst se zatím čeká. Víc už řekne reportérka Tereza Chrastinová. Terezo, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké jsou tedy výsledky voleb na Kroměřížsku a v Vsetínsku?
2: Na Kroměřížsku je sečteno 20 obcí a jenom dvě měly více kandidátek. V Litenčicích zvítězila kandidátka Sdružení nezávislých kandidátů za pokračování obnovy městy se Litenčice. V Bařicích pak Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Bařice Velké Těšany. Na Vsetínsku bylo dokončeno sčítání hlasů v obcích Pržno, Podolí, Jarcová, Seninka, Hutisko, Solanec, Velká Lhota, Lužná, Malá Bystřice, Ústí a Vigantice. Tam vyhráli nezávislí kandidáti před Sdružením nezávislých kandidátů Ženy Vigantic.
1: Pojďme se spolu podívat i jak dopadly volby v místech, kde už je sečteno. Na Zlínsku a Uherskohradišťku.
2: Na Zlínsku byla první sečtena Dolní Lhota. V obci s přibližně 700 obyvateli dosáhla volební účast 39,43%. K urnám přišlo 209 z 530 zapsaných voličů. V obci kandidovala pouze KDU-ČSL. Získala tak všech 7 křesel v obecním zastupitelstvu. Na Uherskohradišťku, například ve Starém Hrozenkově, zvítězili lidovci, v Nedachlebicích pak nezávislí pro Nedachlebice s podporou KDU-ČSL a v Pašovicích Sdružení pro Pašovice.
1: První vítěze a poražené už mají komunální volby ve Zlínském kraji. S průběžnými výsledky nás seznámila Tereza Chrastinová. Terezo, díky za to a brzy zase v našem volebním speciálu naslyšenou.
2: Děkuji moc krát, naslyšenou.
0: Volby 2026.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Region Morau.at.

0: bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Výsledky komunálních voleb před 17. hodinou začaly postupně ukazovat i ve větších obcích v regionu. Policie dál pátrá po 12-letém chlapci z Brna. Judista Lukáš Krpálek má bronz z mistrovství světa. V noci a ráno bude zataženo až oblačno, nejnižší teploty naměříme kolem 4 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer.
1: Volby 2026.
0: Průběžné výsledky komunálních i senátních voleb ve Zlínském kraji sleduje kolegyně Karolína Wernerová.
2: Sečteno je v tuto chvíli například také v Nedachlebicích na Uherskohradišťsku, kam k volebním urnám přišlo na 68% voličů. Se 47,5% zvítězilo uskupení Nezávislí pro Nedachlebice s podporou KDU-ČSL, následované sdružením nezávislých kandidátů Není nám to jedno s 32,8%. Na Kroměřížsku mají jasno například v Počenicích Teticích, kam přišlo volit na 64% voličů. Zvítězilo tam uskupení Společně s bezmála 38% hlasů. Ve Valašských Kloboukách na Zlínsku přišlo k volbám bezmála 67% voličů. Sečtena je zatím zhruba třetina okrsků a na prvním místě je průběžně uskupení Klobučané Společně. V těsném závěsu zatím pak uskupení Změna 2026 Valašské Klobouky. Ve Valašském Meziříčí bylo před 17. hodinou sečteno 38% okrsků a ve vedení je průběžně s necelými 47% hnutí ANO. V pořadí druhé se zatím drží Nezávislý Provámes s podporou STAN s 19%. V senátním obvodu 81 Uherské Hradiště bylo před pátou sečteno 14,5% okrsků, kde je s velkým náskokem Josef Bazala z KDU-ČSL na prvním místě, za ním Jiří Vašica z hnutí ANO. Obvod 78 Zlín měl sečteno přes 20% s prvním Tomášem Goláněm z ODS a následovaným Ivo Mitáčkem z hnutí STAN.
0: Komunální a senátní volby se ve Zlínském kraji obešly bez komplikací. Podle policejní mluvčí Šárky Trnkové nezaznamenali policisté během včerejšího ani dnešního hlasování žádné problémy. Volební místnosti se dnes ve 2 hodiny odpoledne uzavřely a okrskové volební komise sčítají hlasy. Český statistický úřad průběžně zveřejňuje výsledky. První obce už mají sečteno, ve větších městech bude sčítání pokračovat v dalších hodinách. Jihomoravští policisté hledají 12-letého Romana Molnara z Brna. Včera se po vyučování nevrátil domů. Nemá u sebe telefon ani peníze. Českému rozhlasu to řekl policejní mluvčí Petr Vala. Chlapec je ukrajinské národnosti, dorozumí se česky. Je štíhlý a měří 165 cm. Má krátké tmavé vlasy, pokračuje Vala.
3: Na sobě měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl mít modrý batoh s vyobrazením planet. Vzhledem k jeho věku a skutečnosti, že mohl strávit celou noc venku, jedná se o dítě v ohrožení.
0: Policie proto prosí o pomoc s pátráním. Fotografii pohřešovaného chlapce najdete na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158.
1: Sport.
0: Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou 6. světovou medaili. V duelu o 3. místo kategorie nad 100 kg na šampionátu v Baku díky 2 vazary porazil před časovým limitem Fina Martyho Puumalainena. Krpálek napodobil rovněž bronzovou Renatu Zachovou a Česko poprvé od ještě československého úspěchu v roce 1981 získalo na jednom světovém šampionátu 2 medaile. 35-letý Krpálek se tak nastupil stupně vítězů na vrcholné globální akci vrátil po 3 letech.
1: Počasí.
0: V noci očekávejte ve Zlínském kraji zataženo až oblačno, z počátku noci se budou ještě vyskytovat doznívající srážky a k ránu se mohou vytvářet ojediněle také mlhy. Nejnižší teploty budou kolem 9 až 6 stupňů, v údolích čekejte ojediněle až 4 stupně a vítr povane slabý západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se podle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín, nyní už pokračuje naše volební studio.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Volby 2026.
4: Stále naše speciální volební vysílání s průběžnými výsledky, reakcemi a aktuálním volebním zpravodajstvím zůstáváme až do nočních hodin. Volební komisaři v těchto chvílích po celém kraji usilovně sčítají hlasy. Než volby skončily, museli ale na některých místech v Beskydech jezdit za voliči s přenosnou urnou. Naše reportérka se připojila k volební komisi v Horní Bečvě na Vsetínsku a v reportáži se připojíme i my už za chvíli. Připomeneme i jedno z klíčových témat letošních voleb, konkrétně ve Zlíně. Nízká dostupnost městských bytů. Reportérka Michála Kočendová vysvětlí, jak by političtí kandidáti chtěli toto téma ve Zlíně po volbách řešit. Jsme rádi, že jste s Českým rozhlasem Zlín právě dnes při speciálním volebním vysílání i teď, 5 minut po 17. Zdraví Markéta Janíková.
1: Volby 2026.

0: Volební urnu měli doma na stole a členky komise přímo v obývacím pokoji. V Horní Bečvě v Beskydech tak členky komise s přenosnou urnou vyjeli za staršími a nemocnými voliči až do odlehlých částí obce, kterým místní říkají kotáry.
1: Kolik máme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ale pojedeme, na vrchu máme 4 baráky směrem tam. A ty další máme dolů tam v Knihyních. Takže každý dům je jiná odbočka, jakoby z hlavní cesty, jo?
2: Eva Skaliková mi teď ukazuje dlouhý seznam. Za chvilku nasedne do auta a s kolegyní, která už má připravenou také volební urnu, vyráží za téměř 20 lidí.
1: No, možná i víc, protože možná v každém domě budou 2 až 3 lidé. Když už tam je někdo nemocný, tak vlastně už ten manžel odvolí taky.
2: Je tady přenosná urna?
1: Ano, je zapečetěná. Potom máme úřední volební obálky. Máme i nějaké hlasovací lístky. My jim vlastně zkontrolujeme občanské průkazy, že to jsou oni, že mají platné. Většinou ten manžel nebo manželka musí pomoci tomu svému nemocnému partnerovi, což samozřejmě může. Zkontrolujeme, vloží do urny a zase jedeme.
2: Tady za námi je sjezdovka.
3: Jsme pod Martiňákem. Asi na tom nejodlehlejším místě, kam jste vyrazili.
1: Jak asi ano. Ještě máme jedno údolí, které je úplně na opačném konci Horní Bečvy.
2: Otevíráme velkou kovovou branku.
4: Pojďte dál.
5: Ale my máme boty, my se nebudeme.
4: Tady
5: topíte pěkně.
4: Já jsem to aj za chlapa můžu.
5: Tady máte 2 úřední obálky. Ano, zkontroluju občanské průkazy zase.
2: Tady už je přichystaná urna.
5: Tak, dobrý.
2: Odvoleno, i za manžela.
5: Ano, i za manžela, on je nemocný.
4: On je tam.
1: My ho tady vidíme, manžele, jsme s ním mluvili, ano.
2: Tak jaká je to pro vás pomoc, to, že volební komise přijede za vámi tady až na to odlehlé místo pod Martiňákem?
5: Paráda. Manžel už nechodí, jenom tady tak trochu po pokoji a jinak bychom museli na vozík a naptat souseda nebo někoho, ať nás svéze, no. Tak je to jako dobré a tak když on chce, tak jako člověk ještě mu chce vyhovět, no. Dáte si štamplu?
1: My nemůžeme.
5: Ne?
1: Děkuji.
2: Autem se přesunujeme na druhou stranu Horní Bečvy. My opět vysedáme z auta. V domě na velkém kopci nám otevírá dveře paní Španihlová. Manžel je nemocný a ona tak drží v ruce 2 obálky.
6: Ještě jsme nikdy nevynechali a máme oba 2 přes 80. Poslední volby, které volil, než se mu ten úraz stal, tak jsme z Tamocu šli na Valašku na Horké Maliny. Tam jsme se sousedy posedili a oslavili volby.
2: No. A jak budete dneska s manželem slavit?
6: To nevím, možná, že se znamená nukáč.
2: Říká Miroslava Španihlová a členkám volební komise ještě dává za odměnu čokoládu. Na Bečvách je to zvykem, výjimkou nejsou třeba hřiby do polívky. Gabriela Hekl, Český rozhlas.

3 minuty po čtvrt na 6, stále speciální volební vysílání Českého rozhlasu Zlín a nejen průběžné volební výsledky, první reakce a zpravodajství, ale i priority ve volebních programech jednotlivých subjektů jsou tématem našeho volebního speciálu. Už po písničce se soustředíme na krajské město Zlín.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Dlouhodobým problémem je v krajském městě Zlín nízká dostupnost městských bytů. Reportérka Michála Kočendová proto zjišťovala, jak by političtí kandidáti chtěli toto téma ve Zlíně po volbách řešit.
2: Většina kandidátů se shoduje na tom, že město má při rozvoji bydlení hrát aktivní roli. Liší se ale v tom, jestli má především samostavět nebo vytvářet podmínky pro soukromé investory. Jiří Korec ANO považuje za hlavní krok změnu územního plánu a přípravu dalších rozvojových lokalit pro soukromou i městskou výstavbu. Zároveň chce rozšiřovat městský bytový fond o nové nájemní byty. Například v lokalitě Bonický rybník město plánuje výstavbu 50 bytů. Miroslav Chalánek z ODS také počítá s kombinací obou cest, vlastní výstavbou nájemních bytů i přípravou městských pozemků pro soukromé investory. Připomíná například dokončené městské byty na Slanici a lokalitu Březnická, kde má vzniknout další rozsáhlá bytová výstavba. Radek Košatka z Pro lepší Zlín chce, aby město stavilo nájemní byty pro potřebné profese, například zdravotníky, učitele nebo policisty a startovací byty pro mladé rodiny. Podobně Lubomír Nečas z SPD zmiňuje obecní a startovací bydlení pro mladé nebo potřebné profese. Martin Matela za Motoristy sobě a Svobodné by chtěl také část bytů v projektech na městských pozemcích vyčlenit pro mladé rodiny a potřebné profese. Podporuje návrat k družstevní výstavbě, využití brownfieldů a výstavbu výškových domů. Družstevní bydlení podporuje také Věra Stojar ze STAN. Připomíná připravený projekt bytového domu na Vodní a chce revitalizovat městské byty na obecinách. Zároveň nesouhlasí s prodejem městských pozemků na Březnické soukromému investorovi. Podle ní jsou pozemky pro město příliš cenné na to, aby se jich v době problémů s dostupností bydlení zbavovalo.
1: To byly tedy názory lídrů jednotlivých politických uskupení na řešení bytové problematiky ve Zlíně pro náš předvolební speciál.
0: Volby 2026.

0: Sledujete volební studio Českého rozhlasu Zlín i teď o 17:30 s průběžnými výsledky letošních voleb. Je tu opět Karolína Wernerová.
1: Volby 2026.
2: Čtvrtina okrsků byla před 17:30 sečtená v Uherském Ostrohu, kde se volební účast blíží 50%. Se 43% je zatím na prvním místě hnutí ANO následované sdružením nezávislých kandidátů s podporou ODS s 26,5%. První čísla se ukazují v Uherském Hradišti, kde bylo před 17:30 sečteno 12% okrsků a ve vedení se zatím ocitlo uskupení Hradišťáci s 26,5% hlasů následovaní hnutím ANO s 21%. Na Kroměřížsku jsou konečné výsledky například v Prusinovicích, kam přišlo volit na 61% voličů. Zvítězilo tam KDU-ČSL s 66,4 hlasů. V Luhačovicích na Zlínsku mají sečtené skoro 2/3 okrsků a na prvním místě je průběžně uskupení pro Luhačovice s 69,5%, a čili zatím s velkým náskokem před aktuálně druhými patrioty s podporou KDU-ČSL. K volbám zatím přišlo na 58% voličů. Ve Vsetíně mají sečtenu víc než třetinu okrsků a průběžně tam vede uskupení VS21 sdružení nezávislých kandidátů, které má 40% hlasů, následované uskupením Vsetín srdcem a rozumem s 15,6%. V senátním obvodu 81 Uherské Hradiště bylo před 17:30 sečteno na 24% okrsků, kde je s velkým náskokem Josef Bazala z KDU-ČSL na prvním místě, za ním Jiří Vašica z hnutí ANO. Obvod 78 Zlín měl sečteno přes 27% s prvním Tomášem Goláněm z ODS a následovaným Ivo Mitáčkem z hnutí STAN.
1: Volby 2026.

0: Volební komise zveřejňují výsledky už i některých větších měst ve Zlínském kraji. A my víme víc, stále Český rozhlas ze Zlín i teď 10 minut po půl šesté.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
0: Výsledky komunálních voleb postupně zveřejňují i větší města ve Zlínském kraji. Málo okrsků je ale zatím sečteno třeba v samotném Zlíně nebo Uherském Hradišti. Podrobnosti už má reportérka Tereza Chrastinová, kterou vítám ve studiu. Dobrý podvečer.
2: Děkuji moc krát, hezký podvečer. 100% okrsků je sečteno v Hulíně a volby tam vyhrálo hnutí Za náš Hulín 2026, a to před hnutím ANO. V Luhačovicích je sečteno

0: Ve Vsetíně je sečteno 32% okrsků a vede hnutí VS 21 s necelými 40%. Druhé je s více než 16% hnutí Vsetín srdcem a rozumem, které vede současný starosta lidovec Jiří Čunek. Ve Valašském Meziříčí je sečteno 58% okrsků, vede hnutí ANO s více než 45%. Ve Valašských Kloboukách je sečteno 29% a vede těsně hnutí Klobučané společně před hnutím Změna 2026 Valašské Klobouky.
1: Aktuální výsledky komunálních voleb ve Zlínském kraji přinesla do vysílání reportérka Tereza Chrastinová a pozvu vás na ně také na náš web zlín.rozhlas.cz, kde je můžete sledovat v přehledné volební grafice. V dalších minutách našeho volebního studia, Terezo, zase naslyšenou a díky.
0: Děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Volby 2026.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Kumulace funkcí, to je souběh dvou nebo více politických rolí, například poslanec, který je zároveň starostou. Jaký vliv to má na rozhodování voličů? I na to už za chvíli odpoví politolog Jakub Šedo z brněnské Masarykovy univerzity. Buďte s námi i dál o volebním víkendu.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: 10 minut před šestou otevíráme v našem volebním studiu další téma. Někteří politici zároveň vykonávají více funkcí. Jsou členy poslanecké sněmovny, zároveň třeba starostou ve své obci. Jak se na kumulaci funkcí dívá politolog, tedy ten z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, pan Jakub Šedo, který nás dnešním vysíláním provází?
2: Je to tradiční téma do debaty, zejména když někdo má těch funkcí fakt hodně, tak se to pak objeví různě v kampaních, v debatách. Opakovaně se mluví o tom, že to není ideální, ale zároveň je tady vlastně druhá stránka mince. Jakmile se něco takového objeví, tak veřejnost často reaguje docela obouřeně, komentáře jsou velmi negativní. No a potom, když takový člověk se objeví na kandidátní listině, no tak je to prostě magnet, který ty voliče naopak přitahuje. Takže svým způsobem lidé na jednu stranu tvrdí, jak jim to vadí, a na druhou stranu potom pro takto kandidující osoby hlasují. Jeden příklad za všechny, když byly teď volby do poslanecké sněmovny, tak na kandidátní listině ANO ve Zlínském kraji byl na posledním místě zlínský primátor a byl třetím nejvíce preferovaným kandidátem celé kandidátní listiny. Sice to neznamenalo pro něho nějaký jako osobní úspěch, ale je to jakýsi symbol toho, že lidé na jedné straně kritizují kumulaci funkcí a na druhé straně hlasují pro lidi, kteří by mohli funkce kumulovat. Pro strany je to pak svým způsobem dilema. Bylo by čistší tady tohle prostě nedělat a různé primátory, starosty nestavět do voleb typu poslanecká sněmovna. Na straně druhé zase nestavět poslance na čelní místa kandidátních listin v komunálních volbách. Jenomže pokud to uděláte, obíráte se o hlasy.
1: Říká pro Český rozhlas Zlín Jakub Šedo, politolog z Masarykovy univerzity v Brně.
0: Volby 2026.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Víte, co dělat, pokud najdete na zahradě ježka? Je dobré ho nakrmit, vzít domů, odvést do záchranné stanice, anebo naopak nedělat vůbec nic. Jak poznat, kdy ježek skutečně potřebuje naši pomoc? Nám v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín poradí Jiří Klimeš z Luhačovického spolku Pomoc ježkům. Uslyšíme se 12. října a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
2: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
4: a Patrik Rozehnal.
5: Už se těšíte na zimu?
6: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
5: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
6: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
5: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
7: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
7: V Česku pokračuje sčítání hlasů z komunálních a v některých obvodech i senátních voleb. Policie pátrá po 12-letém chlapci z Brna. V ukrajinském Záporoží zabily ruské klouzavé bomby nejméně 20 lidí. Přes noc a k ránu bude zataženo až oblačno a nejnižší teploty naměříme kolem 4 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer.
0: Volby 2026.
7: Volební komise po celém Česku pokračují ve sčítání hlasů z komunálních a senátních voleb. Ve Zlínském kraji lidé v komunálních volbách vybírali z více než tisícovky kandidátních listin. V senátních volbách pak rozhodovali v obvodech Zlín a Uherské Hradiště. Jak sčítání v kraji u senátních voleb zatím pokračuje, sleduje reportérka Michaela Kočendová.
8: Ve Zlínském senátním obvodu zatím vede současný senátor Tomáš Golaň, kterého podporují ODS, Lidovci a TOP 09. Získává téměř 34% hlasů. Druhý je Ivo Mitáček za STAN a třetí Vladimír Sedlařík. Sečtená je zatím přibližně pětina okrsků a volební účast dosahuje necelých 48%. V obvodu Uherské Hradiště vede obhajující senátor Josef Bazala z KDU ČSL s necelými 50%. Druhý je Jiří Vašica z ANO a z více než 27%. Sečtená je zatím necelá čtvrtina okrsků. Aby byl kandidát zvolen už v prvním kole, musí získat více než polovinu platných hlasů. Pokud se to nikomu nepodaří, dva nejúspěšnější kandidáti postoupí do druhého kola, které se uskuteční příští pátek a sobotu. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
7: Průběžné výsledky z komunálních voleb ve Zlínském kraji sleduje kolegyně Karolína Wernerová.
9: Sečteno je v Ostrožské Nové Vsi, kde byla volební účast 53,4%. Zvítězilo sdružení pro obec s 61% hlasů. Za ním se umístilo sdružení KDU ČSL a nezávislých kandidátů se 27,8%. V Uherském Hradišti bylo před 18. hodinou sečteno 16% okrsků a ve vedení se průběžně umístilo uskupení Hradišťáci se 27%. 10,5% hlasů, následovaní hnutím ANO s necelými 22%. Sečteno je v Hulíně na Kroměřížsku, kam přišlo volit přes 40% voličů. S 26,3% zvítězilo uskupení Za náš Hulín 2026, následované těsně hnutím ANO s 24,6% hlasů. V Kroměříži je zatím sečtená zhruba čtvrtina okrsků. V průběžném vedení je hnutí ANO se skoro 27%, druhé uskupení Hlas pro Kroměříž má zatím 16,5%. Účast se v Kroměříži pohybuje okolo 41%. Ve Valašských Kloboukách na Zlínsku je sečteno 85% okrsků. Na prvním místě je průběžně uskupení Klobučané společně s necelými 32%. Průběžně druhé je sdružení Impuls pro Klobouky, které má přes 17%. Ve Vsetíně mají sečtenu přes polovinu okrsků a průběžně tam vede uskupení VS21 sdružení nezávislých kandidátů, které má přes 40% hlasů. Následované uskupením Vsetín srdcem a rozumem s 16,3%. První výsledky ukazuje Zlín, kde bylo před 18. hodinou sečteno zhruba 7% okrsků. V čele je zatím hnutí ANO s necelými 25% hlasů, druzí v tuto chvíli Starostové a nezávislí s 19,5%.
7: Policisté prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Rodina nejprve hledala do nočních hodin, ale nepodařilo se ho najít. Chlapec je ukrajinské národnosti, dorozumí se ale i česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batoh s obrázky planet. Je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm. Má tmavé krátké vlasy. Fotografii chlapce najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Pokud máte o chlapci jakékoliv informace, volejte na linku 158. Počet obětí po ruském útoku leteckými pumami na ukrajinské Záporoží dál roste. Záchranáři našli v troskách bytového domu už 20 mrtvých. Mezi oběťmi jsou i 3 děti. Nejméně 20 dalších lidí je zraněných a záchranáři dál v troskách hledají několik nezvěstných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský svržení leteckých pum označil za projev ruské vděčnosti za zrušení sankcí na vývoz ruské nafty. Včera se na tom dohodli prezidenti Spojených států a Ruska Donald Trump a Vladimír Putin.
4: Počasí.
7: V noci očekávejte v našem regionu zataženo až oblačno. Zpočátku noci se budou ještě vyskytovat doznívající srážky a k ránu se mohou vytvářet ojediněle také mlhy. Nejnižší teploty naměříme kolem 9 až 6 stupňů. V údolích čekejte ojediněle až 4 stupně a vítr povane slabý západních směrů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
7: Se zvýšeným pohybem chodců počítejte v ulici Rokytnice ve Vsetíně. Až do 20. hodiny se tam hraje hokejové utkání. Po zprávách už pokračuje Markéta Janíková a naše speciální volební vysílání.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Volby 2026.
10: Volební místnosti se uzavřely s úderem 14. hodiny a aktuálně se sčítají hlasy v menších místech v kraji, už je také sečteno. Co bylo pro lidi hlavním důvodem přijít k volbám? Na to se ptala voličů ve Zlíně a v Březolupech na Uherskohradišťsku naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Poslouchejte už za okamžik, stále Český rozhlas Zlín a naše volební studio a jsme rádi, že posloucháte i teď, tedy 6 minut po 6. Za celý tým dnešního mimořádného vysílání zdraví Markéta Janíková.
4: Volby 2026. Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje. Putovali.

0: Další téma našeho mimořádného vysílání Českého rozhlasu Zlín spojeného s volbami roku 2026 otevíráme 2 minuty před 6:45.
1: Důvodů, proč lidé chodí k volbám, může být celá řada. Někdo chce ovlivnit dění kolem sebe, jiný bere hlasování jako svou povinnost. Co přivedlo lidi k volebním urnám ve Zlínském kraji, jsem zjišťovala přímo v terénu. Začala jsem ve Zlíně, kde jsem oslovila manžele Břetislava a Radku.
2: Tak důležité ta možnost je, tak to využiju. Jo, moc to bude platné, to nevím, ale už to využiju.
3: Třeba teď nás trápí hodně parkování, tak také, abych se mohla na tom podílet, no.
1: Své důvody k účasti ve volbách má i 86letá paní Jelena a říká je bez zbytečných okolků.
4: Chodím k volbám proto, abych mohla případně vynadat těm, kteří u voleb nebyli. Když se mně něco říká, tak říkám, a byl si volit? A když řekne nebyl, tak řeknu, tak buď potichu a držu.
1: Z krajského města jsem se vydala také do Březolup na Uhersko-Hradišťsku. V obci s přibližně 1700 obyvateli se na rozdíl od velkého města lidé často znají osobně. Například pan Karas vnímá volby jako příležitost přispět k tomu, aby se Březolupům dařilo ještě lépe.
5: Volby jsou svátek demokracie. Tak abych to tady, je to naše, když tady jsou Březolupy, tak aby jsme ty Březolupy trochu povznesli.
1: A podobně to vidí i paní Marie.
6: Každém záleží na tom, kdo bude v obci, jako aby tady všechno fungovalo.
1: A svůj pohled na to, co znamená vhodit hlas do urny, přidává v Březolupech ještě paní Ludmila.
7: No přece povinnost a pak, abych nemohla brblat a řekla si, já jsem si zvolila. Tak, teď trp.
1: Ať už lidé přicházejí k volbám z pocitu povinnosti, kvůli budoucnosti své obce nebo proto, aby mohli ovlivnit konkrétní věc ve svém okolí, jedno mají společné. Chtějí mít možnost do rozhodování promluvit. Ze Zlína a z Březolup, Petra Sedláčková, Český rozhlas.
0: Jak volby vnímají lidé v krajském městě a jak v menší obci, kde se řada obyvatel osobně zná, toho se vydala zjišťovat naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková.
8: Volby 2026. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
9: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má 2 části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. 4, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S 5 vzpomenu na 5 panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. 6 znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, Pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Předvolební kampaně otevřela v Kroměříži nejedno z témat, která trápí místní obyvatele. Jedním z nich bylo i rezidentní parkování ve městě. Jak se k této problematice staví jednotlivé politické subjekty, zjišťovala před volbami pro Český rozhlas Zlín naše reportérka Blanka Kovandová.
2: Současná koalice ANO, sdružení KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislých kandidátů KM26, kterou tvoří sociální demokracie a nezávislé osobnosti, ODS doplněná o kroměřížské osobnosti a OK občané Kroměříže, které tvoří sdružení Zvuk 12 a nezávislí kandidáti, považuje rezidenční zóny za krok správným směrem. Je pro ně ale důležité, aby se zavedením souhlasili lidé v dané lokalitě, a doplnění také o další kroky, jako jsou záchytná parkoviště. Zatím jsou zóny naplánovány jako pilotní projekt na jednom ze sídlišť a měly by zvýhodňovat právě místní obyvatelé. Radmila Švejdová, lídr za Demokratickou stranu zelených za práva zvířat, se zónami souhlasí, ale dodává právě i to ale, že se musí hledat další možnosti, například parkovací domy, což v odpovědi zmiňuje i lídr SPD Marek Andrýsek. Eliška Recová z nezávislých i Richard Kreml ze Zdravého Kroměřížska zmiňují potřebu záchytného parkování na okraji města s návazností na MHD. Jaroslav Němec z Hlasu pro Kroměříž odpověděl přímo, cituji, za nás ne. Máme plán, jak zvýšit kapacitu jiným způsobem. Vratislav Krejčíř z první volby pro Kroměříž odpověděl, že samotné zóny situaci nespasí a úspěšné zavedení se musí opírat výhradně o tvrdá data z dopravních průzkumů a pasportizace míst. Kandidát za KSČM Alternativa pro občany Jaroslav Adamík uvedl, že parkovací zóny jsou jen aktuální řešení. Správný směr jsou podle něj věžové automatizované parkovací domy. Ty zmiňuje i Marek Andrýsek z SPD. Martin Zavadil ze Svobodných navrhuje raději možnost pronájmu garantovaného parkovacího místa na jeden rok za férovou cenu a výstavbu parkovacích domů a rozšíření parkování na městských plochách.
1: To byly pro náš předvolební speciál Českého rozhlasu Zlín názory kroměřížských politických uskupení na rezidentní parkování ve městě.
0: Volby 2026.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Český rozhlas Zlín i teď o 6:30. Průběžné výsledky komunálních i senátních voleb ve Zlínském kraji sleduje kolegyně Karolína Wernerová.
1: Volby 2026.
2: V Uherském Hradišti byla před 6:30 sečtena skoro třetina okrsků a ve vedení je průběžně uskupení Hradišťáci s necelými 27% hlasů, následovaní hnutím ANO s 21%. V Holešově na Kroměřížsku sečetli zatím víc než třetinu okrsků. S 29% je v průběžném vedení uskupení za Holešov, za ním s 23,6% koalice pro Holešov. V Kroměříži víme výsledky 46% okrsků. V průběžném vedení je hnutí ANO se zhruba 25%, druhé uskupení Hlas pro Kroměříž se pohybuje okolo 17%. V Luhačovicích na Zlínsku je v tuto chvíli sečteno skoro 86% okrsků. Průběžně vede s velkým náskokem sdružení pro Luhačovice, které má přes 65%, za ním patrioti s podporou KDU ČSL s 15,5%. Ve Vsetíně měli před 6:30 sečtené skoro 2/3 okrsků a průběžně tam vede uskupení VS21 sdružení nezávislých kandidátů, které mělo na 41% hlasů, následované uskupením Vsetín srdcem a rozumem s 16%. Pomalu se objevují prvotní výsledky zlínských okrsků, kde jsme byli před 6:30 na 13,5%. V čele je zatím hnutí ANO s 24% hlasů, druzí v tuto chvíli Starostové a nezávislí s 20,6%. V senátním obvodu 81 Uherské Hradiště bylo sečteno přes 44% okrsků, kde je s velkým náskokem Josef Bazala z KDU ČSL na prvním místě, za ním Jiří Vašica z hnutí ANO. Obvod 78 Zlín měl sečteno 41,5% s prvním Tomášem Goláním z ODS a následovaný Ivo Mitáčkem z hnutí STAN.
1: Volby 2026.

0: Na Uherskohradišťsku zatím výrazně vede v senátních volbách obhajující senátor Josef Bazala z KDU ČSL. Blíží se k 50% hranici, která by mu zajistila vítězství už v prvním kole. Na Zlínsku má zatím nejvíce hlasů současný senátor Tomáš Goláň z ODS. Víc povíme za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Hlasů z voleb senátních. Lidé tu vybírali nové senátory ve dvou obvodech, Zlín a Uherské Hradiště. V obou zatím vedou současní senátoři, kteří své mandáty obhajují. A průběžné výsledky to sleduje reportérka Michála Kočendová, kterou vítám ve studiu. Pěkný večer.
1: Pěkný podvečer. Výrazně napřed je zatím na Uhersko-Hradišťsku Josef Bazala z KDU ČSL. Podle průběžných výsledků získal přes 6 000 hlasů, tedy více než 49%. Jeho nejbližší soupeř Jiří Vašica z hnutí ANO má necelých 27%. Bazala tak má před Vašicou náskok téměř 3 000 hlasů. Sečtených je přitom zatím přes 36% volebních okrsků a účast dosahuje necelých 46%. Pokud by Bazala překročil hranici 50% platných hlasů, mohl by mandát obhájit už v prvním kole.
0: Další otázka je jasná, jak zatím vypadá souboj o senátorské křeslo na Zlínsku.
1: Tam je situace vyrovnanější. Vede současný senátor Tomáš Goláň, kterého podporují ODS, Lidovci a TOP 09. Získal zatím přes 3000 hlasů, tedy zhruba 34%. Druhý je Ivo Mitáček za STAN s necelými 25% a třetí Vladimír Sedlařík za ANO s přibližně 20%. Sečtená je teď zatím necelá třetina okrsků a volební účast přesahuje 46%. Goláň tak má před druhým Mitáčkem náskok zhruba 850 hlasů. Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu platných hlasů, rozhodne druhé kolo příští pátek a sobotu. Do něj postoupí dva nejúspěšnější kandidáti.
0: Říká reportérka Michála Kočendová k průběžným výsledkům senátních voleb ve Zlínském kraji. Díky za podrobnosti a v našem mimořádném vysílání zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: A v něm se věnujeme tématu, kterému jsme se podrobně věnovali i před malou chvílí. Kromě nového vedení jednotlivých radnic, lidé včera a dnes rozhodovali i o novém složení třetiny Senátu. V našem kraji se senátní volby týkají volebních obvodů číslo 78 Zlín a 180 Uherské Hradiště. A o komentář k aktuálním výsledkům teď poprosím politologa Jakuba Šeda z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, který je se mnou právě ve spojení. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Nejprve bych se tedy podrobně věnovala situaci na Uhersko-Hradišťsku. Tam je průběžně sečteno zhruba 60% okrsků. A suverénně v čele je dosavadní senátor Josef Bazala z KDU-ČSL s 49% hlasů. Tady je to plus minus 1 až 3 desetinky nad 49%. Očekáváte, že se nakonec dostane přes 50% a křeslo obhájí už v prvním kole?
2: Je to docela dobrá otázka, protože ty procenta doslova a do písmene poskakují o desetinku nahoru, o desetinku dolů. Zatím to velmi těsně na vítězství v prvním kole nevypadá. Pokud bych si musel sázet, tak můj dojem teď je, že mu to spíš těsně unikne, ale jeho pozice pro případné druhé kolo bude velmi pohodlná a s tím, že šance na to, že by se to zvládlo už v kole prvním, tady samozřejmě stále je, ale zatím ta čísla spíš vypadají, že skončí právě někde v tom pásmu 48 až 50.
1: Rozumím, věřím, že o pár desítek minut později už budeme mluvit o konkrétních výsledcích. Zatím tedy sečteno průběžně přes 60% okrsků. Uhersko-Hradišťsko máme za sebou. Tedy respektive ta první místa, druhé místo v senátních volbách na Uhersko-Hradišťsku, tam bychom se ještě mohli vrátit. V průběžném pořadí je tu na druhém místě Jiří Vašica z Hnutí ANO se 27% hlasů na úplném chvostu pořadí. Na šestém místě je tu pak bývalá poslankyně Hnutí ANO Markéta Balaštíková s pouhými 3% hlasů. Co říkáte na jejich dosavadní výsledky jakožto strany ANO?
2: Ano, přinejmenším v těch obvodech ve Zlínském kraji v senátních volbách nedosahuje nějakého příliš dobrého výsledku. Těch 27 a něco procent mají teď, tak na první pohled nejsou to špatná čísla, ale vezmeme-li si, že hlavní soupeř je skoro na zvolení v prvním kole, tak to žádná velká sláva není. V případě paní Balaštíkové tam je prostě vidět, že její, řekněme, hvězdná hodinka na politické scéně už uběhla a víceméně pár stovek hlasů, ze kterého se možná stane nějaká nižší tisícovka, až budeme mít dopočítáno.
1: A to je přesně to, na co budeme čekat. Stále se bavíme o průběžných výsledcích. V senátních volbách ve Zlíně a okolí je pak sečteno 51% okrsků. V čele je také dosavadní senátor Tomáš Goláň za ODS s necelými 33% hlasů. Druhý pak Ivo Mitáček za STAN s 25% a třetí Vladimír Sedlařík za Hnutí ANO se 20% hlasů. Jak hodnotíte tento zatím poměrně těsný souboj?
2: V tomhle případě svým způsobem můžu trošku navázat na to, co jsem zmínil u toho Uherského Hradiště, že to není nějak zvláště velká sláva v případě ANO, kdy těch 20% s tím, že to nevypadá ani na postup do druhého kola, to těžko hodnotit jako nějaký úspěch. Spíš co se ukazuje v případě Zlínského obvodu, aspoň prozatím, tak je to, že pokud někdo v těchto volbách vypadá velice úspěšně, tak jsou to starostové a nezávislí. Vlastně za chvíli se o tom asi budeme bavit i v případě komunálních voleb, ale viditelně prostě se přihlásili o to, že chtějí být tím hlavním vyzývatelem ANO i v národní politice.
1: Vy jste to zmínil, pane Šedo, pojďme tedy podívat se na komunální volby. I tam probíhá ještě stále průběžné sčítání. Co vás zaujalo na těch dosavadních výsledcích?
2: Právě nejvýrazněji to, jak právě dopadají starostové a nezávislí. Samozřejmě neplatí to úplně pro každou obec a pro každé město, ale v celé řadě případů, jak jsem se díval, tak tam, kde Starostové a nezávislí v minulých volbách byli víceméně někde na hraně, že se vůbec dostanou, tak tam teď prostě i kandidátní listiny bezpečně přes 5-10, v řadě případů i ke 20%. Jakmile se někde objeví prostě s podporou STANu, tak je vidět, že ty subjekty mají skutečně velice solidní výsledky, ty různé, dejme tomu, různé kandidátky jako nezávislí s podporou STAN a podobně. Takže je to vidět prostě v celé řadě případů a v celé řadě zejména těch, řekněme, středně velkých měst.
1: Zatím jsme nezmínili samotné město Zlín, tam je sice sečtená zatím čtvrtina volebních okrsků, ale ano, to má zatím něco málo přes 24% hlasů, STAN téměř 21% hlasů, tak možná ještě zůstaňme na chvilku u toho Zlína.
2: V případě Zlína jo, zase nebudu už teda opakovat to, že prostě Zlín ukazuje právě ten zestup starostů. Je tam vidět, že nijak zvláštně se v těchto volbách nevedla Občanská demokratická strana, jakožto jeden vlastně z nejsilnějších subjektů minulých voleb, tak tentokrát jako vypadá, že zastupitelstvo se bezpečně dostane, ale přijde o tady tuhle pozici druhého na pást, která z přinejmenším hlediska něco jako kdyby psychologického poměrně dost znamená ve vyjednávání po volbách.
1: Ještě se na chvilku zastavím ve Vsetíně, stále připomínám, mluvíme o průběžných volebních výsledcích. Vypadá to, že uskupení KDU-ČSL s Jiřím Čunkem ve Vsetíně nevyhraje suverénně, s velkým náskokem je tu v čele VS21, Sdružení nezávislých kandidátů, v čele s ředitelem gymnázia a zdravotnické školy Martinem Metelkou. Tak ještě poprosím o krátký komentář situace tady.
2: Tak ve Vsetíně tak, sice není ještě dopočítáno vše, ale tam už se dá víceméně ani ty zbývající okrsky nezvrátí to, co jste zmiňovala prostě. Združení nezávislých D21 bude jednoznačným vítězem a teď bude vlastně otázkou, jak pak bude probíhat následující vyjednávání o tom, kdo s ním bude ochotný nějakým způsobem spolupracovat. V tomhle případě prostě osoba Jiřího Čunka tentokrát se už neukázala takovým lákadlem. Je to vidět, jak z hlediska celkového výsledku jim vedené kandidátní listiny, taky z hlediska toho, že se neopakuje to, co bylo minule, kdy prostě vyloženě dominoval v počtu těch individuálních hlasů. Tentokrát už prostě to, že by se tam objevovaly velké počty voličů, což škrtnou Jiřího Čunka a pak nějakou další kandidátní listinu, to už se tentokrát nedopakovalo.
1: A my budeme další vývoj výsledků senátních i komunálních voleb ve Zlínském kraji samozřejmě dál sledovat. A s politologem Jakubem Šedem z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně se ještě určitě spojíme. Pro tuto chvíli děkuji za vaše postřehy, přeji příjemný večer.
2: Vám také.
0: Volby 2026.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Překvapivý vývoj mají komunální volby ve Vsetíně. Dosavadní starosta Jiří Čunek z KDU ČSL ztrácí. Policie pátrá po 12-letém chlapci z Brna. Včera se po škole nevrátil domů. Dnes je Světový den duševního zdraví. V noci a ráno čekáme zataženo až oblačno a nejnižší teploty naměříme kolem 4 stupňů. U večerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček.
3: Volby 2026.
4: Ve Vsetíně se rýsuje změna ve vedení radnice. Po sečtení více než 2/3 volebních okrsků výrazně vede Sdružení nezávislých kandidátů VS21, které se o hlasy voličů uchází poprvé. Dosavadní starosta Jiří Čunek z KDU ČSL výrazně ztrácí. Podrobnosti má reportérka Tereza Chrastinová.
5: Sdružení nezávislých kandidátů VS21, v jehož čele je ředitel místního gymnázia Martin Metelka, zatím získává přes 40% hlasů. Kandidátka Vsetín srdcem a rozumem, za kterou kandiduje dosavadní starosta Jiří Čunek, má přibližně 16%. Třetí je hnutí ANO s necelými 13%. Sečtených je téměř 90% okrsků a volební účast je přes 43%. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: A další výsledky komunálních voleb ve Zlínském kraji sleduje kolegyně Karolína Wernerová.
6: V Uherském Hradišti bylo krátce před 19. hodinou sečteno 56% okrsků a ve vedení se průběžně drží uskupení Hradišťáci s 25,5% hlasů, následovaní hnutím ANO, které mělo přes 21%. V Kroměříži je sčítání na 65%. V průběžném vedení je hnutí ANO s necelými 24%, druhé uskupení Hlas pro Kroměříž má přes 17%. Přes 84% okrsků je sečteno ve Valašském Meziříčí, kde si průběžné vedení drží hnutí ANO s více než 42%. Se skoro 22% ho následuje Sdružení nezávislý pro Valmez s podporou STAN. Zhruba čtvrtinu sečtených okrsků před 19. hodinou hlásil Zlín. V krajském městě je v průběžném vedení hnutí ANO s 24,3% a na druhé pozici Starostové a nezávislí s necelými 21%. Senátním obvodu 81 Uherské Hradiště bylo před 19. hodinou sečteno přes 62% okrsků, kde s velkým náskokem Josef Bazala z KDU ČSL na prvním místě, za ním Jiří Vašica z hnutí ANO a obvod 78 Zlín měl sečteno přes 53% s prvním Tomášem Goláněm z ODS a následovaným Ivo Mitáčkem z hnutí STAN.
4: Jihomoravští policisté hledají 12-letého Romana Molnara z Brna. Včera se po vyučování nevrátil domů, nemá u sebe telefon ani peníze. Českému rozhlasu to řekl policejní mluvčí Petr Vala. Chlapec je ukrajinské národnosti, dorozumí se česky. Je štíhlý a měří 165 cm. Má krátké tmavé vlasy, pokračuje Vala.
7: Na sobě měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl mít modrý batoh s vyobrazením planet. Vzhledem k jeho věku a skutečnosti, že mohl strávit celou noc venku, jedná se o dítě v ohrožení.
4: Policie proto prosí o pomoc s pátráním. Fotografii pohřešovaného chlapce najdete na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. Dnes je Světový den duševního zdraví. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Počet lidí s duševním onemocněním v Česku podle psychiatrické společnosti roste. Lidi s psychickými problémy dnes podpoří i úřad vlády, který se nasvítí do symbolické zelené barvy.
3: Počasí.
4: Přes noc očekávejte ve Zlínském kraji zataženo až oblačno, z počátku noci se budou ještě vyskytovat doznívající přeháňky a k ránu se mohou vytvářet ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty naměříme kolem 9 až 6 stupňů, v údolích budou ojedinělé pouze 4 stupně a vítr povane slabý západních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Podle aktuálních informací z dopravních serverů se v této chvíli projíždí Zlínským krajem bez nehod. Na zprávy naváže další hodina volebního studia Českého rozhlasu Zlín.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Volby 2026.
8: Provázeli jsme vás už přípravou voleb, jejich počátkem, a jsme moc rádi, že jste spolu s námi u Českého rozhlasu Zlín i teď ve volební sobotu 10. října. Sledujete naše speciální vysílání s průběžnými výsledky, reakcemi a aktuálním volebním zpravodajstvím. Budeme s vámi až do nočních hodin. A tak tedy postupně zjistíme, jak jste rozhodli o budoucnosti míst, kde žijete. Téma, které dlouhodobě rezonuje mezi obyvateli Vsetína, je proměna centra města v okolí Radnice a Dolního náměstí. Jak se k této problematice staví jednotlivé kandidující subjekty, to už zjišťovali naši redaktoři, víc povíme za chvíli. Příjemný poslech i dál, Markéta Janíková.
3: Volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: A naše další dnešní téma, které otevíráme 3 minuty před 7:45. Téma, které dlouhodobě rezonuje mezi obyvateli Vsetína, je proměna centra města v okolí Radnice a Dolního náměstí. Jak se k této problematice staví jednotlivé kandidující subjekty, zjišťoval pro naše předvolební vysílání reportér David Jabůrek.
2: Kandidátky složené z vedení současné radnice, tedy ANO, Vsetín srdcem a rozumem, Probuďme Vsetín a ODS se shodují na tom, že prostor si zaslouží přeměnu a první práce už začaly. Podle lídra sdružení Vsetín srdcem a rozumem Jiřího Čunka už byly vypracovány 4 studie na přestavbu. Každá ale počítá s investicí ve výši 1,5 miliardy korun. Také podle Petra Kudlíka z hnutí ANO se musí vyřešit otázka financování. Přednostně podle něj musí město řešit chodníky a komunikace, které už jsou za hranou životnosti. Tomáš Pivka z volebního sdružení Probuďme Vsetín uvedl, že je potřeba náměstí a okolí radnice zatraktivnit nabídkou služeb a obchodů, které tam chybí. Proto by chtěl jednat s majiteli nemovitostí a vytvořit podmínky pro obchodníky. Lídr kandidátky ODS Roman Kalabus to vidí podobně. Důležitá je podle jeho zástupců i samotná údržba náměstí, opravené chodníky, čistota, mobilní zeleň a omezení reklamního smogu. Podle Petra Kořenka z hnutí Naše Česko, náš Vsetín je jednou z hlavních priorit budoucnost radnice a jejího okolí, která ale bude finančně náročná. Hnutí by prosazovalo uspořádání architektonických studií s konkrétními návrhy na přestavbu centra. Řešení přestavby městského úřadu považuje za podstatné také lídr sdružení nezávislých kandidátů VS21 Martin Metelka. Podle něj centrum města kvůli různým druhům dlažeb, květináčů a odpadkových košů působí jednotně. A to by se mělo změnit. Stav radnice a taky dlažby se musí řešit i podle Ivana Straškraby z TOP 09. Přestavba centra ale nesmí být na úkor dalších částí města a musí odpovídat reálným možnostem Vsetína. Pavla Fojtíková z koalice Pro otevřený Vsetín považuje za důležité řešit stav chodníků a také některých fasád. Chce vycházet z kvalitních architektonických návrhů a ubrat v centru betonových ploch, přidat zeleň a stín. Více zeleně, kvalitní chodníky i rozumně řešené parkování chce prosazovat Vsetín sobě. Za sdružení poslal odpovědi okresní šéf KSČM ve Vsetíně Robert Ramach a podle něj je potřeba vytvořit podmínky pro nové obchody nebo kavárny, které do centra přitáhnou lidi.
1: To byly názory lídrů jednotlivých politických uskupení pro předvolební speciál Českého rozhlasu Zlín na to, jak by mělo vypadat centrum Vsetína. A už za moment se podíváme do Záhorovic na výsledky tamního referenda.
0: Volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Stále naše mimořádné vysílání i 10 minut před 7:30, kdy si připomeneme jedno místní referendum v našem kraji. Obyvatelé Záhorovic na Uherskobrodsku v pátek a dnes tedy nevolili pouze nové zastupitele. V obci se voliči mohli zúčastnit hned dvou místních referend. A jak dopadla, to už ví reportér Českého rozhlasu Zlín Michal Sladký. Michale, dobrý večer.
2: Hezký večer.
1: Připomeň tedy, o co v referendech konkrétně šlo?
2: Obě referenda měla společné téma, a to možné rušení železničních přejezdů v obci. Ty jsou v Záhorovicích celkem tři. Zrušení jednoho z nich na konci ulice s místním názvem Bánovská zvažuje z důvodu zvýšení bezpečnosti a také rychlosti správa železnic. Mohlo by k tomu dojít při modernizaci této železniční tratise, kterou se ovšem počítá až po roce 2035. To vyvolalo v obci nelibost a na základě sezbíraných podpisů obyvatel bylo vyhlášeno první referendum. Zastupitelé na to reagovali tím, že vyhlásili ještě druhé referendum, ve kterém lidé hlasovali o zachování i dalších dvou přejezdů v obci u vlakového nádraží a v lokalitě Lány.
1: Michale, přibliž tedy, jak obě referenda v Záhorovicích nakonec dopadla.
2: Lidé v obou referendech odpovídali na otázku, zda má vedení obce učinit všechny kroky pro to, aby železniční přejezdy zůstaly zachovány. A na obě v drtivé většině odpověděli ano. Tuto odpověď zaškrtlo více než 92,5%, respektive téměř 96% z těch, kteří se referend zúčastnili. Předsedkyně volební komise v Záhorovicích Petra Dudová uvedla, že výsledky obou referend jsou platné, protože hlasovalo zhruba 46,5% všech oprávněných voličů. To znamená, že vedení obce musí udělat vše pro to, aby všechny tři přejezdy zůstaly zachovány. Současný místostarosta obce Jiří Milička z KDU ČSL mi řekl, že jakékoliv zamýšlené rušení přejezdu je nesmysl, protože všechny jsou zabezpečené závorami i signalizačním zařízením. A navíc, pokud by se zrušil avizovaný dolní přejezd, musel by se u přejezdu u vlakového nádraží vybudovat nový most s větší nosností a také podchod, což by stálo obrovské peníze. Poslední slovo ale bude mít správa železnic. Ta v souvislosti s modernizací takzvané vlárské dráhy, která vede od Brna na československé hranice, prověřuje možnost zrušení u 27 z celkových 650 přejezdů.
1: Lidé v Záhorovicích na Uherskobrodsku současně s komunálními volbami hlasovali i ve dvou místních referendech. S jejich výsledky a podrobnostmi nás teď seznámil reportér Michal Sladký. Díky za to a ještě dnes večer naslyšenou.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: Volby 2026.

0: SMA a průběžné výsledky komunálních a senátních voleb ve Zlínském kraji sleduje kolegyně Karolína Wernerová.
1: Volby 2026.
2: V Luhačovicích mají sečteno a jde o suverénní vítězství Sdružení pro Luhačovice s dosavadním starostou Marianem Ležákem v čele, které získalo na 65,5% hlasů. Druzí patrioti s podporou KDU-ČSL dostali 15,3%. Volební účast byla v lázeňském městě přes 54%. S 93% sečtených okrsků se k závěru blíží Uherský Brod, kde je na první pozici Sdružení Společně pro Brod s 25,5% a druhé hnutí ANO, které má přes 21%. V Uherském Hradišti bylo krátce před 7:30 sečteno 68% okrsků a ve vedení se průběžně drží uskupení Hradišťáci se zhruba 25% hlasů, následovaní hnutím ANO s 21%. Sečteno mají ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kdy zvítězili Starostové a Nezávislí s 59%, druzí Lidovci získali přes 27%. Volební účast byla na 52%. A Strojměstí mají jasno i v Kunovicích, kde 50% zvítězilo SNK Kunovice a druhé sdružení Sbor dobrovolných hasičů mělo 26,6% hlasů. K urnám přišlo přes 66% voličů. V Kroměříži je sčítání v 65%. V průběžném vedení je hnutí ANO s necelými 24%. Druhé uskupení Hlas pro Kroměříž má zatím přes 17%. V Otrokovicích vyhrálo s 38,5% hnutí ANO. Druzí skončili občané OE s podporou Pirátů s 12,3%. Účast tady byla 38,6%. V Napajedlích vyhrálo uskupení Společně pro Napajedla se 42,9% a druhé ANO mělo necelých 16%. Do volebních místností přišla polovina voličů. Třetinu sečtených okrsků má před 7:30 Zlín. V krajském městě je v průběžném vedení hnutí ANO s 25% a na druhé pozici Starostové a Nezávislí s 20%. V senátním obvodu 81 Uherské Hradiště bylo před 7:30 sečteno přes 75% okrsků, kde je s velkým náskokem Josef Bazala z KDU-ČSL na prvním místě, za ním Jiří Vašica z hnutí ANO, obvod 78 Zlín měl sečteno skoro 60% s prvním Tomášem Goláněm z ODS a následovaným Ivo Mitáčkem z hnutí STAN.
1: Volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Mimořádné vysílání Českého rozhlasu Zlín i teď 9 minut po půl osmé a známe další vítěze letošních komunálních voleb ve Zlínském kraji. 100% hlasů je sečteno například ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Z téměř 30% hlasů tam zvítězilo hnutí Klobučané společně. Jehož lídrem je Josef Bělaška, současný starosta města. A právě toho teď vítáme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Přeji dobrý večer.
2: Dobrý večer vám i posluchačům.
1: No a samozřejmě přijměte gratulaci k vašemu volebnímu výsledku. Jak ho hodnotíte?
2: Děkuji. Hodnotím ho samozřejmě pozitivně, protože i když předvolební kampaň byla poměrně vyhrocená, tak jsem rád, že nás občané podpořili a že v té cestě, kterou jsme nastavili, můžeme pokračovat i dál. A jsem taky rád, že tady ten zájem o komunální volby ve Valašských Kloboukách byl větší. Za posledních několik komunálních voleb byla účast nejvyšší oproti předchozím před 4 rokama o nějakých 10%, takže jsem rád, že občany města Valašské Klobouky tady ty komunální věci zajímají.
1: Co byste

0: Já jsem každému říkal, že budeme vyjednávat až po volbách. Přijde mě to vůči voličům hodně nespravedlivé a neférové, když se domluvají koalice už předem. Takže každého jsem takhle slušně odmítl a myslím si, že ten prostor bude teďka po neděli. Dneska si necháváme čas na oslavu, zítra na odpočinek a v pondělí se vrátíme znovu vzhůru do práce.
1: Jedna z prvních aktuálních povolebních reakcí ve vysílání Českého rozhlasu Zlín ve Valašských Kloboukách už znají vítěze letošních komunálních voleb. Jejím hnutí Klobučané společně ve vysílání jsme teď mluvili s lídrem kandidátky a dosavadním starostou města Josefem Bělaškou. Díky za to, hezký večer a naslyšenou.
0: Hezký večer.
2: Volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: A další téma otevíráme v našem dnešním mimořádném vysílání, kdy sledujeme nejen sčítání výsledků. Rozhodují se voliči při komunálních volbách podle lokálních témat a osobností, nebo jde tyto volby brát jako referendum o celostátní politice. Na to, jak se voliči v našem kraji rozhodovali v letošních komunálních volbách, se podíváme s politologem z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Jakubem Šedem. Povídala si s ním redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
2: Budou se podle vás voliči rozhodovat primárně podle lokálních témat a osobností, nebo tyto volby proběhnou spíše jako referendum o celostátní politice?
3: Bude záležet na tom, v jaké obci ty volby proběhnou. My tomu sice říkáme souhrně komunální volby, ale ono spíš než jedny volby, je to těch nějakých, když vezmu celou Českou republiku, 6300 voleb, ať už v obcích nebo v městských částech, v těch největších městech. Každé z těch voleb jsou trošku jiné. Jsou tam jiné kandidátní listiny, jsou tam jiní lidé, jiná témata. Když bych to nějakým způsobem měl zjednodušit, tak bude záležet na tom, jak je ta obec velká a kdo tam kandiduje. V těch největších městech budou celostátní témata mít určitý vliv, protože jednak kandidují tam vlastně stejné nebo podobné strany, jaké působí i celostátně. V rámci kampaní se objevují i narážky na nějaké jejich aféry, které prostě s těmi lokálními záležitostmi nesouvisí. No a i pro řadu voličů prostě v těch úvahách bude hrát roli, ano, jsem spokojený s tím, jak ta strana vystupuje celostátně a tím pádem, proč bych ji nevolil i ve volbách komunálních a vice versa. Nejsem spokojený, tak se podívám po někom jiném. Takhle si myslím, že to může probíhat třeba ve Zlíně, ale k čím menším obcím a městům se dostáváme, tak tím méně tady tohle bude hrát roli. Už když bychom se podívali na ostatní okresní města, tak v nich často některá z těch celostátních stran vlastně absentuje, nemá tam svoji kandidátní listinu, ani se nepodílí na nějaké koalici. No a když už bychom se dostali do obcí, které mají nějakých 500 tisíc obyvatel, tak tam obvykle proti sobě soutěží nějaké 2 až 4 sdružení nezávislých kandidátů a tam už pak ta celostátní úroveň bude mít vlastně vyloženě zanedbatelný podíl. Takže mám-li to shrnout, čím větší obec nebo čím větší město, tím větší vliv těch témat celostátních a celostátní politiky, čím menší, tak tím výrazněji budou hrát roli jenom ta místní témata, respektive nějaké osobní vztahy a buď animozita nebo naopak přátelský postoj každého voliče ke konkrétním lidem, co tam kandidují.
1: Říká pro Český rozhlas Zlín Jakub Šedo, politolog z Masarykovy univerzity v Brně, mluvila s ním redaktorka Markéta Macháčková.
0: Volby 2026.

0: bylo 20 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Volby ve Vsetíně vyhrálo nové sdružení VS21. V prostřední Bečvě na Vsetínsku ve volbách jasně vyhrálo dosavadní vedení obce. Pohřešuje se 12-letý chlapec z Brna. Včera se nevrátil ze školy. V noci a ráno bude zataženo až oblačno s nejnižšími teplotami kolem 4 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer.
1: Volby 2026.
0: S průběžným stavem voleb v kraji přichází kolegyně Karolína Wernerová.
2: V Kroměříži víme výsledky 42% okrsků. V průběžném vedení je hnutí ANO s necelými 25%. Druhé uskupení Hlas pro Kroměříž má zatím 16,9%. V Uherském Hradišti bylo krátce před 8 sečteno 76% okrsků a ve vedení se průběžně drží uskupení Hradišťáci se zhruba 25,7 hlasů. Následovaní hnutím ANO s 21,5%. Přes 40% sečtených okrsků má před 8 Zlín. V krajském městě je v průběžném vedení hnutí ANO se zhruba 25% a na druhé pozici Starostové a nezávislí s 19%. V Luhačovicích na Zlínsku zvítězilo s více než 65% sdružení nezávislých kandidátů pro Luhačovice. Jeho lídrem je současný starosta města Marian Ležák. Ve městě byla více než 50% volební účast. Sečteno je v Zubří na Vsetínsku, kde vyhrálo s 55,7% společně pro Zubří. V Bojkovicích zvítězilo s 38% hlasů uskupení Občané pro město. V Hluku se na prvním místě umístilo hnutí Obudíme Hluk s 41,9%. Na prvním místě se v Uherském Ostrohu umístilo hnutí ANO s více než 39%. Sečteno je v Morkovicích Slížanech, kde zvítězilo sdružení nezávislých kandidátů 1 s 33,4%. Jasno je i ve Slušovicích, tam je první sdružení pro rozvoj a podporu Slušovic. V Kelči na Vsetínsku s náskokem zvítězilo sdružení Kelč 2000 s 69%. V Karolince na Vsetínsku získalo první SNK společně lidem přes 49%. V senátním obvodu 81 Uherské Hradiště bylo před 20. hodinou sečteno přes 83% okrsků, kde je se 47% první Josef Bazala z KDU-ČSL, za ním Jiří Vašica z hnutí ANO s 28%. Obvod 78 Zlín měl sečteno přes 64% s prvním Tomášem Goláněm z ODS. Druhé místo si drží Ivo Mitáček z hnutí STAN.
0: Vsetín nejspíš čeká změna ve vedení města. Volby tam vyhrálo nové sdružení nezávislých kandidátů VS21. Po sečtení 96% okrsků má přes 41% hlasů. Lidovci skončili druzí s více než 16%. Třetí je hnutí ANO, má 12%. Jak teď chce vítěz postupovat, říká za stranu VS21 Martin Metelka.
3: Je to jasný vzkaz od voličů, že chtějí změnu a to velmi důrazně. S tím, že naším cílem není většina nezbytně nutná, to znamená v případě našeho 21 členého zastupitelstva 11 hlasů, ale chceme silnou spolupracující koalici. My jako první oslovíme ODS.
0: Prostřední Bečvě na Vsetínsku dosavadní vedení obce obhájilo svoje mandáty. Uskupení Šance pro lepší prostřední Bečvu získalo přes 77% hlasů. V 11 členem zastupitelstvu bude mít 9 křesel. Zbylé dva mandáty připadly sdružení nezávislých kandidátů. K volbám přišla necelá polovina voličů. Starostou má i dál zůstat nezávislý Radim Gálik.
4: Já si myslím, že ten směr, kterým se snažíme tu obec posouvat dopředu, je nastavený dobře. Snažíme se komunikovat s lidma, aby věděli, co se děje. Ptáme se na to, na jejich potřeby. A u nás byl největší problém jednoznačně jakoby ta cyklostezka nebo chodník do Kněhyň a ten se nám podařil v letošním roce dokončit, takže to si myslím, že je úplně zásadní.
0: Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnara z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů. Rodině se ho večer nepodařilo najít. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Měří asi 165 cm a je štíhlý. Má tmavé krátké vlasy, na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky, černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe taky mít modrý batoh s obrázky planet. Fotografie chlapce jsou na serveru irozhlas.cz. Pokud máte o pohřešovaném jakékoliv informace, kontaktujte linku 158.
1: Počasí.
0: V noci očekávejte v našem regionu zataženo až oblačno, z počátku noci se budou ještě vyskytovat doznívající srážky a k ránu se mohou vytvářet ojediněle také mlhy. Nejnižší teploty budou kolem 9 až 6 stupňů, v údolích čekejte ojediněle až 4 stupně a vítr povane slabý západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou na dálnici D1 ve směru na Ostravu v úseku u Břestu na Kroměřížsku. Dále si dejte pozor na nehodu osobního auta na Palackého ulici v Napajedlích na Zlínsku. Po zprávách pokračuje Markéta Janíková a volební studio Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Volby 2026.
5: Sledujete naše mimořádné vysílání s průběžnými výsledky, prvními vítězi i poraženými letošních voleb, komentáři a aktuálním volebním zpravodajstvím. A zůstáváme i 8:05 s dalšími tématy. Město Uherské Hradiště dlouhodobě trápí přetížení transitní dopravou v centru města. Co by podle letošních kandidátů z zastupitelstva mohlo městu ulevit? To zjišťoval reportér Michal Sladký, podrobnosti shrne už za pár minut. Příjemný poslech za celý dnešní tým Českého rozhlasu Zlín, který vysílání připravuje, přeje Markéta Janíková.
1: Volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: A naše mimořádné vysílání posloucháte i o čtvrt na devět. Město Uherské Hradiště dlouhodobě trápí vysoká tranzitní doprava v centru města, co by podle kandidátů do zastupitelstva mohlo městu s touto dopravní situací pomoci. To zjišťoval v našem předvolebním speciálu reportér Michal Sladký.
2: Jednička hnutí ANO Jana Grigarová by se zaměřila na plynulejší průjezd městem, k čemuž by podle ní pomohla lepší koordinace semaforů a úprava dopravních režimů na vytížených místech. Přispět by k tomu mělo i sladění dopravy v celém souměstí Uherské Hradiště Staré město Kunovice. S tím souhlasí i lídr občanských demokratů Stanislav Blaha, který by řízení dopravy upravoval podle aktuální zátěže. Kde by nepomohly chytré semafory, tak by podle lídra Hradišťáku Michala Dvouletého museli přijít na řadu i stavební úpravy a zkapacitnění kritických křižovatek, které se významně podílejí na kolonách nejen ve špičkách. Jednotliví lídři pak zmiňovali drobnější věci, které by mohly být alternativou k individuální automobilové dopravě. Lídr Sdružení sociální demokracie a nezávislých kandidátů Antonín Seďa a Stanislav Blaha z ODS podporují pouličku, která se má zlepšovat podle reálných dat o vytíženosti spojů. František Elfmark z Tožhradiště s podporou Pirátů doplnil, že by MHD mohla být pro místní atraktivnější, pokud by třeba prostřednictvím karty občana dostali slevy a výhody. Elfmark zmínil také zavedení carsharingu. Podle Jana Zapletala z Nestraníku pro Hradiště je také potřeba tlačit na zákonodárce, aby změnili zákony a vyhlášky o tranzitní dopravě tak, že nákladním vozům a kamionům, které pouze projíždí městem, bude průjezd zakázán, jestliže mohou využít dálniční síť.
1: To byly názory lídrů jednotlivých politických uskupení na řešení přetížené dopravy v Uherském Hradišti. A před námi i další aktuální téma, nový favorit na vsetínské radnici. Sdružení VS21 vyhrálo volby a už ví, koho osloví jako prvního. S lídrem Martinem Metelkou budeme mluvit živě, už za chvíli.
0: Volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Vsetín čeká změna ve vedení radnice. Nové sdružení nezávislých kandidátů VS21 získalo přes 40% hlasů. Lidovci, kteří město dlouhá léta vedli, skončili s výraznou ztrátou druzí. Co teď vítěze čeká a s kým chce vládnout? Na telefonu už je lídr sdružení VS21 Martin Metelka. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: A samozřejmě přijměte gratulace k vašemu volebnímu výsledku. 40% pro úplně nové sdružení. Čím si tedy vysvětlujete, pane Metelko, že vám lidé dali tak silnou důvěru?
2: Vysvětluju si to tak, že se nám podařilo sestavit opravdu silný tým kandidátů a že jsme dokázali vysvětlit voličům naši představu o tom, v čem a jak bychom rádi posunuli město dál. To znamená, že jsme ke kampani přistoupili konstruktivním způsobem. Začali jsme poměrně brzy, poctivě jsme představili všechny kandidáty, představili jsme naše hodnoty, vize a následně také náš program. To, že nám voliči dali svou důvěru a to v takové míře, jak jste sama zmínila, nás samozřejmě těší, ale především to vnímáme jako závazek, abychom svá předsevzetí naplnili.
1: Já tuším ve vašem hlase velké emoce. Už si uvědomujete, co jste dokázali?
2: My samozřejmě máme radost, to nepopírám. Na druhou stranu říkám, že si plně uvědomujeme, že tímhle naše práce rozhodně nekončí. Právě naopak. Jsme teprve na začátku. Ale před odpovědností rozhodně neuhneme.
1: Jako první chcete oslovit ODS. Proč právě ji? A s kým dalším pak počítáte?
2: K ODS máme programově blízko a jako další určitě oslovíme subjekty, které mají podobný program a kde jsou případně osobnosti, jejich kvality známe a o kterých jsme přesvědčeni, že spolu s námi mohou posouvat se tím dále dopředu. V tomto směru se určitě nebráníme rozhovorům s nikým, kdo se dostal do zastupitelstva, nicméně pokud se týká tvorby koalice, tak tam počítáme spíše s těmi subjekty, které byly v uplynulém období v opozici, protože si myslíme, že ten mandát, který jsme získali, je od Vsetína jasnou pobídkou ke změně a neradi bychom se hned v začátku tomuto zpronevěřili.
1: Říká lídr sdružení VS21 Martin Metelka, sdružení, které se stalo vítězem letošních voleb ve Vsetíně, získalo přes 40% hlasů. A následuje otázka na tělo. Budete vy příštím starostou Vsetína a co uděláte jako první?
2: Já věřím, že ano. Rozhodně neplánuji tuto pozici komukoliv přenechat. S tím jsme do voleb určitě nešli. Toto bylo také jedním z našich cílů. Jsme rádi, že se nám jej podařilo splnit. Věřím, že u toho i zůstane. Jako první předám gymnázium a zdravotnickou školu, jejíž jsem do této chvíle ředitelem. Pokud myslíte, co udělám jako první v roli starosty, tak tam samozřejmě budou mé první úkony mířit směrem ke městskému úřadu a k městem zřizovaným společnostem, jejich ředitelům a vedoucím.
1: Říká Martin Metelka, lídr sdružení VS21, které ovládlo ziskem přes 40% hlasů volby ve Vsetíně. Děkuji za rozhovor, naslyšenou a příjemný večer.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Volby 2026.

0: Stále Český rozhlas Zlín, minuta před 8:30, průběžné výsledky komunálních a senátních voleb ve Zlínském kraji a kolegyně Karolína Wernerová.
1: Volby 2026.
2: V Kroměříži víme výsledky 92% okrsků. V průběžném vedení je hnutí ANO s necelými 24%. Druhé uskupení Hlas pro Kroměříž má zatím kolem 17%. V Uherském Hradišti bylo krátce před 8:30 sečteno 88% okrsků a ve vedení je průběžně uskupení Hradišťáci se zhruba 27% hlasů, následovaní hnutím ANO s 20%. Ve Vsetíně je sečteno. Se 40% zvítězilo uskupení VS 21, následované uskupením Vsetín srdcem a rozumem se zhruba 16%. Za polovinou sečtených okrsků je před 8:30 Zlín. V krajském městě je v průběžném vedení hnutí ANO s necelými 24% a na druhé pozici Starostové a nezávislí s bezmála 20%. A podíváme se i na konečné výsledky dalších měst v kraji. Výsledky už známe i ve Valašském Meziříčí, kde prvenství obhájilo hnutí ANO s bezmála 41%. Druzí nezávislí pro Valmes s podporou STAN získali necelých 23%. Volební účast tam byla přes 45%. V Uherském Brodě je první uskupení Společně pro Brod s 25,1%, druhé ANO má 20,6%. V Rožnově pod Radhoštěm zvítězili nezávislí Rožnováci a STAN se 43,2%, druhé hnutí ANO má necelých 17%. Sečteno je i v Bystřici pod Hostýnem. Zvítězilo tam sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté se skoro 33%. Druhá byla Krásná Bystřice s necelými 17%. Ve Frišťáku zvítězili nezávislí se 27,6%. V Koryčanech se 23,5% umístilo na prvním místě sdružení Vize Nový impuls pro Koryčany, Blišice, Jestřabice, Lískovec. V senátním obvodu 81 Uherské Hradiště bylo před 19. hodinou sečteno přes 90% okrsků. První místo si drží Josef Bazala z KDU ČSL se zhruba 47%. Za ním Jiří Vašica z hnutí ANO s 28%. Obvod 78 Zlín měl sečteno přes 76% s prvním Tomášem Goláněm z ODS se zhruba 33% a druhým Ivo Mitáčkem z hnutí STAN s necelými 24%.
1: Volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Je 5 minut před 9:15. Posloucháte mimořádné vysílání Českého rozhlasu Zlín. A tedy další téma ke konečnému výsledku se blíží sčítání hlasů v komunálních volbách v Kroměříži. Aktuálně je sečteno 96% hlasů. V čele je s necelými 24% hlasů hnutí ANO, v čele se dosavadním starostou Tomášem Opatrným. Na druhém místě je pak Hlas pro Kroměříž se 17% hlasů. Třetí Zdravé Kroměřížsko s 11% a čtvrté KDU ČSL TOP 09 a nezávislí s 10% hlasů. Předvolební kampaň otevřela v Kroměříži nejedno z témat, která trápí místní obyvatele. Jedním z nich bylo rezidentní parkování ve městě. Jak se k této problematice staví jednotlivé politické subjekty, zjišťovala před volbami pro náš speciál reportérka Blanka Kovandová.
2: Současná koalice ANO, sdružení KDU ČSL TOP 09 a nezávislých kandidátů KM26, kterou tvoří sociální demokracie a nezávislé osobnosti, ODS doplněná o kroměřížské osobnosti a OK občané Kroměříže, které tvoří sdružení Zvuk 12 a nezávislí kandidáti, považuje rezidenční zóny za krok správným směrem. Je pro ně ale důležité, aby se zavedením souhlasili lidé v dané lokalitě a doplnění také o další kroky, jako jsou záchytná parkoviště. Zatím jsou zóny naplánovány jako pilotní projekt na jednom ze sídlišť a měly by zvýhodňovat právě místní obyvatele.

0: samotné zóny situaci nespasí a úspěšné zavedení se musí opírat výhradně o tvrdá data z dopravních průzkumů a pasportizace míst. Kandidát za KSČM Alternativa pro občany Jaroslav Adamík uvedl, že parkovací zóny jsou jen aktuální řešení. Správný směr jsou podle něj věžové automatizované parkovací domy. Ty zmiňuje i Marek Andrýsek z SPD. Martin Zavadil ze Svobodných navrhuje raději možnost pronájmu garantovaného parkovacího místa na jeden rok za férovou cenu a výstavbu parkovacích domů a rozšíření parkování na městských plochách.
1: To byly názory kroměřížských politických uskupení na rezidentní parkování ve městě pro předvolební speciál Českého rozhlasu Zlín. A připomenu i, že aktuální volební zprávy z našeho kraje a také výsledky ve vašich obcích najdete na našich stránkách zlín.rozhlas.cz.
2: Volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Které sledujete stále i 10 minut před devátou a jak už víte z našeho mimořádného vysílání. Volby ve Vsetíně jasně vyhrálo Sdružení nezávislých kandidátů VS21 s lídrem Martinem Metelkou. Má 10 z 21 mandátů v zastupitelstvu. Hnutí srdcem a rozumem v čele s lidoveckým starostou Jiřím Čunkem skončilo s velkým odstupem druhé.
2: Sdružení VS21 získalo přes 40% hlasů. K většině v zastupitelstvu chybí vítězům jediný mandát, pokračuje lídr sdružení Martin Metelka.
3: Tu kampaň věřím, že jsme si zodpovědně a poctivě odpracovali a jsem rád, že ten výsledek tomu odpovídá.
2: Vítězové chtějí jako první jednat z ODS. Lidovci budou mít v zastupitelstvu 4 křesla. Lídr lidovců, starosta Jiří Čunek, výsledek respektuje.
4: Když se dívám na lídra té strany, který byl radním, tak Vsetín nic špatného nečeká.
2: K volbám ve Vsetíně přišlo 34% voličů. Gabriela Hickel, Český rozhlas.
0: Volby 2026.

0: České písničky od rána do večera.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk.
0: Opravdové šlágry. Písničky, které si zaspíváte. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
2: Bylo 21 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Záhorovicích na Uherskohradišťsku lidé v referendech rozhodli, že chtějí v obci zachovat všechny tři železniční přejezdy. Policisté dál hledají 12-letého chlapce z Brna. Judista Lukáš Krpálek vybojoval na mistrovství světa bronz. V noci a ráno čekáme zataženo až oblačno a nejnižší teploty budou kolem 4 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobrý večer.
0: Volby 2026.
2: Průběžné volební výsledky v kraji sleduje kolegyně Karolína Wernerová.
3: Sečteno je v Kroměříži, kde zvítězilo hnutí ANO s necelými 24%. Druhý hlas pro Kroměříž má přes 17%. Volební účast byla 42,6%. V Uherském Hradišti bylo krátce před devátou sečteno 92% okrsků a ve vedení je stále uskupení Hradišťáci se zhruba 27% hlasů, následované hnutím ANO s 20,5%. Ve Vsetíně je taky sečteno. Se 40% zvítězilo uskupení VS21. Druhé skončilo uskupení Vsetín srdcem a rozumem se zhruba 16%. Přes 70% sečtených okrsků měl před devátou Zlín. V krajském městě je v průběžném vedení hnutí ANO s necelými 23% a na druhé pozici Starostové a nezávislí s bezmála 20%. V senátním obvodu 81 Uherské Hradiště bylo před devátou hodinou sečteno přes 95% okrsků a do druhého kola senátních voleb tak postupuje Josef Bazala z KDU ČSL s Jiřím Bašicou z hnutí ANO. Obvod 78 Zlín měl sečteno přes 84%, tam jsou kandidáty na druhé kolo Tomáš Goláň z ODS a druhý Ivo Mitáček z hnutí STAN.
2: Obyvatelé Záhorovic na Uhersko-Hradišťsku v referendech odhlasovali, že v obci chtějí zachovat všechny tři železniční přejezdy. Zrušení jednoho z nich zvažuje Správa železnic. Proto, aby vedení obce podniklo veškeré kroky pro zachování přejezdů, hlasovalo více než 92,5, respektive téměř 96% lidí. Výsledky obou referend jsou platné, protože se jich zúčastnilo zhruba 46,5% všech oprávněných voličů. Pokračuje lidovecký místostarosta obce Jiří Milič.
4: My jsme to očekávali, ale to se založí, to k ničem nevede, jako jo, to bylo prostě úplně zbytečné, tady toto, protože stejně Správa železnic, jak nás informovali, 10 roků se s tím nic dělat nebude, tady s tímto záměrem, a po 10 letech buď se bude aktualizovat ten záměr, anebo se to hodí úplně k ledu, jo, takže bylo to úplně zbytečné.
2: Jihomoravská policie pátrá po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. Chlapec se nevrátil po včerejší výuce domů. Pokračuje mluvčí krajských policistů Petr Vala.
5: Je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Je střední postavy a měří přibližně 165 cm. A nemá u sebe finanční prostředky ani mobilní telefon a na sociálních sítích nevystupuje.
2: Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe by taky měl mít modrý batoh z obrázky Planet. Jeho fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Chlapec může být podle policie v ohrožení života, protože mohl strávit celou noc venku. Prosí proto veřejnost o pomoc. Pokud máte o chlapci jakékoliv informace, obraťte se na linku 158.
0: Sport.
2: Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou celkově 6. světovou medaili. V duelu o 3. místo kategorie nad 100 kg v Baku porazil Fina Puumalainena.
0: Počasí.
2: V našem regionu bude přes noc zataženo až oblačno, zpočátku se budou ještě vyskytovat doznívající srážky a k ránu se mohou vytvářet ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty naměříme kolem 9 až 6 stupňů, v údolích čekejte pouze 4 stupně a vítr povane slabý západních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Podle dopravních serverů se momentálně projíždí po cestách ve Zlínském kraji bez nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje Markéta Janíková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Volby 2026.
6: Mimořádné vysílání Českého rozhlasu Zlín s průběžnými a konečnými výsledky, první vítězové a poražení letošních voleb, komentáře a aktuální volební zpravodajství. 9:05 pokračujeme poslední dnešní hodinou vysílání volebního studia. Na konečný výsledek komunálních voleb v našem krajském městě si ještě počkáme. Aktuálně je ve Zlíně sečteno přes 70% hlasů. Ve vedení je minulý vítěz hnutí ANO v čele s dosavadním primátorem Jiřím Korcem. Už za moment si připomeneme dlouhodobý problém, kterým je v krajském městě Zlín nízká dostupnost městských bytů. Reportérka Michála Kočendová proto zjišťovala, jak by političtí kandidáti chtěli toto téma ve Zlíně po následujících volbách řešit. Jsme rádi, že s námi živě sledujete, jak jste rozhodli o budoucnosti míst, kde žijete. Příjemný poslech za náš dnešní tým. Markéta Janíková.
0: Volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: A to posloucháte živě i teď 11 minut po deváté. Na konečný výsledek komunálních voleb v našem krajském městě si ještě počkáme. Aktuálně je ve Zlíně sečteno téměř 75% hlasů a ve vedení je zatím minulý vítěz hnutí ANO. V čele s dosavadním primátorem Jiřím Korcem. Průběžně se ziskem necelých 23% hlasů. Druzí jsou Starostové a nezávislí s necelými 20% hlasů. Třetí pak hnutí Zlín 21 s 16,5%. Čtvrté Združení Společně pro Zlín, které tvoří KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislí, s necelými 11% a čtvrtá Občanská demokratická strana s necelými 10% hlasů. Dlouhodobým problémem je v krajském městě Zlín nízká dostupnost městských bytů. Reportérka Michála Kočendová proto zjišťovala, jak by političtí kandidáti chtěli toto téma ve Zlíně po volbách řešit.
2: Většina kandidátů se shoduje na tom, že město má při rozvoji bydlení hrát aktivní roli. Liší se ale v tom, jestli má především samostavět nebo vytvářet podmínky pro soukromé investory. Jiří Korec ANO považuje za hlavní krok změnu územního plánu a přípravu dalších rozvojových lokalit pro soukromou i městskou výstavbu. Zároveň chce rozšiřovat městský bytový fond o nové nájemní byty. Například v lokalitě Boněcký rybník město plánuje výstavbu 50 bytů. Miroslav Chalánek z ODS také počítá s kombinací obou cest, vlastní výstavbou nájemních bytů i přípravou městských pozemků pro soukromé investory. Připomíná například dokončené městské byty na Slanici a lokalitu Březnická, kde má vzniknout další rozsáhlá bytová výstavba. Radek Košatka z Pro lepší Zlín chce, aby město stavilo nájemní byty pro potřebné profese, například zdravotníky, učitele nebo policisty a startovací byty pro mladé rodiny. Podobně Lubomír Nečas z SPD zmiňuje obecní a startovací bydlení pro mladé nebo potřebné profese. Martin Matela za Motoristy sobě a Svobodné by chtěl také část bytů v projektech na městských pozemcích vyčlenit pro mladé rodiny a potřebné profese. Podporuje návrat k družstevní výstavbě, využití brownfieldů a výstavbu výškových domů. Družstevní bydlení podporuje také Věra Stojar ze STAN. Připomíná připravený projekt bytového domu na Vodní a chce revitalizovat městské byty na obecinách. Zároveň nesouhlasí s prodejem městských pozemků na Březnické soukromému investorovi. Podle ní jsou pozemky pro město příliš cenné na to, aby se jich v době problémů s dostupností bydlení zbavovalo.
1: To byly názory lídrů jednotlivých politických uskupení na řešení bytové problematiky ve Zlíně v dalším volebním období. A připomenu, že aktuální zprávy z našeho kraje, volební výsledky ve vašich obcích a další zpravodajství najdete na našich stránkách zlín.rozhlas.cz.
0: Volby 2026.

0: Ve Zlínském kraji se rýsují dvojice kandidátů pro druhé kolo senátních voleb. Na Uherskohradišťsku výrazně vede současný senátor Josef Bazala z KDU-ČSL, ale nedosáhne na vítězství v prvním kole. Také na Zlínsku má nejvíc hlasů obhajující senátor Tomáš Goláň, kterého podporují ODS, Lidovci a TOP 09. Podrobnosti přidáme hned po písničce.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: A to pokračuje i 8 minut před 9:30. V obou senátních obvodech Zlínského kraje pokračuje sčítání hlasů. Na Uherskohradišťsku má výrazný náskok současný senátor Josef Bazala. Na Zlínsku vede obhajující senátor Tomáš Goláň z ODS. Ani jeden ale nezíská potřebnou nadpoloviční většinu hlasů. Průběžné výsledky sleduje reportérka Michaela Kočendová. Míšo, pěkný večer.
2: Pěkný večer. Na Uherskohradišťsku má Josef Bazala z KDU ČSL zatím téměř 48% hlasů. Jeho nejbližší soupeř, zdravotnický záchranář Jiří Vašica z hnutí ANO, získává přes 28%. Bazala má tedy náskok téměř 20% bodů. Přesto mu to na přímé zvolení nestačí. K tomu by potřeboval více než polovinu platných hlasů. Třetí je s necelými 10% Kristýna Zelienková za hnutí Zvuk 12. Sečteno už je přitom více než 95% volebních okrsků a účast dosahuje téměř 47%.
1: A zajímá nás také, jak se vyvíjí soubor o senátorské křeslo ve Zlíně. Je už tedy jasné, kdo by mohl postoupit do druhého kola.
2: Tam vede současný senátor Tomáš Goláň, kterého podporují ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Získává zhruba 33% hlasů. Druhý je Ivo Mitáček za STAN s téměř 24% a třetí bývalý rektor Zlínské univerzity Vladimír Sedlařík z hnutí ANO s necelými 20%. Goláň má před Mitáčkem náskok přes 3000 hlasů. Sečtené jsou zatím více než 3/4 okrsků a účast přesahuje 46%. Pokud se pořadí nezmění, do druhého kola postoupí Goláň s Mitáčkem a na Uherskohradišťsku Bazala s Vašicou. Rozhodující hlasování by se pak konalo příští pátek a sobotu, tedy 16. a 17. října.
1: Tolik reportérka Michaela Kočendová k průběžným výsledkům senátních voleb ve Zlínském kraji. Díky za podrobnosti, hezký večer, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Volby 2026.

0: Mimořádné vysílání Českého rozhlasu Zlín posloucháte i o 9:30. Průběžné i konečné výsledky komunálních a senátních voleb ve Zlínském kraji a Lukáš Jakubíček.
1: Volby 2026.
2: V Kroměříži už víme výsledky všech okrsků. Zvítězilo hnutí ANO s necelými 24%. Druhé uskupení Hlas pro Kroměříž má lehce přes 17%. V Uherském Hradišti bylo krátce před 9:30 sečteno 96% okrsků a ve vedení je průběžně uskupení Hradišťáci s necelými 27% hlasů, následovaní hnutím ANO s 20%. Ve Vsetíně je sečteno se 40% zvítězilo uskupení VS21, následované uskupením Vsetín srdcem a rozumem se zhruba 16%. Zlín má sečteno zatím 77% okrsků. V krajském městě je v průběžném vedení hnutí ANO s necelými 23% a na druhé pozici jsou Starostové a nezávislí s bezmála 20%. A podíváme se i na konečné výsledky dalších měst v kraji. Odvoleno je v Holešově. První byla koalice pro Holešov se 32,7%. Na druhém místě je uskupení za Holešov, které získalo 22,3%. Ve Slavičíně je také sečteno. Zvítězilo uskupení Probudíme Slavičín s necelými 25% hlasů. Za nimi získalo 23,5% uskupení Demokraté pro Slavičín. V Brumově Bylnici je sečteno zatím 60% hlasů. Momentálně tam vedou nezávislí pro bezpečnost, zdraví a prosperitu. Sečteno je ve Vizovicích, kde zvítězilo uskupení Nezávislí pro Vizovice se 27%. Volební účast tam byla 53%. V Chropině na Kroměřížsku je poč sečtení hlasů vítězné hnutí ANO, které získalo 26,4%. V senátním obvodu 81 Uherské Hradiště bylo před 9:30 sečteno přes 96% okrsků. První místo si dal drží Josef Bazala z KDU-ČSL se zhruba 48%. Za ním Jiří Vašica z hnutí ANO s 28%. Obvod 78 Zlín měl sečteno přes 87% s prvním Tomášem Goláním z ODS se zhruba 33% a druhým Ivo Mitáčkem z hnutí STAN s 23%.
1: Volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Také 5 minut před 9:45 stále posloucháte naše mimořádné vysílání. Ve Zlínském kraji finišuje sčítání hlasů v letošních komunálních volbách. Voliči svými hlasy rozhodují o složení městských a obecních zastupitelstev. A my se teď zaměříme na to, jak voliči volili v okresních městech. Podrobnosti má živě ve studiu reportérka Tereza Chrastinová. Ještě jednou hezký večer.
2: Hezký večer.
1: Víme už, Terezo, jak dopadly volby v Kroměříži.
2: V Kroměříži bylo 100% hlasů sečteno před 9. hodinou večerní. K volbám tady přišlo asi 43% voličů a s téměř 24% zvítězilo hnutí ANO 2011. A tady máme reakci lídra kandidátky a současného starosty města Tomáše Opatrného.
3: Beru to jako vysvědčení od voličů za naši dosavadní práci. V rámci toho, že jsme vyhráli tyto volby, bychom měli usilovat opět o vedení našeho města a udržet si pozici starosty. Chceme navázat na projekty, které jsme začali v tomto končícím volebním období. Především je to výstavba multifunkční sportovní haly, dokončení rekonstrukce plaveckého bazénu a výstavba bytových domů v lokalitě Lutopecká v Kroměříži.
1: V Kroměříži už je tady sečteno, co další okresní město, Uherské Hradiště už také zná svého vítěze.
2: V Uherském Hradišti se ještě na vítěze čeká, je sečteno asi 96% hlasů. Každopádně z více než 26% tady vede hnutí Hradišťáci, které tvoří koalice svobodných, soukromníků a nezávislých kandidátů a volby vyhraje. Až na třetím místě je kandidátka vedená starostou Stanislavem Blahou z ODS, omlouvám se.
1: Podívejme se i na další okresní město, jak dopadly volby ve Vsetíně.
2: Tam nastalo jedno z největších překvapení letošních voleb. Poměrně výrazně z více

0: kandidátky a současným primátorem je Jiří Korec. Druhou příčku si asi z 20% drží hnutí Starostové a nezávislí. Jde o výraznou změnu proti roku 2022, kdy hnutí ANO získalo přes 31% a STAN naopak jen 7,32%. Výrazně zatím oslabila také ODS, ta měla v roce 2022 15,7%, nyní se její zisk pohybuje kolem 10%.
1: Na Zlín tedy stále čekáme, ale mohla bys nám říct, jak dopadly volby i v jiných městech v kraji?
0: Na Zlínsku bych zmínila například volební výsledky z Luhačovic s výraznou převahou, konkrétně z více než 65%. Tam zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů pro Luhačovice. Lídrem je současný starosta města Marian Ležák. V Otrokovicích zvítězilo z 38% hnutí ANO 2011. Lídriní strany je současná starostka města Hana Večerková. V Uherském Brodě na Uherskohradišťsku hodilo 25% voličů svůj hlas hnutí KDU-ČSL a nezávislých kandidátů s názvem Společně pro Brod. V Holešově na Kroměřížsku zvítězilo s 33% koalice pro Holešov. Tady jde o spojení zelených, Zvuku 12 a nezávislých kandidátů. A co se týče Vsetínska, tam zmíním například Rožnov pod Radhoštěm, kde se 43% zvítězilo hnutí nezávislí Rožnováci a STAN.
1: Zlínský kraj zná, některé vítěze komunálních voleb na úplné finální výsledky sčítání si ale ještě na některých místech musíme počkat. Mluvili jsme o tom s reportérkou Terezou Chrastinovou. Terezo, díky za to. Dobrý večer.
0: Děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Volby 2026.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Které posloucháte živě i teď, 3:45. Před námi je poslední analýza letošního mimořádného volebního speciálu Českého rozhlasu Zlín. Sčítání hlasů v komunálních volbách a prvním kole senátních voleb ve Zlínském kraji je teď téměř u konce. O čem výsledky vypovídají, to teď proberu s politologem Jakubem Šedem z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Stále dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Začneme tedy v krajském městě, tedy ve Zlíně, kde k obhajobě vítězství míří hnutí ANO v čele s dosavadním primátorem Jiřím

0: Korcem. Před 4 lety ale získalo ANO 32% hlasů, teď je po sečtení bezmála 86%, sice v čele, ale má téměř o 10% bodů méně. Na druhém místě jsou pak Starostové a nezávislí s necelými 20%, ti si naopak polepšili, a třetí Zlín 21 se 17% hlasů. Je pro vás situace ve Zlíně, pane Šedu, překvapením?
1: Zase úplně nějaké zásadní překvapení to není, jako určitý pokles, ano, se, nechci říct, že přímo se dal očekávat, ale prostě v období, kdy se konaly minulé volby, tak její výchozí pozice byla prostě o něco lepší a projevuje se zde i, řekněme, určitá únava z toho, jak už nějakou dobu ano funguje v čele. V tomhle směru možná ještě výrazněji je to vidět pak na tom, že nijak zvlášť slavně nedopadly i ostatní strany, které se podílely na současné radniční koalici.
0: Já teď připomenu další vítězství hnutí ANO. Stejně jako ve Zlíně obhájilo hnutí ANO vítězství i v Kroměříži. ANO v čele s dosavadním starostou Tomášem Opatrným získalo 23% hlasů v 27 členném zastupitelstvu, tak bude mít 8 zástupců, o jednoho více než dosud. Na druhém místě skončil Hlas pro Kroměříž se 17%, třetí pak Zdravé Kroměřížsko s 11%. Dopadly podle vás volby v Kroměříži podle očekávání?
1: Ke Kroměříži vlastně nemám příliš moc co dodat, celkem očekávatelný výsledek podle toho, jak se vyvíjela lokální politika a témata v posledních měsících nebo v posledním období, takže tam vlastně bez nějakého překvapení.
0: A teď velká změna ve vedení radnice, která čeká Vsetín. Nové sdružení nezávislých kandidátů VS21 v čele s ředitelem gymnázia Martinem Metelkou získalo přes 40% hlasů. Lidovci, kteří město dlouhá léta vedli, skončili s výraznou ztrátou. Druzí, řeč je také o postavě Jiřího Čunka. O čem podle vás vypovídá tento výsledek?
1: Vypovídá o tom, že vlastně v jednom směru se proměňuje politika u nás, že vlastně v uvozovkách dosluhují takové ty tradiční postavy spojené ještě vlastně s 90. lety, respektive s přelomem tisíciletí, prostě styl Jiřího Čunka se vyčerpal, postupně se v uvozovkách jako kdyby posčítali různé drobnější problémy nebo kontroverze, které s ním byly spojené, a vedlo to nakonec k tomu, co se stalo, to jest k dosti vlastně těžké porážce a Čunka tady v těchto volbách. Takže to lze označit naopak za věc, která představuje skutečně jako kdyby výraznou a viditelnou změnu, ke které došlo v rámci komunální politiky obecně ve Zlínském kraji a samozřejmě ve Vsetíně.
0: Se mnou stále živě politolog Jakub Šedo z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. A pojďme spolu probrat i změnu, která může nastat v Uherském Hradišti. Tady je sečteno 96% okrsků. Volby tam vyhrají Hradišťáci, tedy Sdružení svobodných soukromníků a nezávislých kandidátů, které má aktuálně víc než 26% hlasů. Druhé je ANO se 20% a až třetí Občanští demokraté a nezávislé osobnosti dosavadního starosty Stanislava Blahy s necelými 17% hlasů. Dokážete odhadnout, co by se teď v Uherském Hradišti mohlo dít?
1: Podle mě se tam teďka minimálně na úrovni těch jednotlivých stran, nebo už víceméně se dá odhadnout, kdo budou konkrétní osoby v zastupitelstvech, tak podle mě probíhají teď intenzivní buď debaty, nebo alespoň úvahy s dalším postupem, protože nedojde-li k nějaké zásadní změně v těch číslech, což už prostě ty zbývající, myslím, že už jenom jeden okrsek zbývá, tak ten jeden zbývající okrsek už to zase tak nepromění, tak je možné vlastně pokračování stávající koalice, ovšem je otázkou, jestli by to bylo se stejným vedením, protože se to pořadí u koaličních stran změnilo. No a samozřejmě Hradišťáci jako předpokládaný vítěz mají šanci teď přijít nějakou v vozovkách dobrou nabídkou pro ostatní strany. takže z tohoto hlediska to bude, je to teďka prostě skutečně v té fázi, kdy vítěz nemá nic jisté, má poměrně dobrou výchozí pozici, protože koalice byla tvořena stranami, které řekněme celonárodně si nejsou úplně blízké, takže mohla by tady být motivace k tomu se rozejít. Na straně druhé lokální politika je prostě dost specifická disciplína.
0: A před námi ještě další důležité téma. Kromě nového vedení jednotlivých radnic lidé hlasovali i o novém složení třetiny Senátu. V našem kraji se senátní volby týkají volebních obvodů 78 Zlín a 81 Uherské Hradiště. Na Uhersko-Hradišťsku je sečteno 97% okrsků. Do druhého kola postoupí dosavadní senátor Josef Bazala za KDU-ČSL s necelými 48% hlasů a Jiří Vašica za hnutí ANO s 28%. Může tady ještě druhé kolo být dramatické?
1: Řeknu to takhle, zkoušel jsem se dívat, jestli někdy někdo ztratil takovýto náskok v senátních volbách a troufám si říct, že ne, respektive určitě ne ve chvíli se jednalo o ty volby konané v řádném termínu. Takže byl bych velice překvapený, kdyby se tady to pořadí změnilo. Na straně druhé to určitě nemá sloužit k demobilizaci voličů. Oba kandidáti budou potřebovat každý hlas v tom druhém kole.
0: A konečně senátní obvod, který zahrnuje Zlín a okolí. Zatím 92% okrsků sečteno, i tady postoupí z první pozice do druhého kola dosavadní senátor Tomáš Goláň z ODS, aktuálně 33% hlasů. Druhým postupujícím pak bude Ivo Mitáček za STAN, který má nyní 23% hlasů. Co je teď pro oba postupující kandidáty podle vás nejdůležitější?
1: Jednoznačně udržet si co nejvíc voličů z prvního kola, jasně. Ono obecně se tvrdí, že je vhodné získat voliče ostatních kandidátů, ale budeme-li vycházet z obvyklé účasti ve druhém kole senátních voleb, dá se už teďka říct, že pokud dojde polovina lidí, kteří došli v kole prvním, tak to bude ještě celkem dost. Takže v tu chvíli prostě základní bod je přesvědčit ty, kdo přišli v prvním kole a hlasovali pro ně, aby to udělali i ve druhém a sekundárně třeba zkusit i někoho od ostatních kandidátů. Tam ten náskok Tomáše Goláně je solidní, jeho výchozí pozice v tom směru, že se nejedná vlastně o nějaký souboj po té linii národní vláda versus národní opozice. Takže tyhle dvě věci mu určitě hrají do karet, ale tady už to není takový rozdíl, aby se teoreticky nedal dohnat.
0: Finišující sčítání hlasů v komunálních volbách i v prvním kole těch senátních ve Zlínském kraji okomentoval ve vysílání Českého rozhlasu Zlín politolog Jakub Šedo z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, který byl s námi také po celé dnešní mimořádné vysílání. Díky vám za to a příjemný večer. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Volby 2026.
0: A loučíme se i dnes večer z mimořádného volebního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Další aktuality, povolební reakce i vznik prvních samospráv v kraji přineseme hned v zítřejším ranním vysílání a víc najdete i na našich stránkách zlín.rozhlas.cz. Tam jsou také přehledné grafy sečtených výsledků ve vaší obci. Díky, že jste s námi dnes sledovali první povolební hodiny. Loučím se za celý náš dnešní tým a přeji hezký večer. Markéta Janíková.
2: Český rozhlas Zlín.

0: bylo 22 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlíně po sečtení 86% okrsků vede hnutí ANO. V Rožnově pod Radhoštěm jasně zvítězili nezávislí Rožnováci a STAN. Policie dál pátrá po 12-letém chlapci z Brna. Přes noc čekáme zataženo až oblačno, nejnižší teploty budou kolem 4 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Kromě Říži už víme výsledky všech okrsků. Zvítězilo hnutí ANO s necelými 24%. Druhé uskupení Hlas pro Kroměříž má lehce přes 17%. V Uherském Hradišti je sečteno 96% okrsků. Ve vedení je průběžně uskupení Hradišťáci s necelými 27% hlasů, následovaní hnutím ANO s 20%. Ve Vsetíně je už sečteno se 40%, zvítězilo uskupení VS21, následované uskupením Vsetín srdcem a rozumem se zhruba 16%. Zlín má zatím sečteno 86% okrsků. V průběžném vedení je hnutí ANO s necelými 22%. Na druhé pozici jsou Starostové a nezávislí s bezmála 20%. V senátním obvodu 81 Uherské Hradiště bylo před desátou sečteno přes 96% okrsků. Z prvního místa postupuje do druhého kola Josef Bazala z KDU-ČSL, za ním se umístil taktéž postupující Jiří Vašica z hnutí ANO. Obvod 78 Zlín měl sečteno přes 93% s postupujícími Tomášem Goláněm z ODS a druhým Ivo Mitáčkem z hnutí STAN. V Rožnově pod Radhoštěm v komunálních volbách zvítězili nezávislí Rožnováci a STAN. Získali přes 43% hlasů. Druhé skončilo hnutí ANO s téměř 17%. Těsně za ním jsou Lidovci, čtvrtá je ODS, pátý Zdravý Rožnov s podporou Pirátů. Velký náskok před ostatními si starosta Jan Kučera z vítězného uskupení vysvětluje intenzivní kontaktní kampaní.
2: My jsme měli 14-denní kontaktní kampaň, tak nám lidé právě říkali, s některýma věcma nesouhlasíme, něco bychom malinko udělali jinak, ale to, jak jste město posunuli, jak je pozitivně naladěné a co se všechno daří, tak myslím, že to je odraz jako celého týmu, jak ve vedení, tak samozřejmě i úřadu.
0: Policisté prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batoh z obrázky Planet. Je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm. Má tmavé krátké vlasy. Pokud máte o chlapci jakékoliv informace, volejte na linku 158.
1: Počasí.
0: Přes noc očekávejte na území Zlínského kraje zataženo až oblačno. Z počátku noci se budou ještě vyskytovat doznívající srážky a kránu se mohou vytvářet ojediněle také mlhy. Nejnižší teploty naměříme kolem 9 až 4 stupňů a vítr povane slabý západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na silnici mezi Držkovou a Kašavou na Zlínsku. Osobní auto tam totiž srazilo zvěř. Z dnešních zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už začíná pořad Hvězdné návraty. Přeji vám hezký zbytek sobotního večera.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
3: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
4: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
3: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
4: Horší je to s tím, jak se to, takový bílý.
3: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
4: Měl jsem tedy, než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
3: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
4: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
3: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
4: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: To se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
2: Já jsem to udělal totiž.
4: Máš rej.
2: No jo.
4: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
2: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
4: Takže my jsme císařsko-královského rodu.
2: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má se do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
2: No jo, to je vlíma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
4: Ty jsi z kolika dětí?
2: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší a to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no musel se naučit truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, kdy jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
3: Spojený s panem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestále.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstalo. Jo, to je pozoruhodné. Úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo?
7: Já si ho jenom pamatuju, toho Jirku, to si nezažila, ty úplný,
6: jsem
7: absolutní
6: začátky. Jsem
7: nebyla
6: na světě ještě?
7: Ne, v semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz. On to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
3: Věděl aspoň, jak to dopadne? Že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
3: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
3: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
3: a přišla
6: a prostě jsem tam tady. Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněný, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no... tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pane Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách, a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Jo, ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by jich chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se do toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem říkal jsem, tak to je. Blondýna to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška tu si nechám. A takhle jsem si vybíral, a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šlit říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenázyho s texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervoznil, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Sluníčka, sluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak by si vzpomněla na tu úplně první. Zkouším jí.
2: První byla... Tahle ta. Pane Šejdr, prosím vás, rozbáte to. Vlastně jsou zlaté tušky, očka svatojánské mušky.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a do dneška s tím mučají děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla...
2: My jsme jen zpěváci
1: toulaví. Co nám

0: lidi, jak je to dlouho, co jsme to zpívali?
1: Trošku, pár let už to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No to toto letí,
1: to bylo
0: toto letí.
1: V 65.
2: No, kdybyste tam byla vlastně.
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nesedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
2: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože...
0: A Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta
0: že?
1: Jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
2: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdalénou, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
2: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
2: Jak to skončilo?
3: Proč jsi mě vyhodil?
4: Vzrůst jako trošičku.
1: Já se pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
1: Že?
3: No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
3: Holčička.
0: Další, já už mám Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
3: Lucka, tak to neznám.
2: Yeah. Ona nezná Krecerová.
3: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, ona... že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
2: No ona si ho taky dala. Anna K.
3: Anna K.
0: Anna K.
5: Teď se to pěkně bylo.
6: Ahoj. Já jsem tě poslouchala, říkala si, jak byly rozmazlovaný. No. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
1: A zase tě nosili v
0: no, každý, co si zasloužil, že jo?
6: Proto jsem vydržela tak dlouho, že střískal, že protože na jednom zájezdě ze semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě a já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjdu nikdo. Pak mě Hrabánek jednou vrasil a mazala jsem spát.
0: No tak jsi strategní fracek taky, já si vzpomínám.
6: Já jsem byla hrozně drzá.
0: Ano.
2: A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali...
6: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
0: Ptáčka je rabáčka.
6: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
0: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
6: Jak to vysoko.

0: nevím ano, dát. Ano, ano, holka, ano, ano. Neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední? No,
1: já bych řekl současná.
3: Vicky. To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte? Máš s ním nějaký problémy nebo ne? Je hodnej?
4: No, je hodnej. A někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano. Tak to je dobrý, že to pokračuje.
5: No a víc, jo?
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.
4: Malé kotě spalo v botě,

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě a nechá, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, domy ani slovy povědět nesvedem.

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vybereme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky? Zvláštní přeparový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
3: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, který na sebe trošku jako žárlili tam.
4: Konkurenční
3: protože,
4: scény.
3: Protože ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak sválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetu nás stmelilo. Tam vůbec to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
4: Tam byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali.
3: No. Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských Lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, na kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
4: No,
3: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
4: Sema. Právě dohromady jsme hráli. No.
3: Ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Když si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měli by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
5: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
6: to
5: jste
6: je pravda.
5: Někde...
6: No,
5: to je pravda?
6: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
5: povídejte.
6: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete
5: no, jo, to,
6: ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak.
5: Ti lidi už nežijou, co to slyšeli, takže... Nebo... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
6: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
5: No, povídejte, pane Suchý.
6: No tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona, trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Ne, špatně si rozumí, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
5: Ano.
6: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
5: Adamky poněvadž se tenkrát nosili. Adamky,
6: a to se nosili právě ty Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po té plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách. A já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
5: to jsme furt daleko od pramínku vlastně, pane Suchý, že jo?
6: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
5: Ano.
6: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný, ta sotva tekla,
5: ano.
6: To bylo špinavý, že jo,
5: ano.
6: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlastně. Já jsem skládal těžkou liriku, že jo?
5: A to bylo na těch žlutých?
6: A to bylo na
5: žlutých,
6: ano, na těch žlutých. Jsem si
5: tam, to jste zůstal v tričku, ne?
6: Cože?
5: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal,
6: no. No, to, vy se budete dívat, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku, že?
5: Ano, takže jste
6: takže
5: to překonal.
6: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí. A dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel a Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v Dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krás.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piana.
3: A to byl furt jeden, to byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili, no mohli jsme toho prožít víc, bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli, ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi, anekdoty jsme si vyprávěli třeba, nasmáli jsme se, teda já, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou.

0: ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
1: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
0: Ale prosím tě, uklidni se a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
1: A ta slečna hrála nebo ne?
0: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
1: Tak kde se tam vzala ta hudba?
0: A jaká hudba zase?
1: No ta, co on slyšel.
0: On slyšel nějakou hudbu?
1: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
0: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
1: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
0: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
1: Piano tam bylo.
0: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
1: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
0: Do notýsku?
1: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
0: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
1: To je můj milováček.
0: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
1: Vidíte?
0: To je zajímavý. Je, a tady... 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
1: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná, tak vám ji řeknu, mohu?
0: No, není dlouhá?
1: Ne, je kratička. No,
0: ještě, že tak.
1: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
0: Počkej, leží piano, snad stojí.
1: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
0: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
1: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
0: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
1: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
0: No a dál.
1: Dál to zatím ještě nevím, já to vím jenom pocať.
0: Melicharová, hele, tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
1: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
0: No, vymyslí nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
1: Třeba šmitec.
0: Ano.
1: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
0: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
1: No, přece na ten šmitec.
0: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
1: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
0: A domyšlený.
1: A takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá. Fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá, To je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
2: To snad není pravda.
1: Ale líbí se to.
3: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
4: No tak koně byly dva. Jo. Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové. Protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
5: To je horší varianta.
4: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
6: I
4: to
6: trochu, já bych řekl, že i trochu žertoval někdy. No si jo, tak jako
4: a člověku běhal mráz po zádech.
6: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
4: No to vůbec ne.
5: Drželi se odstup pracovní, profesionální od no ale zbytku
4: oni prostě, souboru. Ale myslím, byli tací.
6: No.
4: Že to nebylo nic jako schválnýho, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se stýkali ani, mimo pracovně?
6: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
4: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně, jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
5: Zdravíme i jí. A Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší.
4: No,
5: a hodně zdraví.
4: Vy a víte co? Hlavně, aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
3: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, je sobota 10. října po 11. hodině, po dni, který byl ve znamení voleb, výsledků, čísel, očekávání i nejrůznějších emocí. Přichází čas zvolnit. Na další dvě hodiny vás vítám u noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní datum ale připomíná ještě další důležitou věc. Právě dnes slavíme Světový den duševního zdraví. A tak teď necháme politiku stranou a budeme mluvit o nás samotných. O tom, jak se nám daří zvládnout každodenní starosti, tlak, stres a všechno, co se někdy v hlavě nahromadí víc, než bychom si přáli. Možná právě večer nejlépe poznáme, kolik toho v sobě celý den nosíme. Někdo umí vypnout. Zavřít za sebou dveře a říct si, pro dnešek už dost. Jinému běží myšlenky hlavou ještě dlouho do noci. A někde nám k duševní pohodě stačí maličkost. Procházka, hudba, knížka, rozhovor s někým blízkým, chvilka ticha nebo třeba hezká písnička na rozhlasových vlnách. No a já se vás právě proto budu dnes ptát, co pomáhá vám, když je toho na vás moc. Umíte poznat chvíli, kdy potřebujete zastavit a odpočinout? Dokážete se udělat čas sami na sebe bez výčitek? A co vám v životě nejspolehlivěji vrací klid a dobrou náladu? Noční linka je tu dnes pro vaše zkušenosti, příběhy i obyčejné drobnosti, které vám pomáhají být v psychické pohodě. Volat můžete na číslo 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu ráda, když dnešní noc strávíme spolu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pět minut po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří psychické pohodě a drobným věcem, které nám pomáhají zvládat náročné dny. Kde hledáte klid, když vám hlava nechce přestat pracovat? Na to se teď ptáme paní Jany, která volá z Trutnova. Zdravíme vás.
1: Dobrý den, já zdravím vás i všechny posluchače.
0: Jen máme Světový den duševního zdraví, tak co k tomu máte?
1: Takže začnu. Tak úplně nejvíc mě dobíjí dobří přátelé a potom příroda. A pohled do takové koruny stromu, posedět pod tím stromem, pozorovat ptáky a oblohu, ať už je modrá nebo na ní plujou bílé mráčky, tak to je vždycky to, co mě dokáže velice dobře dobít. No, já bydlím v paneláku a tady v tom našem vnitrobloku jsme měli do 24. srpna překrásnou, velikánskou, dá se říct, přírodní zahradu, kde byla spousta travnatých ploch, takový kopeček a spousta úžasných, nádherných stromů. Jen se na to srdce smálo a pod některými stromy lavičky, tam se dalo sednout v pohodě, v klidu, posedět. No a ze svého okna jsem se dívala vždycky na hrličky, na síkorky, na nejrůznější druhy ptactva. No a toho 24. srpna přijeli těžké stroje. Máme tady teď asfaltové široké cesty, spoustu uměle zbytečných chodníků, mnoho stromů pokácených, i když byly zdravé, dokonce i těch malých. A ty stromy, co zůstaly, a kdo ví, jestli ještě zůstanou dál, tak zmrzačené, uříznuté koruny, spodní větve, prořezané. Takže takhle to je, no.
0: Příroda musela ustoupit pokroku, předpokládám.
1: Ne, prosím vás, pokroku určitě ne. Pokrok je o tom, že se někde dobře cítím, že to tam je stále hezčí. Pokrok byl v tom, že když to sídliště tady začínalo, tak se sem ty stromy nasadily. A nebo ty mladší se nasadily později, třeba jenom před pár lety. To byl pokrok, že teďka to tady bylo opravdu krásné. Jinak tady nepokročilo nic, než že je tady mrtvá zem a tam, kde byly travnaté plochy, tak bagrem byly odbagrované. Ta tráva už tam není, tam je jenom hlína. Budou tady dělat pingpongové stoly a všelijaké blbosti. Tam stejně nikdo nebude chodit. Předtím tady chodili lidé z pejsky nebo na procházku, děti si tu hráli, kluci tady čutali s míčem. Prostě byla to nádhera a já jsem si tady procházela nebo jsem si šla sednout na lavičku a prostě v klidu, v klídku jsem koukala do korun těch stromů a tu nádhernou zelenou travičku. Věděla jsem, kde jaká květinka roste.
0: Chápu. Jani, no tak co s tím, jak jste se s tou situací poradila? Máte už nové místo, kam se můžete vydat za tím výhledem, za lesem, za čerstvým vzduchem?
1: Já vás, paní Barboříková, strašně špatně slyším. Když jste mě přivítala, slyšela jsem vás normálně.
0: Já vás slyším výborně stále. Ano, jsme
1: prosím.
0: Tady. Určitě
1: jo,
0: vás posloucháme.
1: No, dobře, a nevím, co jste se mě ptala.
0: Co s tím? Tak přešla jste o tu svoji oázu, kterou jste měla na dohled.
1: Ano.
0: Tak kam teď
1: přišla
0: vyrází?
1: Přišla jsem o svoji oázu klidu, protože já jsem i, to nechci teď říkat, aby mě někdo litoval, ale já jsem dost vážně nemocná a někdy dojdu daleko, ale někdy jsem došla jenom do té své oázy před tím naším domem. Teď nebude kam.
0: Myslíte, že nebude kam? Budete muset někam popojít nebo popojet, ale určitě
1: ale
0: si najdete zase svoje místečko, kde vám bude dobře.
1: No, co jsme tady měli, to už tu nikdy nebude a to není jenom o mně. To se tady nelíbí nikomu a hlavně tady hnízdilo ohromné množství ptáků. na těch stromech. Tady to bylo prostě pro tu faunu a pro tu flóru. Co tady bylo hrdliček, to bylo tak krásný. Co tady bylo prostě zeleně, kytiček. To je pryč, kde to jsme.
0: Chápu, že to je velká změna, když člověk má zeleň tak blízko a najednou tam není. O to víc je možná důležité najít si nějaké nové místo. Musíte, Jani, musíte se přizpůsobit a nezůstávat doma, hlavně třeba s těmi myšlenkami, které máte teď v hlavě, ale musíte se zase vytvořit nějaký vztah k dalšímu místu, kam se budete ráda vracet, kam budete chodit odpočívat, meditovat. Já vám přeju, aby se vám to podařilo, třeba vám někdo poradí. Opatrujte se, děkujeme za telefon, za to, že voláte a posloucháte.
1: Lékárnu, ve které bydlíme.
0: Bohužel si mě teď opět neslyšíte. Tak se rozloučíme a pustíme si písničku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Psychická pohoda může být velmi křehká, ale někdy ji dokáže vrátit jediná příjemná chvíle během dne. Jaká maličkost vám v poslední době udělala opravdu dobře?
3: V naší malé kuchyni loupli staré hodiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen. Vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikaly mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak se o sebe staráme zevnitř, nejenom navenek. Co byste poradili člověku, který má pocit, že už dlouho neumí skutečně vypnout? Je s námi Tadeáš z České Lípy, krásnou noc přeji.
1: Ano, zdravím všechny posluchače. Tak jsem chtěl říct, mě třeba pomáhá hodně příroda, nebo prostě dobrá hudba, dobrý jídlo a tak dále. Jako, snažím se prostě vyhejbat se, když to tak řeknu, psychiatrii, protože ta mi hodně ublížila, jako. A snažím se prostě, jsem rád, když třeba jedu na rekreaci třeba do Krkonoš, nebo jsem byl tuhle Borový u Poličky, tam je hezky a tak, jako.
0: Takže příroda, ano, já myslím, že to je velká nabíječka baterek. A umíte tady až je opravdu vypnout ten mozek?
1: No, někdy mi to dělá potíže, ale jako snažím se.
0: A co vám úplně nejrychleji zlepší náladu? Představte si, že máte nějaký problém v práci nebo doma. Co je váš takový života budič a první pomoc?
1: V práci naštěstí ani doma problémy nemám. Já mám hodnýho otce i dobrýho šéfa. Žiju sám, že partnerku žádnou nechci, ani děti, i když mě za to mnozí odsuzujou. Ale třeba i dobrá písnička v rádiu, nebo říkám jít do přírody, nebo se stavit třeba na dobrý oběd.
0: A umíte se říct o pomoc, když ji potřebujete, Tadeáši? Když se třeba necítíte dobře a máte třeba pocit, že to někde přesáhlo tu únosnou mez, tak umíte se říct o pomoc?
1: Jo, ale říkám, snažím se vyhejbat se, prostě když to řeknou lůžkový psychiatrii, že mě hodně ublížili. Byl jsem několikrát hospitalizován a dopadlo to vždycky špatně, jako.
0: Aha. A co je podle vás tedy pro duševní pohodu nejdůležitější?
1: Nejdůležitější je umět si pomoct sám, prostě. Najít si něco, co člověku dělá radost a tak.
0: A co vám v poslední době udělalo nějakou obyčejnou lidskou radost?
1: Těžko říct, no, vy jste mě zaskočila.
0: Kdy jste se pousmál, zasmál?
1: Třeba teď nedávno otec udělal dobrou večeři, jako byli jsme na procházce a tak.
0: Tadeáši, tak děkujeme za to, že jste teď zavolal. To byla zajímavá myšlenka, umět se v určité chvíli opřít sám o sebe. Uvidíme, co na to ostatní posluchači, jestli to dokážou, nebo jestli někdy přijali tu pomocnou ruku třeba z řad psychologů nebo psychiatrů, nějakých terapeutů, lektorů, koučů. Opatrujte se, přejeme vám pevné zdraví, nejenom to duševní. Krásnou noc.
1: Děkuji,
2: noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 23 minut po 23. hodině. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje.
1: Se nám to přerušilo.
0: Ano, přerušilo se nám to, ale myslím si, že jste zpátky naskočil a to rovnou do éteru. Takže krásnou noc přejeme. Jarda z Prahy.
1: Takže já přeju krásnou noc taky všem posluchačům.
0: Každodenní stres někdy přichází nenápadně a člověk si dlouho nevšimne, že už jede na doraz. Podle čeho poznáte, že byste měli zpomalit? Co vám pomáhá udržet si dobré duševní zdraví? O tom si dnes povídáme a na to se ptáme i vás, Jardo.
1: No, mně se líbil ten příspěvek toho pána přede mnou, který říkal, že nejlepší je si pomoct sám. A já skutečně si nedovedu představit, že bych byl v takovém rozpoložení, že bych potřeboval někde hledat pomoc. To prostě se mi asi nestává, nebo já nevím. Prostě ještě jsem na tom nebyl nikdy tak zle, abych musel vyhledat nějakou externí pomoc.
0: Já to rozumím a to jste ale šťastný člověk, doufám, že je to co nejvíce posluchačů, ale opravdu jsou momenty, kdy si člověk sám pomoci neumí.
1: No já když je mi nejhůř, tak si úplně prostě od srdce zakleju, což jako nevěřící můžu, a dejme tomu, dám si frťana nebo jo, něčeho tvrdýho. I když to normálně tedy moc neužívám. Nejsem zrovna milovník tvrdýho alkoholu, jsem pivář, ale myslím, že jsem takovej jako vyrovnaný a pohodový člověk, že i když mě něco jako by mělo smrtelně naštvat, jako jsem viděl lidi smrtelně naštvaný kvůli něčemu, tak když je to něco, co sám nemůžu změnit, tak já se prostě nedokážu na to naštvat. Já můžu být zklamaný z něčeho, to je pravda, může se mi něco nelíbit, ale abych byl tak zdrcený, že bych potřeboval úplně nějakou externí pomoc, to se mi teda ještě nepřihodilo. Protože vždycky se s tím dokážu nějak vyrovnat, anebo mávnout nad tím rukou a říct, když nejde o život, tak jde, víte o co?
0: Rozumím, že jste teda zvyklý pomáhat si sám, ale jsou životní situace, třeba po nějaké velké ztrátě nebo těžkém otřesu, kdy už člověk nemusí všechno unést vlastními silami a pomoc třeba psychologa může být důležitá a na místě.
1: No, dneska jsem se dověděl, dopoledne volala dcera jední naší kamarádky z Jižních Čech, kde jsme měli přes 30 let chalupu, chodili jsme k ním, kamarádili jsme se, byli to výborní lidi, nebo jsou to výborní, no bohužel teď byli, že ta kamarádka umřela. No bylo jí 80 a vím, jak je na ní, oni se špičkovali s manželem, s Mílou, jo, to je náš velice dobrý kamarád a ten dostal teď sám a já si neumím představit, jak takový člověk se s tím teda vyrovná. Je mi ho hrozně líto a opravdu nechtěl bych být v jeho kůži, ale v takovém případě potom vidím, že tam asi bude potřebovat třeba nějakou pomoc vnějšku.
0: Alespoň dočasně, no. Nebo než se zbaví toho největšího traumatu. Jardo, otázka, na kterou jsem se těšila. Myslíte si, že je dnes už běžnější a přirozenější vyhledat pomoc psychologa, než třeba před 20-30 lety, že se o psychických problémech mluví otevřeněji než dřív?
1: No, já myslím, že se o nich v některých případech mluví až moc otevřeně. Že se všechny tyhle ty soukromí věci příliš tahají do fora takovýho, nebo na veřejnost, jo. Mně to tak teda připadá, no. Nevím.
0: No, tak někdy možná může být náročné poznat tu hranici mezi tím, kdy je dobře o psychických potížích mluvit a kdy už je toho ve veřejném prostoru třeba příliš, jestli mluvíte o zrovna tady této skutečnosti. A tak mi řekněte, vaše první pomoc, vy jste říkal, že si dáte frťana, nebo že na tím umíte mávnout rukou. Dá se teda říct, že jste takový flegmatik?
1: No to určitě nejsem. Slyšíme se?
0: Ano.
1: Haló?
0: Já vás ano. Slyším dobře.
2: Dobře.
1: Jo? Tak dobrý, no mě to nějak mizí. Dobře, no tak já flegmatik určitě nejsem teda.
0: Tak, ale teď se tam moc ozýváme. Jardo, tak to prosím stlumte.
1: Prosím.
0: Musíte stlumit to rádio.
1: Jo. Aha, tak rádio podělá, to byl bož. Mhm. Já úplně zavřu, tak, a bude to...
0: Výborně, tak pokračujte.
1: Tak teď to bude lepší, no. Takže já si myslím, že nejsem teda flegmatik rozhodně, ale jsem takový dost vyrovnaný, no, prostě dokážu na to i vážnou věcí docela mávnout rukou, pokud se týká přímo mě, no. Já nevím, jak jinak bych to ještě formuloval, já myslím, že prostě si myslím, že hodně věcí se moc stahá a dělá se a zveličuje se to. My jsme byli zvyklí vždycky teda každý problém, který nemůžu vyřešit, no tak se s ním srovnám tím, že ho pošlu do kamsi, do kopru.
0: Dobře, tak Jardo, to spojení není ideální, opět se tam ozýváme, takže se rozloučíme, ale věřím, že jsme řekli všechno, co jsme potřebovali a že se budeme těšit na příště. Opatrujte se, zdravíme vás ze Zlína.
1: Děkuji, mějte se všichni krásně, pokud mě slyšíte, užijte si ještě zbytku toho podzimu a přežijeme zimu snad.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes v noční lince Českého rozhlasu hledáme recepty na dobrou náladu, které nestojí téměř nic a přesto fungují. Co vám dokáže zlepšit den během několika minut? Na to se ptá dnešní noční linka.

0: Někdy máme pocit, že musíme být pořád silní, výkonní a připravení zvládnout úplně všechno. Dokážete se dovolit chvíli, kdy nemusíte vůbec nic? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Mluvíme o psychické pohodě a to právě teď s paní Janou z Prahy. Zdravíme vás.
1: Já vás, Jaruško, zdravím a také všechny posluchače. Já nejsem tak vybavená, abych se domnívala, že budu radit lidem, ale řeknu tak, co myslím, čím bych si poradila já. Především člověk se musí předem připravit, že v životě přijdou takový chvíle. Takže bejt na to připravené a snažit se mít nějaký zájmy, aby když se něco stane, aby předem už bejt, chodit do přírody, mít hodně koníčků. A jsou ale takové chvíle, kdy zasáhne osud a v případě svýho zdraví nebo blízcí, no tak to jsou těžké chvíle a to si člověk musí pomoct sám, musí tak nějak vzburcovat svůj rozum, ale hledat pomoc u druhých, to bych zrovna u psychiatrů a psychologů, to mám kamarádku psycholožku, tak si neporadí ani sama se sebou. Takže to bych zrovna nehledala. Ale myslím si, že když jsou těžké chvíle a zrovna to přijde, proč bych se nemohla vyplakat, tak se vypláču a zakleju, zařu a nejvíc pomáhá, když člověk pracuje, práce ta je neuvěřitelně a činnost hlavně nějaká. Hodně mít zájmu. Já třeba osobně chodím každý ten pátek plavat. Jsem už taky starší osoba. No, chodím ve čtvrtek, chodím šít. Už bošiju svý příbuzný sebe, dcery a tak dále. Snažím se číst hodně. I když mám chuť, tak si zaspívám. No, tak přijdou taky nějaké těžké chvíle. No, tak ty těžké chvíle jsou, tak mám chvíli, těžkou chvíli. Kdo je pořád v pohodě? Nikdo. No, takže takhle to je a nejvíc taky pomáhá takový procházky.
0: Řekněte, Jani, má počasí vliv na vaše náladu?
1: Prosím?
0: Jestli má počasí vliv na vaše náladu?
1: No, tak počasí, to víte, že je lepší, když je sluníčko, ale proč by nemohlo i pršet, když příroda to potřebuje.
0: Jani, a teď mám záludnou otázku, jo? Potřebujete mít kolem sebe pořádek, abyste měla klid i v hlavě?
1: Jo, tak tohle je, to bych řekla, že to je dost důležitý. Mít okolo sebe uklizeno, to byste nevěřila, jak tohle pomůže. No a já vám tedy teď řeknu, my jsme teď v baráku v bordelu, protože my vyměňujeme okna, dveře, všechno. Všude máme samý balíky po chodbách. No tak to, ale jednu místnost, třeba jsem teď v kuchyni a ta je poměrně slušně už jako uklizená, jinak je to po baráku hrůza, ale tak s tím se člověk musí smířit, protože když se to dělá, no tak je svinstvo, no. Ale tohle, aby měl člověk hezký prostředí, to je velice důležité. A taky, když jsou starší lidi, tak si říká, no ty šaty, to mě stačí, nemusím si nic kupovat, tohle to v tom dochodím v životě a to. A to ne. Mně se líbí, když se člověk hezky oblíkne, hezky se upraví, dbá na sebe. No to je velice důležité při tom, aby měl člověk pohodu. Moc důležité.
0: Ano, To je hezká myšlenka. Je taková zdánlivá maličkost, jako je hezky se obléct, upravit, udělat něco pro sebe, může člověku zvednout náladu a dodat trošku sebevědomí pro hezčí den. Děkuji za milé povídání, Jani. Děkuji i za tento praktický recept na lepší den a přeji vám, ať máte co nejvíc dnů, kdy se sama se sebou cítíte dobře. Zdravíme vás ze Zlína do Prahy.
1: Děkuji a netrapte se zbytečnostma.
0: Tak to víte, že mluvíte k té pravé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Neskutečná paní Jana. Přesně to jsem měla před chviličkou na mysli, že by to chtělo, aby jsem dokázala někdy ty myšlenky v hlavě uspořádat a nezabývat se maličkostmi. No ale od toho jsme jenom lidi a od toho je dnešní noční linka, abychom si to vzájemně připomínali. Za chvíli bude 3:15.

0: povídám o tom, nakolik jsme schopni zvládnout svoje emoce v uvozovkách svůj život a nakolik si můžeme nechat pomoci, kdy třeba vyhledat tu pomoc, jak to poznat. Tak co k tomu máte?
1: Tak já k tomu mám hlavně to, že jsem aktuálně na antidepresivech. A představte si, oni mě ty léky vůbec nezabírají. Oni mě ty léky vůbec nezabírají a já se domnívám, že já totiž vůbec žádnou depresi nemám. Že já prožívám akorát hluboký smutek, který teda souvisí s mýma povahovejma rysama. Takže vlastně proto mi jako doplňovat ten serotonin nepomáhá. A já teda jsem po dlouhé době navštívil psychologa v rámci toho RS centra, centra pro roztroušenou sklerózu pro lidi, s roztroušenou sklerózou tedy, jako jsem já. A tam teda samozřejmě v rámci toho komplexu, toho centra působí taky psycholog. A byl mi taky doporučen, no ovšem je to takový povídání, já nevím, no. Jako když bych se sešel s nějakým kamarádem v kavárně, tak mi to připadá nějak lepší, nevím, no.
0: Určitě je důležité rozlišit smutek a depresi, to opravdu není totéž, i když se mohou v něčem podobat. Tak pokud máte pocit, že vám ta léčba nepomáhá, tak jak by měla, tak by bylo určitě dobré probrat to znovu s tím lékařem, který vám to předepsal. Vy jste říkal, že jste to řešil teda v tom RS centru, ale možná s tím konkrétním psychiatrem, který vám dal ten recept a společně hledat, co je pro vás nejvhodnější teď.
1: Přesně tak, ono v podstatě mi to ten psycholog nepředepsal, on myslím, že nemá ani pravomoc mi to předepsat, mi to předepsal neurolog mi to předepsal, no, a ten mě vlastně psychologicky nevyšetřil, že ano. No, to je jedno, zkrátka, já asi nejsem ten typ, na kterýho by vůbec nějaká psychoterapie zabírala a vůbec tak nějak s tím panem, on to vlastně není pan doktor, ten psycholog, on je to magistr, jo, magistr, já jsem se tomu podivoval, ale je to magistr, není to mudr, no, tak, ale...
0: Michale, pomáhá vám být mezi lidmi, nebo spíš potřebujete klid, když nemáte zrovna svůj den?
1: A to je právě zvláštní, že mě víc pomáhá být o samotě. A taky záleží na tom, v jaký situaci. Teď v současnosti jsem prožíval v srpnu hluboký smutek v souvislosti se ztrátou velmi blízké kamarádky. Já jsem se o tom ještě zmiňoval v Noční lince s panem moderátorem Honzou Macounem, který nyní v říjnu, koncem října, bude mít taky téma truchlení, dal na mě, já jsem mu to téma doporučil, takže chtěl bych teda posluchače pozvat k tomuto tématu, až ta noční linka přijde, až to nastane, tak si myslím, že to bude docela zajímavý povídání.
0: Michale, pomáhá vám chodit ven, být v pohybu, nebo máte nějaký koníček, ke kterému se rád vracíte?
1: A to je zvláštní, když mě tedy nějak ousko nebo necítím se úplně duševně dobře, tak mě spíš pomáhá, lidi doporučují aktivitu a já spíš neaktivitu. Já si radši zajdu do kavárny, posedím tam chvíli tam pomeškám, dívám se na lidi okolo sebe, takzvaně pozoruju cvrkot, okolní cvrkot a vlastně se docela uvolním. Myslím si na své věci, mám hlavu plnou různých myšlenek a dost mě pomáhá, co mě v poslední době dost pomáhá, být v kontaktu a v současnosti tedy jsem v každodenním kontaktu s maminkou Veroniky, což je ta zesnulá dívka, kterou porazil vlak. Ta moje velmi blízká kamarádka a my si posíláme zprávy. Oni jsou momentálně na dovolení v Abcházii, protože samozřejmě tam, kde oni žijí, tak samozřejmě odtamtud mají omezené možnosti se někam dostat jinam do ciziny a takhle, takže můžou do Abcházie, do Gruzie už by to bylo složitější. A to je vám tak neuvěřitelně nádherné místo. Ta Abcházie, to je na pobřeží Černého moře, jsou tam takový ty starý sovětský budovy.
0: Michale, to už bychom odbočovali od tématu, ale já vám chci poděkovat za tu otevřenost při dnešním povídání a doufám, že těch klidných

0: Nejvíc chvil třeba právě u té dobré kávy, kterou máte rád ve vaší oblíbené kavárně, kde se člověk na chvíli zpomalí, bylo co nejvíce. Tak se často rozlížejte kolem a snažte si říct, vlastně mi může být dobře. Zkuste si to dovolit.
1: Ano. A ještě bych chtěl tedy na závěr všem posluchačům, který teď něco trápí, říct takovou větičku, krátkou větičku, kterou si říkají mezi sebou Islanďané, kterou jsem dneska mimochodem četl, protože ta jejich islandská povaha je vlastně formována drsností té přírody, ve které po celá ta staletí museli žít a přežívat. Oni říkají tehta retast, což znamená všechno nějak dopadne. No. A když si tohle to řeknu, tak hned je mi líp.
0: Ano, já teď přemýšlím, kdo to řekl. Ten citát, všechno dobře dopadne a jestli to dobře nedopadlo, tak ještě není konec. Nevíte? Vy víte
1: to nevím,
0: všechno,
1: to,
0: Michale?
1: To nevím.
0: Jste...
1: Ono, někdy tato moudra se někdy v různých obměnách objevují napříč všema kulturama, národama, a takže ono se to tak jako, kolikrát nějaký přísloví slyšíte, třeba ruský přísloví nebo italský přísloví, a vy zjistíte, že je český ekvivalent, a některý se vám líbí víc, některý míň. No. To teď vlastně aktuálně něco, no to už bych se moc rozpovídal. Bylo by to zajímavý, ale čas nás tlačí, takže bych se rád rozloučil a chtěl bych všem popřát hlavně klidnou duši.
0: Byl to John Lennon. Michale, já jsem si vzpomněla.
1: John Lennon, jako ono a John Lennon, ano.
0: Opatrujte se zase někdy.
1: To byla doba.
0: Zdravíme vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co se s vámi děje, když se několik nocí pořádně nevyspíte? Pomáhá vám pro psychickou pohodu uklízení nebo práce rukama? Děláte někdy něco úplně obyčejného, třeba vaříte, pečete nebo pracujete na zahradě a přitom si nejlépe vyčistíte hlavu? To jsou podotázky k dnešnímu tématu duševní pohoda. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A paní Staňka z Bohumína přichází na návštěvu. Zdravíme vás.
1: Zdravím vás i posluchače. A přimělo mě k tomu ty různé citáty, které tam byly proneseny. Já taky nějaké mám. A jsou to citáty k dnešnímu způsobu života, poněvadž je to honba za něčím. A ta honba za něčím, aniž bychom si to uvědomili, nás vede potom ke dnu v životě, víte? Každý chce mít auto, dům, ale v podstatě má jenom dluhy, nemá nic. A já tvrdím jedno, že závist dělá z lidí duševní mrzáky. A malé dítě vyroste, alkoholik se z opice vyspí, ale blbec zůstane blbcem. Mm-hmm. A proto vám chci jenom posluchačům říct, nedělejte to a nehoňte se za něčím. Já jsem tady měla taky složitý život, poněvadž v podstatě se mě narodilo druhé dítě, které bylo nemocné, v tom mi onemocněl tatínek, otcem Pečko jsem ho měla doma 18 let na vozíku, bez příspěvku, podotýkám, nějakého úřadu práce. Měla jsem sama později problémy, dvicední mozkové příhody, trojitou frakturu kotníku. Musela jsem pracovat, poněvadž mi po 3 letech, dalo by se říct, problému. Manžel v 51 letech odešel na karcinogenní onemocnění. Ale všechno se musí zvládnout. Nemůžu říct těm, kteří žijí, já se trápím, musím být tady pro ty živé. A to si musíme uvědomit.
0: Paní Staňko, pomáhá vám víra nebo nějaký duchovní život? Nebo to není nic pro vás?
1: Ne, já jsem věřící, ale Jaruško, já věřím částečně, já věřím po svém, víte? Poněvadž já třeba v posledních letech si trošku nerozumím s některými věcmi z Bible. Vemte si Matouš 24:35. Nebe i země pominou, má slova nepominou, nebo moje slova nepominou. Nebo Ježíš, když se narodil, Herodes co dělal? Hledal Ježíše a kolik nemluvňátek připravil o život.
0: Paní Staňko, jak na vás působí třeba hudba? Když vám není dobře, pomůže vám?
1: Hudba? Ne, nepomůže mě. Mě opravdu pomůže práce, pomůže mi příroda, pomůže mi chůze. A já jsem workoholík. A co se týče toho pořádku doma, tak si myslím, že na ten jsem až hodně přecitlivěla. Já nemám ráda tretky někde postavené, nemám ráda zbytečné věci, na zdích pověšené, víte, mám ráda takovou jednoduchost, jsem milovník křišťálu, kterého jsem se hodně zbavila, ale to nejcennější snad mi zůstalo z toho křišťálu, jo.
0: Paní Staňko, a víte, jakou zajímavou větu mi napsala paní Lenka na e-mail? Ona napsala, pomáhá odpustit. Odpustit.
1: Ano, ano, to je velice důležité. A víceméně, já myslím, ani nemá smysl na někoho zanevřít, víte? Uh-huh. To dělají lidi, že se naštvou a na někoho zanevří. A proč? Všichni máme nedostatky, jo? A myslím si, že takové ta nafoukanost, zanevřenost, pomluvy, to je zlé, jo? Ale k tomu lidé musí snad i dospět nebo dorůst, víte?
0: To je pravda. Ono je někdy náročné dovolit sám sobě, aby jsme tu křivdu v sobě nenosili, abychom odpustili, no, jenom někdy to odpuštění nepřinese tu úlevu hned, když vlastně to řešíme jenom v sobě a nekomunikujeme třeba s tím druhým člověkem, jestli mi rozumíte.
1: Blbcem, nebýt blbcem.
0: No ano, tak a končíme tím, čím jsme začali.
1: Ano.
0: Jan Werich, že? Měl tolik citátů krásných. Kde zmiňoval právě to slovo.
1: Nevím, kde jsem to popadla, no, víte, ano, to ano. Jako já takové citáty, které mám, tak si je tedy leta letoucí pěstuji a mě to pomáhá a uklidňuje mě to a ráda cestuji, víte, teďkom, když Odiska má takové zvýhodněné cestování za 900 na celý rok.
0: Tak to máme i s reklamou. Tak děkuju za vaše slova i za připomenutí, že někdy může být cestou k většímu klidu právě práce nebo to odpuštění, o kterém jsme mluvili. Tak vám přeji, aby se vám dařilo všechno, o čem jsme dnes mluvili, abyste všechno dobře zvládala a budeme se těšit, že se uslyšíme zase někdy příště, paní Staňko.
1: Určitě. Mějte se krásně a žádné starosti.
0: Tak. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o obyčejném lidském hledání rovnováhy. O tom, co nám dává naději, co nás uklidní, co nám připomene, že i těžký den jednou skončí.
2: Noční linka.
0: A je tady nový den, je 5 minut po půlnoci. V něm zůstáváme u tématu duševní pohoda, protože právě 10. října jsme slavili Světový den duševního zdraví. Těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje ve znamení rozhovoru o tom, jak se máme nejenom navenek, ale hlavně uvnitř. A je s námi paní Marie, která volá z Rožnova pod Radhoštěm, noční linku Českého rozhlasu. Zdravíme vás.
1: A už jsem v éteru?
0: Právě teď.
1: Jo, no, já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože já mám teda vlastní zkušenost. Já mám vlastní zkušenost a to z toho důvodu, že si myslím, že to není jenom, když je špatná nálada a člověk se jde projít do lesa nebo si dá frťana nebo dva nebo tři, ale to je úplně o něčem jiném. To už jsou totiž stavy, kdy člověk skutečně potřebuje tu pomoc nějakou odbornou a nesmí se stydět za tady tu pomoc prostě vyhledat. Já jsem dva roky jsem se starala o manžela, který byl ležák a to mě tak psychicky tedy vyčerpalo, že skutečně jsem tu pomoc teda vyhledala a to mě pomohlo. To není jako prostě, když má někdo prostě zlomenou nohu a oni mu to vyléčí, ale ta duše se taky musí vyléčit. A to není jenom, vezměte si ten příklad, teda, že takhle to řeknu, ale ta nedávna příhoda paní Jany, která prostě se byla měsíc tam někde, určitě víte, o čem mluvím, že?
0: Ano.
1: No, takže prostě neměla nikoho, pomoc nevyhledala. Člověk musí mít jednak někoho blízkého, komu se svěří tady s těmi svými problémy. A to nejsou jenom nějaké malé herny, že prostě se vám něco nepovede a teď máte špatnou náladu a jdete si koupit kabelku nebo boty nebo co já vím, ale to jsou závažnější věci. A jak každému doporučuji, kdo se do takové situace dostane, tak prostě to není ostuda vyhledat psychiatra, psychologa. To není žádná ostuda, teď je jich dneska málo. A těch problémů je čím dál tím víc u dospělých, u dětí, jo. Takže takhle já se na to dívám. Já jsem dneska člověk úplně v pohodě, protože mě pomohli tady ti lékaři, respektive paní doktorka, na kterou nedám dopustit. Já nemám žádná farmaceuta dneska, i když v minulosti jsem je měla. Já jsem dneska úplně zdravý, pohodový člověk a pomáhám ještě v současné době pomáhám jednomu prostě mladistvému, který se dostal do takové situace a věřím, že se mně podaří prostě ho dostat tady z tohoto všeho. Takže o tom to je, to není se projít do lesa, jo, to jsou banality. Ale...
0: Ano, člověk vždycky musí vyhodnotit to, jak závažný ten problém je. No vy jste se dva roky starala o ležícího manžela, to je neskutečně náročné, protože člověk soustředí všechny síly jenom na toho druhého a sám sebe vlastně odsunuje úplně stranou. No a pak, když teda se má starat sám o sebe, tak mu to vlastně ani nejde a neví, kde začít, takže je dobré si klidně jenom dočasně říct si o pomoc.
1: Ano, jak říkáte, prostě jako není to ostuda. Prostě. Mnozí lidi to ještě berou jako, že jde k psychiatrovi, takže prostě já nevím, kam jde, ale
0: ano,
1: to není
0: pravda.
1: Ano, je
0: to pravda. Takový předsudek,
1: no,
0: ano.
1: Ne,
0: ono to tak dřív
1: je to
0: bylo.
1: Tak. Ano, ano, no. Takže já prostě každému radím, když si skutečně neví rady, protože teď v poslední době, jak se v televizi tedy objevovala ta situace s tou Janou, která měla dvě děti a prostě údajně žádala někde o pomoc, ale nemálo. Člověk musí i mít okolo se opřít a ten ho musí podpořit tady v tom.
0: Ano, souhlasím, je to důležité, co říkáte. Umět si včas říct o pomoc není slabost, ale může to být jeden z nejdůležitějších kroků, které pro sebe člověk může udělat. A vaše zkušenost to krásně potvrzuje. Jsem ráda, že jste zavolala a že jste o tom mluvila.
1: Ano, děkuju. Já jsem v pohodě. Já jsem v pohodě díky těmto doktorům. Já prostě skutečně jako jim věřím. A doporučuji to každému, ať se nikdo neostýchá prostě a jde si do té čekárny posedět a prostě vypovídat se a bude to dobrý všechno.
0: Paní Marie,
1: tak
0: moc
1: jako
0: děkuju.
1: V mém případě.
0: Jsem ráda, že jste zavolala. Ano. Ať jo. Se vám daří.
1: Taky vám. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je sobotní noc, noční linka Českého rozhlasu otevírá téma duševní pohody, vnitřního klidu a toho, co nám pomáhá zvládat těžké chvíle. Povídáme si o věcech velkých i úplně obyčejných, které člověku vracejí sílu. A je s námi další návštěva. Halo, halo.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych navázala na ten hovor předešlý, na tu paní, která mluvila o tom manželovi, o kterého se starala. Já bych chtěla říct, že jsem měla podobnou zkušenost. Já jsem se starala o manžela, který měl 20 let Parkinsonovu chorobu. A 20 let tady byl díky výborné léčbě ve fakultní nemocnici Plzeň. Díky panu doktoru Vojtěchu Machovi. A ze začátku prostě to nebylo tak zlé, ale poslední 3 roky byly velice, velice špatné. Manžel prostě byl dost citově založen, takže miloval přírodu, miloval, já nevím, stromy, hvězdy, motýly, všechno prostě živé v přírodě a on nemohl si to užít tak, jak by si byl přál a jak by si byl představoval. A z toho měl deprese. Nemohl vlastně už ani z místnosti ven a jako byly to opravdu krušné chvíle. A potom, když zemřel, tak mě řekla kamarádka, prosím tě, odjeď se mnou na dovolenou, potřebuješ se z toho dostat. Tak nejprve tedy jsem se nad tím zamyslela a řekla jsem si, že je to asi dost brzy, bylo to 6 neděl po jeho smrti. Ale pak jsem si řekla, že vlastně já potřebuju taky nějakou relaxaci a přijít do jiného prostředí, tak jsem ji poslechla, dobře jsem udělala. Ale chci říct, že já jsem na těch lécích, na těch antidepresivech byla 5,5 roku před jeho smrtí, protože mě řekla paní doktorka, že to nevydržím. A měla pravdu. Potom se mi to ještě 2x vrátilo už po jeho smrti na podzim, kdy jsem taky brala antidepresiva, ale pak už se to sklidnilo a bylo to celkem v pořádku. Ještě bych chtěla dodat, že k letošnímu vražednému, jak já říkám, letu, se mi taky částečně vrátily tyhle ty stavy, ale teď už je to v pořádku a jsem úplně v pohodě.
0: Tak to má dobrý konec, to je moc dobře. Možná je to inspirace pro ostatní posluchače, pokud by někdo byl v podobné situaci a myslím si, že určitě takový jsou, tak je dobré.
1: Určitě jsou.
0: Ano. No, kdybyste jí měla říct jednu větu jako takovou motivaci, jaká by to byla?
1: Jaká by to byla? Nic nevzdávat, bych řekla. Nevzdávat nic a snažit se prostě, jak bych řekla, podle svého svědomí jednat tak, aby byl člověk vnitřně spokojený. Že to tak je, učinil.
0: Asi to je hezké
1: tak.
0: Poselství závěrem, paní Hanko, nevzdávat se. Tak si to opakujeme co nejčastěji, když na nás přijde nějaký splín. Děkuju za to, že jste
1: já taky vám
0: mluvila.
1: Děkuju a jste moc milá. Děkuju, ráda vás poslouchám.
0: My se budeme těšit na vaši další návštěvu a posíláme vám písničku od Miroslava Žbirky. Čo bolí, to prebolí. Čo bolí.

0: Noční linka Českého rozhlasu dnes připomíná, že o psychickou pohodu se staráme mnoha způsoby. Často zcela nenápadně. Někdo potřebuje lidi, jiný samotu, někdo pohyb, přírodu, hudbu, nebo jenom chvíli, kdy nemusí vůbec nic řešit. Jak to má paní Mirka, to si dozvíme právě teď. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Ještě jednou zdravím vás moc i všechny posluchače. Jaruško, odlehčíme to trošičku, toto téma, co říkáte?
0: Mm-hmm.
1: No, jedno přísloví říká, slunce vyjde po dešti, připijem si pro štěstí. A nebo Jan Werich měl hezká přísloví a jedno z nich je o přátelství. Přátelství je součástí šťastného života. A já se toho dost držím. Taky mám už dost roku a možná je to taky tím, že jsem měla šťastné dětství. Vyrůstala jsem v krásném prostředí u Břeclavy dole na jižní Moravě a byla jsem takové prostě děcko zvídavé a které mělo rádo kamarády. Pořád jsme byli venku a měla jsem velmi tolerantní rodiče a bylo to prostě všechno moc hezké. No, takže můj život je teď takový, že všechny takové ty bolístky, taky jsem prožila těžké období, už tady bylo o tom hovořeno, když odejde partner, tak můj muž měl, no zkrátka, rakovinu slinivky a oba jsme věděli, že odejde, tak bylo to hrozně těžké. Ale mě z toho dostali moje kamarádky a už jsem to tady kdysi říkala, že je nás pět a scházíme se každý týden u jedné a prostě to je ono. To nás baví a my si i přiťukneme tou skleničkou. No a další věc, že chodíme s mýma kamarádama turistama. A to bych právě chtěla říct, že to je něco tak úžasného. Jsme parta důchodců, někdy teda říkáme mladodůchodci jsme a starodůchodci, ale jsme tam, je nás tak kolem 20 a chodíme, dá se říct, skoro každý týden na vycházky, jsem z Brna, tak kolem Brna, jedeme třeba vlakem, autobusem, nedávno jsme byli tady kolem Ochozu u Brna, no a další týden jedeme do Vrbice, do Čejče, no a tam vždycky si prostě posedíme taky a dáme si oběd a tak dále, to všechno, co k tomu patří, ale o to nejde. Jde o to, že jsou to výborní lidé, nikdo na nic nenadává, my se zasmějeme. Jak jdeme tím lesem, tak příroda úžasná. No prostě toto mě jako ze všeho vytáhlo. No takže to bych chtěla doporučit. Prostě tak nějak mám ráda lidi, ráda se bavím, až moje kamarádky si z toho dělají srandu, že prostě se dokážu bavit s každým. No a tak prostě se snažit. No já nejsem ani jeden den sama prostě. No a ještě právě teď mě napadla paní Anička z Miroslavy a moc bych ji chtěla pozdravit, ale ona právě mě minule dosti tak jako rozesmála, protože téma bylo takové, co jste v životě nestihli, co jste chtěli dělat a nepodařilo se. A ona říká, že se chtěla učit na klavír, nebo že by ji potěšilo, kdyby uměla hrát na klavír a že to nějak nestihla. No a potom povídala, že tak se mluvilo o lečení, ona říkala, že ji zajímali odevždy gorily. Slyšíte dobře? O gorilách. A teďka uzavřela to takovou legraci a ona povídá, no třeba bych těm gorilám zahrála na ten klavír.
0: To jsem řekla já, paní Mirko, to si pamatuju.
1: No, to bylo no, teda
0: já jsem jí řekla, jaké by to bylo, kdyby tu svoji lásku ke gorilám vlastně využila. Tak. No,
1: takže
0: že by jim zahrála. Já myslím, že jste to řekla hrozně hezky, že to přátelství může být v těžkých chvílích opravdu obrovská opora. Člověk nezapomene na to, co ho bolí, ale když má vedle sebe někoho, kdo ho vyslechne, obejme, zasměje se, to moc oceňuju, že jste tady to slovo smích, úsměv taky zmínila, tak se to všechno potom nese tak nějak lehčeji.
1: No, prostě kamarády, kamarádky a dobré lidi kolem sebe, no a příroda, turisté. Ta samozřejmě, ta rodina musí být taky trochu v pořádku, že jo, aby člověk měl takový klidný život. No a tak to je moje rada, prostě mít ráda lidi, a vycházím i z toho, snad z toho dětství šťastného. Takže tak asi, tak to je můj takový názor. Přátelství je součástí hezkého života. Tím bych Jaruško ukončila. Moc vás zdravím, děkuji tady za ta témata různá, je to úžasné. Jenomže už jsme tady mluvili o tom, co kdyby se ta noční linka posunula trošku dopředu, protože v jednu hodinu třeba, já už jsem potom taková jakási rozjítřená, tak někdy si musím vzít půlku z Tylenoxu a pak teprve spím. Tak to je. To je takový, Mirko, jako hodně pozdě je to.
0: To je teda nápad, posunout noční linku třeba o hodinu dopředu. No, není to na nás. Děkuju za otevřené povídání, přeju, ať máte před sebou ještě spoustu společných setkání, smíchu a obyčejných hezkých dní s vašimi přáteli. Ať už, jak říkáte, na procházce, na turistickém výletě nebo s kamarádkami u kávy. U vaší pětice jste říkala, že?
1: Ano, vás pět. Jaruško, pět je nás a z toho čtyři vdovy. No tak, takhle to řešíme prostě.
0: Tak se dál opatrujte, buďte si oporou a zase někdy zavolejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

budu rád. I stéblo je záchranný pás. Dejte mi flétnu a já budu hrát a zpívat a ptát se vás.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje a s ní i naše povídání o duševní pohodě. Každý máme jiný recept na klidnější hlavu. A právě ty vaše dnes společně hledáme. Paní Soňa je u nás. Vítejte. Odkud přicházíte? Odkud voláte?
1: Dobrý večer, je to Krnovsko. Zdravím všechny posluchače. A já bych chtěla jenom krátce tam reagovat na tu paní, myslím, že to byla paní Staňka, jak mluvila o tom, že člověk, který se dostane do nějaké té psychické situace, že by se měl, jako, že se nemá stydět lékaři zajít k nějakému psychologovi a to. Já bych chtěla podotknout, že mluvím z vlastní zkušenosti, takový člověk v tom, tady v nějaké té psychické nepohodě, on si to ani neuvědomuje, že by měl zajít k tomu lékaři, že by se měl někde objednat. V tom případě, pokud nemá u sebe opravdu, kdo ho drapne za ruku a k nějakému tomu lékaři ho odvede, tak myslím si, že sám ten člověk nemá ani sílu, nemá ani myšlenky na to, že by k nějakému lékaři měl jít. Jo, a já jsem měla teda to štěstí, že jsem měla opravdu jednu kamarádku, která mě opravdu jeden den drapla za ruku a prostě dovezla mě k tému psychologovi, jo, a do dneška jsem jí za to vděčná, protože sám člověk nemá sílu, anebo sílu jít, ano, teď se půjdu projít, budu se procházet. Musí prostě někdo ho nějak nakopnout.
0: To souhlasím, někdy je člověk v tak těžké situaci, že sám nemá prostě sílu udělat ten první krok. No a právě tehdy může být nesmírně důležité, když je vedle něj někdo, kdo ho podpoří, možná i objedná, doprovodí ho a může mu překonat ten začátek, třeba ten ostych.
1: Důležité. Ano, to je důležité. A nehledě k tomu dneska, v dnešní době, objednat se někde k lékaři, k nějakému specialistovi, nemluvím tady o nějakého psychologa, nemáte šanci. Za 2, za 3 měsíce a to už ten člověk je pak asi v takovém stavu, kdy opravdu už je třeba pozdě, jo. Ale zavčasu si to ten člověk neuvědomí. Ano, mám nějaké potíže, rychle půjdu k doktorovi a to, protože jsou situace, kdy se vám to tak nějak vyvrbí, že to tak řeknu, den ze dne nebo prostě během krátké doby a ta psychika s váma tak zahraje, že opravdu nemáte ani čas, ani šanci myslet na to, ano, měl bych jít. Jo, a já jsem teda z mojej zkušenosti už před xx lety, jo, dneska už to fakt nepotřebuju, tehda mi to pomohlo, ale dneska, když vás za 2, za 3 měsíce objednají někde, ne-li za delší dobu, tak si myslím, že ta šance je tam fakt.
0: No
1: nevím.
0: Ano, chce to neodkládat a jak člověk vnímá, že už si nedokáže pomoci, tak ten telefon zvednout a já možná předám zkušenost. Já jsem jednou také podpořila moji kamarádku, aby teda jela do Brna na jednu kliniku pro pomoc psychologickou a to proto, protože trpěla anorexií, ale byla to opravdu jako už těžká anorexie, takže jsme se kamarádky domluvili, že ji prostě posadíme do auta a pojedeme na kliniku. No a víte co? Ono to nepomohlo, protože jsou případy, kdy ten člověk musí chtít pomoci. A tam nám ti lékaři řekli, my jí nepomůžeme, protože ona nechce. Tak jsme ji zase museli vést domů.
1: Pokud ona si to nesrovná, že jo, tak to je právě ta otázka. Nebavíme se o nějakých lehkých, nějakých duševních rozpoložení a tak, ale opravdu už pak o nějakých těžkých, kdy fakt ten člověk si neumí poradit a nemá sílu na to si nějak poradit. No, tak potom v tom případě je dobré mít u sebe opravdu někoho z rodiny, někoho známého, kdo vás opravdu drapne a dese, jo. Takže...
0: Paní Soňo, víte co, vy jste teda mluvila, že jste kdysi potřebovala psychologickou pomoc, teď už ne, ale přeci jenom zeptám se vás, sledujete Večer zprávy, i když víte, že vám někdy nepřidají?
1: Sleduju zprávy, ale mě nedělá problém tady ty zprávy. Tam byla nějaká rodina, životní situace a tak, takže to se tak rychle nějak semlelo všecko, jo. Takže tady ty, vím, že teď válka se probírá, já nevím, co, jasně, že člověk se nad tím zastaví, nějak mu to, nějak si to v hlavě srovnává, takové věci si umím srovnat, ale potom, jak jsou nějaké rodinné takové věci, tak to zamechalo dlouho nějaký. Já vám řeknu, že do dneška já se neumím pořádně podepsat. Když se na mě někdo díval, já se neumím podepsat. A je to jedno, jestli je to pošťačka, jestli je to někde na úřadě. A prostě tady v tom období, kdy jsem měla to už je 30 roku pomalu, jo, takže tam v tom období nastalo, měli jsme nějaké řízení, měla jsem se tam já dostavit, měl se tam dostavit dnes už bývalý manžel a měla jsem se na té komisi podepsat. A v ten moment prostě to byla jenom rovná čára a já jsem to neovlivnila, já jsem se nepodepsala a od té doby mám opravdu problém někde, pokud se na mě někdo dívá, se podepsat.
0: No teda.
1: To prostě fakt od té doby to ve mně zanechalo nějaký to, ale jinak jsem v pohodě, jako neberu žádné léky, dostala jsem se z toho, akorát tady toto neovlivním. Nemůžu to ovlivnit, nemůžu, když se na mě někdo dívá, se podepsat. Já udělám dva jakési obloučky a nejde to.
0: To já dělám taky, paní Soňo.
1: No, jako, a nejhorší

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi a také paní
1: Broňka z Opavska.
0: Broňka z Opavska. Vítejte ve vysílání. Dnešní téma uzavřete právě vy a zní duševní pohoda. Co k němu máte?
1: Já bych vám chtěla říct, jsem 63 let a 23 roku trpím roztroušenou sklerózou. Starala jsem se 4 roky o manžela, který přišel ze zdravotních důvodů o pravou nohu nad kolenem. A ještě jsem měla tady 85-letou maminku, které jsem také pomáhala a starala se, sice byla soběstačná a vždycky jsem říkala, že trošku by tady tebe chtěla od ní. A můžu říct, že kdyby neměla dobrou rodinu, dobré děti, své dcery, které mají svůj život už a které mě také ve všem podrží, tak bych to asi také nezvládala.

0: první jsem chodila o hůlce, pak o bedlích a když jsem se polomala ruku, tak jsem dostala na vozíku a teď chodím o schodítkem něco na vozíku, jakdy.
1: Tak to je dobré samozřejmě připomenout, že nejenom přátelé, ale vlastně na prvním místě by měla být ta rodina, která by vám měla být oporou.
0: Ano.
1: A víte, paní Broňko, co jsme vůbec nezmínili, a to už jsme na samotném závěru noční linky, nebo nevím, jestli mě opravíte, ale neuvědomuju si, že by někdo mluvil o tom, že má nějakého domácího mazlíčka, který je pro něho barťák
0: měla
1: právě do nepohody.
0: Domácí mazlíčky dva. Pejsky, labradora a ten druhý je kříženec. A ten labrador byl velice ke mně milý a toho jsem taky oplakala po 14 letech, když zemřel. A ten druhý má 15 let, ale když jsem nemohla na něho ani sáhnout, a teď, když na staré roky už nemůže, tak je velice rád se mnou. A to mi je asi také nabízí.
1: Tak, to je hezká tečka za naším vysíláním. No. Tak já vám přeju, abyste kolem sebe měla stále vaši milující rodinu, aby vám pomáhala, abyste si vzájemně pomáhali a děkuji, že jste zavolala. Bylo to milé setkání a už poslední.
0: Děkuji také za hezké setkání s vámi. Dlouho jsem se nedovolala a dnes se mi to podařilo a jsem velice vděčná za to, že jsem se k vám dovolala, že jsem se vám mohla svěřit mým osudem.
1: Ozvěte se
0: děkuji
1: zase
0: vám
1: příště. Budeme
0: ještě
1: tady.
0: Jednou a naschledanou neboli dobrou noc.
1: Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Já vám děkuji za všechny telefonáty, zkušenosti i otevřená slova. Mluvili jsme o duševní pohodě, o smutku, ztrátách, přátelství, přírodě, odpočinku i o tom, že někdy člověk zvládne těžké období sám a jinde potřebuje, aby mu někdo podal ruku. A možná právě to si z dnešní noci můžete odnést. Nemusíme všechno unést sami. Někdy pomůže kamarádka, někdy rodina, někdy obyčejná procházka nebo chvíle klidu a někdy je důležité říci si o odbornou pomoc. Tak vám přeji, abyste kolem sebe měli lidi, kterým můžete zavolat, když vám není dobře. A také dost sil vnímat sami sebe a poznat, kdy potřebujete zastavit. A pokud je dnes něco těžké, připomeňme si, že příběh ještě nemusí být u konce. Od mikrofonu z Línského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková. Děkuji, že jste dnešní noční linku strávili se mnou. Přeji klidnou noc, dobrý spánek a co nejpokojnější neděli.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži... Muži, který se narodil 20. srpna roku 1941 v Bratislavě. A kdo to bude?
2: Inženýr Horák.
1: Ne.
2: Inženýr Horal.
1: Ne.
2: Inženýr Horárik.
1: Ten taky ne.
2: Inženýr Horček.
1: Máte ho tam vůbec?
2: Inženýr Horčičák.
1: Další.
2: Inženýr Horčík.
1: Cože?
2: Inženýr Hvorčík.
1: Ne, to není on.
2: Inženýr Hordoši.
1: Čtěte dál.
2: Doktor Horečný. Doktor Horínek.
1: Takhle bychom tu byli do aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
3: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
1: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje...
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dejme dál prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském studiu S. Jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na studio S plus L. Julius Satinský i natáčel nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je sní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou diamantů.
2: A hrome. A povolení k prodeji. Máš bouření, ne?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu diamantů. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: sa vrátime k scenáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Nie, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha.
1: Farebný?
0: Nie, čierno-bielý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničko má středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Sarus, chlapci, ako se to žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Keby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujeme. Ja, ktorý som oveľa múdrejší ako Milan, celý život robím blbého. On ma môže kopať.
5: Ale skutočne musím potvrdiť, že mu to ide vynikajúco.
2: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
6: Jsem tu dobře?
7: Podle toho, kam jste již jel.
6: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinského.
7: Ano, ano, ano, to je naša jistá.
6: Kde jsou ty dva?
7: No, to jsme my.
6: Lasica, typický.
7: Nie, Satinský, naštěstí.
6: Má pravdu Satinský?
7: No, naštěstí nemá.
6: No, to si vyřešte mezi sebou.
7: Ano.
6: Já bych se vám jaksi, já vás znám z doslechu.
7: Ano, a co jste počuli?
6: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit.
7: Nemusíte.
6: Ale jo, Kopecký.
7: Těší má Satinský.
6: Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte-li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
7: No, a
6: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
8: No, nechajme to. Já bych si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou.
6: Děkujem,
8: pači symbolicky.
6: Děkujem vám, velice děkujem.
8: Pardon. Povedal jsem symbolicky.
6: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
8: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdybychom se chcel blisknout, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného. No. Teda, radšej...
6: Nemenovat.
8: No právě jsem si myslel.
7: Proč jste sem přišli vy?
6: To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
8: Ano?
6: Já jsem dokonce svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
8: Vy nedokážete povedat nie.
6: Ne.
8: Mohl by som vám požičať 5 000?
6: Jo. Naozaj, nevie povedať nie. Na mou duši, ja musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvár a páteř a nějaké jako kostru, aby dostal.
8: Ano, jedným slovom, vy, keď si trošku vypijete, tak získávate charakter.
6: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém. Že?
8: V tom prípade si vás dovolujem ubezpečiť, že ste tu medzi samými charakternými ľuďmi.
6: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
8: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať.
6: Ano. Já celé dny čítám. Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
8: No já bych se mohl zavolat nějaké...
6: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu, já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
8: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
6: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
8: Ale len sako, ano.
6: A trošku uvolním, paž. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád, upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
1: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
6: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z high society. Jestli víte, co tím slyším. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
8: No, sice bez noblesy, ale hráli.
1: Dnes večer jsem dal... služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
8: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká.
1: Však papa.
8: A co robí mama? Ještě stále v nízkých Tatrách?
6: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
8: A ako sa hovorí vo vyšších kruhoch, mamas and papas.
6: Jsou teď právě ve vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama.
1: To muselo stát.
6: A co? Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
1: Viete, že ešte nie? Neviem sa rozhodnúť, čo si má dať transplant.
8: Ja si myslím, že najlepšie by bolo mozog.
6: Ja bych vedel, co bych si dal transplantovať. Jenže to neseženete.
9: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč. Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu, a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
2: Já bych se chtěl zpýtat, aby jsme prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
3: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
2: U nás máme taky to, samozřejmě na kolejnicích, všechno, kde se to pohybuje.
3: U nás železnice patří ľudu.
2: Ano.
3: To je zaujímavé taky.
4: Zvláště v neděli.
3: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahladíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
2: V diaľke, teda sa tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už je len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
4: To je fantastický. To je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. Ano, to je zajímavé.
3: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
2: Ano, to
4: aha,
2: je
4: tak tam.
3: Aspoň, to nemám overené.
4: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont.
3: Horizont. Já bych som vám ještě...
4: Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
3: No prosím,
2: ano, ne. My tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
4: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
2: Já, tak to je. To jeme samozřejmě.
4: Jo?
2: My jeme na Slovensku třikrát denně.
4: Ano.
2: Ráno raz a dvakrát večer. Každý druhý den. Jeme.
3: Mám, no dobré, tak jeme, to je samozřejmě, ľudia na celom světě jedí, ale čím jeme? Pán Horníček, pojďte.
2: Ano, tak to je,
3: príbor.
2: To
3: mijem.
2: To sú príbory, ale
3: to je takáto praktická vec.
2: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastne človek neušpiní ruky pri jedle, keď používa ten príbor, tak isto zuby zostanú dosť zdravé pomerne. To je, myslím, typický slovenský.
3: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor, toto mám z hotela Esplanade.
2: Áno. No, ovšem nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
4: No, isté, že...
2: Niektorí majú aj z hotela Európa.
3: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské jedlo?
4: Obeživo, pardon, ešte by sme sa vrátili
3: do obeživu. Ale zostaňme pri jedle.
5: Pri jedle, pri jedle ja rád zostávam.
3: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
4: Milujú.
3: Brinzové halušky.
4: Milujú brinzové halušky.
3: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Ty sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa každý...
4: Prosím, dejte kolovať.
3: Pravá brinzová haluška.
4: Můžete ji ochutnat, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
3: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastou jako huby po daždi.
2: Já jsem chcel hovorit o obeživě. Prepáčte, že já mám teda v rodině peniaze, rozumíte? U nás taká věc, keď člověk něco kupuje, tak potřebuje peniaze. Musí zaplatit. Teda, já nevím, aby som to tak názorně předvedl, to jsou naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
3: No tak obyčajne nič iného nedostať.
2: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte
4: To sú úplne stejní, to je zaujímavé.
2: Áno, to sú rovnaké. Na pošte ten poštár potom nenápadne prenesie tie peniaze.
3: Do banky
2: tie peniaze prenesie nenápadne a tam v banke potom...
3: Vidíte, čo je to banka?
4: Jo, banka?
3: Banka.
4: Áno, dejte kolovať.
3: U nás na Slovensku to je banka pri banke.
4: Jo.
3: Banka pri banke.
4: Pre bančino je, jo.
2: Ano. Máme takú ulicu a tam jedna banka vedľa druhé.
4: Ano.
2: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
3: No a pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
2: Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
3: Skutočne slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
2: Áno.
3: Počujete?
2: To bol zvuk slovenskej banky.
0: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii, komedii 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom je ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.

0: To, že ji Losatinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo? O Kateřině.
2: Manželská erotika, povídej.
3: Zjevila se mi v průsvitné košilce. A pravila.
2: Jo.
3: Co je to tam za kravál?
4: Hunská válka.
3: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Jestli se tady něco rozbije, a obzvlášť talíře po babičce.
5: Tak to byla ta první. A která je ta druhá? Hm?
3: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily a Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starý a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: V těch rajských uličkách si byla úplně vedle.
1: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až zařízí.
2: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.